0: Knihou je vepsaný text pověsti. Veřejnosti představí radnice dílo v sobotu při postoloprckých slavnostech. Starosta Zdeněk Pištora říká, že s nápadem přišel architekt Koucký.
1: On právě přišel s touhle revoluční myšlenkou, že rozvineme na plochu náměstí ten obraz z Dalimilovy kroniky. To je z pařížského zlomku Dalimilovy kroniky, který byl objeven v roce 2005. Takže vlastně my jsme tu svatbu Oldřicha Boženy s knězem a s koněm přenesli na plochu. V pozadí jsou ty dekory rostlinný.
0: Historické jádro pětitisícového města doplňuje restaurovaná barokní kašna s unikátními hodinami, sloup se sousoším, fontány a upravená autobusová zastávka. Brusel zakáže od příštího roku sdílené elektrokoloběžky. Podle médií a agentury Belga je rozhodnutí reakcí na rostoucí počet nehod a omezování silničního provozu. Dalším problémem je zneužívání těchto dopravních prostředků při páchání trestných činů. Belgická metropole se tak připojuje k dalším městům, jako je Paříž, Madrid nebo Praha, která ve svých ulicích sdílené elektrokoloběžky zakázala. Na Slovensku už začala sklizeň. Zemědělci si na tak brzký start nevzpomínají. Důvodem je aktuální počasí a extrémní sucho, které urychlilo zrání obilí.
2: Extrémně dlhotrvajúce sucho na jar a nerovnomerně rozložené zrážky naznačují, že poľnohospodári budou mať výrazné regionálne až lokálne rozdiely v kvalite a množstve zrna. Ešte nikdy v histórii sa nezačala žatva takto skoro. Stav ozimného jačmeňa je však taký, že čakať sa už nemôže. Kombajny vyrazili na polia v južných častiach krajiny, no už o týždeň sa pridajú aj ďalšie v ostatných regiónoch. Veľmi rýchlo nastúpi aj zber repky. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Tenista Jiří Lehečka si na trávě ve Stuttgartu zahraje semifinále. Ve čtvrtfinále porazil šampiona z roku 2023 Tiafoua. Stejný úspěch zaznamenala i Barbora Krejčíková, která v Hertogenboschi zabojuje o finále po vítězství nad Rumunkou Ruseovou. Karolína Plíšková naopak mezi čtyřku v Queen's Clubu neprošla. Ve čtvrtfinále prohrála s Donou Vekičovou z Chorvatska, která jen o pár hodin dříve v dohrávce druhého kola podlehla Marie Bousková. A dodám i počasí. V sobotu bude zpočátku zataženo, mraky, občas déšť, během odpoledne se vyčasí na polojasno a pršet přestane. Naměříme 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy i 25.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

jsi byla hořká jako litr kafe, tě slz bylo moc, bouchly mi saze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou, ve dne v noci.

Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci. A svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly. Ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý.

na rtu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

nartu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Marek Ztracený bude mít v pondělí ráno u Impulzových koncertní trénink před Letnou. Živě. Máte rádi jeho písničky, kterou nejvíc? Chodíte na velké koncerty nebo spíš na komornější akce? Co se vám vybaví, když se řekne Letná? A byli jste někdy ztraceni v Praze? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend. Radio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Zprávy nese Iva Horáková. Podvodníci zkoušejí nový trik. Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS-kami, které se vydávají za výzvu k úhradě dopravní pokuty. Na zprávy nemáme reagovat. Podvodné zprávy využívají klasické nátlakové techniky, kdy upozorňují na možné vymáhání pokut, soudní řízení nebo blokaci účtu. Cílem tohoto tlaku je přimět příjemce zprávy k rychlému jednání, otevření odkazu, případně k instalaci škodlivé aplikace nebo zadání citlivých údajů. Zpráva, před kterou ministerstvo varuje, je odesílána z čísla s filipínskou předvolbou. Pokusy o podobný podvod se pravidelně opakují. Brno má most Adama Bernaua. Stojí v místě, kde byl v minulosti dům této fiktivní postavy ze seriálu Návštěvníci. U příležitosti oficiálního pojmenování se přímo u něj konala oslava nejen pro místní.
3: Happening odstartovala živě zahraná seriálová melodie. Následovala ukázka
4: z myšlenkového odkazu Adama Bernaua těží naše civilizace do nic.
3: A tak jako v seriálu hořel dům, symbolicky ho přijeli hasiči uhasit i na této akci.
5: A už jedou, jedou hasiči, pomoct!
3: Mezi diváky dorazil i jeden z herců, Josef Dvořák.
6: Já mám hroznou radost z toho nápadu.
3: Představitel Adama Bernaua, herec Viktor Král, poslal video zdravici.
7: Je mi velkou ctí, že si na mě vzpomínáte a na tento výjimečný seriál.
3: Starosta Filip Lédr.
8: V Řečkovicích mají Járu Cimrmana, tak proč my bychom nemohli mít Adama Bernaua?
3: Zlatým hřebem bylo odhalení nástěnné malby, kterou vytvořil sprejem umělec Oliver Heller.
9: Začali jsme v pondělí v poledne a pracoval jsem až do poslední chvilky. Bylo to náročné.
3: Vyobrazuje právě dříve zde stojící dům spolu s 5 seriálovými postavami. Z Brna Tomáš Kabát, Radio Impuls.
2: V lese na Českobudějovisku děsí ženy nahý muž. Litvínovice proto vyzývají obyvatele, aby v případě, že ho potkají v nedalekém Homolském lese, volali policii. Na muže upozornilo několik žen, které ho potkali. Muž se podle některých svědků objevoval v lese už loni. Podle některých diskutujících na sociálních sítích měl muž na nohou ponožky a na zádech malý batoh. Někdo zatím neznámý ničí stromy v Otrokovicích na Zlínsku. Město podalo trestní oznámení a žádá veřejnost o pomoc. Škody jdou do desítek tisíc korun.
10: Během 2 týdnů druhé trestní oznámení na neznámého pachatele a výzva radnice pro všímavé. Vybavte si neobvyklé situace a pomozte. Nedaleko nádraží někdo navrtal kmeny a mechanicky různě poškodil javor, smrk a 2 vzrostlé sakury. Ty už teď jeví znaky klinické smrti a usíchá. Vrtáci bez mozku se vyřádili také nedaleko odsud na 5 břízách, které vrtáním a řezáním velmi vážně poškodili. Jan Čada, Radio Impuls, Otrokovice.
2: Evropská unie se shodla na přístupových jednáních pro Ukrajinu a Moldavsko. Začnou v pondělí, uvedli podle agentury Reuters předseda Evropské rady Antonio Costa a kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Agentura AFP připomíná, že přístupový proces Ukrajiny byl znovu nastartován poté, co ho přestalo blokovat Maďarsko. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v Augsburgu. 24-letý český reprezentant navázal na týden staré vítězství v pražské Troji a je v čele seriálu. Na stupně vítězů se prosadili i ve 3. letošním závodě. Koncem května vstoupil do světového poháru 3. místem v Tacenu. Přidám i počasí na sobotu. Jihmoravina měří až 25, jinde to bude do 23 stupňů. Zpočátku čekáme zataženo, mraky a občas déšť. Během odpoledne se vyčasí na polojasno a pršet přestane. Klidný víkend přeje Iva Horáková.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Obezní děti by mohly mít léky na hubnutí zdarma. Léky by totiž byly hrazeny ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch to uvedl při slavnostním otevření závodu firmy Novo Nordisk ve středních Čechách. Rozhodnutí o úhradách očekává do konce tohoto roku. Podle premiéra Andreje Babiše je v Česku 245 tisíc obezních dětí. Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň uvedl, že by mělo jít o standardní úhradu pro děti od 12 do 18 let. Podmínky, například index tělesné hmotnosti BMI dětí, které by na takovou léčbu měly nárok, ministr ani ředitel SÚKLu neupřesnili. Španělé dopadli hledaného Čecha. Muže, kterého české úřady hledají kvůli závažnému podvodu, objevila policie ve španělské Valencii. Úřady to oznámily v tiskovém prohlášení, ve kterém dotyčného označují za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v České republice. K dopadení přispěla mezinárodní akce, která měla za cíl zlepšit předávání informací mezi policiemi v evropských zemích. Podle prohlášení byl muž zapojen do podvodné dodávky ropy z Venezuely. Objednavatelé ale venezuelskou ropu nikdy nedostali. Škoda je skoro 50 milionů korun. Náměstí v Postoloprtech vypráví vydlážděným obrazem příběh Oldřicha a Boženy. Na Lounsku dokončili za víc než 100 milionů korun rekonstrukci náměstí podle návrhu architekta Romana Koudského. Na ploše je vydlážděný obraz svatby Oldřicha a Boženy s koněm a knězem. V postavě duchovního je vepsaný text pověsti. Veřejnosti představí radnice dílo v sobotu při postoloprtských slavnostech. Starosta Zdeněk Pištora říká, že s nápadem přišel architekt Koudský.
2: On právě přišel s touhle revoluční myšlenkou, že rozvineme na plochu náměstí ten obraz ze Zdalimilovy kroniky. To je z pařížského zlomku Dalimilovy kroniky, který byl objeven v roce 2005. Takže vlastně my jsme tu svatbu Oldřicha Boženy s knězem a s koněm přenesli na plochu. V pozadí jsou ty dekory rostlinný.
1: Historické jádro pětitisícového města doplňuje restaurovaná barokní kašna s unikátními hodinami, sloup se sousoším, fontány a upravená autobusová zastávka. Brusel zakáže od příštího roku sdílené elektrokoloběžky. Podle médií a agentury Belga je rozhodnutí reakcí na rostoucí počet nehod a omezování silničního provozu. Dalším problémem je zneužívání těchto dopravních prostředků při páchání trestných činů. Belgická metropole se tak připojuje k dalším městům, jako je Paříž, Madrid nebo Praha, která ve svých ulicích sdílené elektrokoloběžky zakázala. Na Slovensku už začala sklizeň. Zemědělci si na tak brzký start nevzpomínají. Důvodem je aktuální počasí a extrémní sucho, které urychlilo zrání obilí.
3: Extrémně dlhotrvajúce sucho na jar a nerovnomerně rozložené zrážky naznačují, že poľnohospodári budou mať výrazné regionálne až lokálne rozdiely v kvalite a množstve zrna. Ešte nikdy v histórii sa nezačala žatva takto skoro. Stav ozimného jačmeňa je však taký, že čakať sa už nemôže. Kombajny vyrazili na polia v južných častiach krajiny, no už o týždeň sa pridajú aj ďalšie v ostatných regiónoch. Veľmi rýchlo nastúpi aj zber repky. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Tenista Jiří Lehečka si na trávě ve Stuttgartu zahraje semifinále. Ve čtvrtfinále porazil šampiona z roku 2023 Tiafoua. Stejný úspěch zaznamenala i Barbora Krejčíková, která v Hertogenboschi zabojuje o finále po vítězství nad Rumunkou Ruseovou. Karolína Plíšková naopak mezi čtyřkou v Queen's Clubu neprošla. Ve čtvrtfinále prohrála s Donou Vekičovou z Chorvatska, která jen o pár hodin dříve v dohrávce druhého kola podlehla Marie Bousková. A dodám i počasí. V sobotu bude zpočátku zataženo, mraky, občas déšť, během odpoledne se vyčasí na polojasno a pršet přestane. Naměříme 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy i 25.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: Marek Ztracený bude mít v pondělí ráno u Impulzových koncertní trénink před Letnou. Živě. Máte rádi jeho písničky, kterou nejvíc? Chodíte na velké koncerty nebo spíš na komornější akce? Co se vám vybaví, když se řekne Letná? A byli jste někdy ztracení v Praze? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Zprávy nese Iva Horáková. Podvodníci zkoušejí nový trik. Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS-kami, které se vydávají za výzvu k úhradě dopravní pokuty. Na zprávy nemáme reagovat. Podvodné zprávy využívají klasické nátlakové techniky, kdy upozorňují na možné vymáhání pokut, soudní řízení nebo blokaci účtu. Cílem tohoto tlaku je přimět příjemce zprávy k rychlému jednání, otevření odkazu, případně k instalaci škodlivé aplikace nebo zadání citlivých údajů. Zpráva, před kterou ministerstvo varuje, je odesílána z čísla s filipínskou předvolbou. Pokusy o podobný podvod se pravidelně opakují. Brno má most Adama Bernaua. Stojí v místě, kde byl v minulosti dům této fiktivní postavy ze seriálu Návštěvníci. U příležitosti oficiálního pojmenování se přímo u něj konala oslava nejen pro místní.
3: Happening odstartovala živě zahraná seriálová melodie. Následovala ukázka
4: z myšlenkového odkazu Adama Bernaua, těží naše civilizace do nic.
3: A tak jako v seriálu hořel dům, symbolicky ho přijeli hasiči uhasit i na této akci.
5: A už jedou, jedou hasiči, pozor!
3: Mezi diváky dorazil i jeden z herců, Josef Dvořák.
6: Já mám hroznou radost z toho nápadu.
3: Představitel Adama Bernaua, herec Viktor Král, poslal video zdravici.
7: Je mi velkou ctí, že si na mě vzpomínáte a na tento výjimečný seriál.
3: Starosta Filip Lédr.
8: V Řečkovicích mají Járu Cimrmana, tak proč my bychom nemohli mít Adama Bernaua?
3: Zlatým hřebem bylo odhalení nástěnné malby, kterou vytvořil sprejem umělec Oliver Heller.
9: Začali jsme v pondělí v poledne a pracoval jsem až do poslední chvilky. Bylo to náročné.
3: Vyobrazuje právě dříve zde stojící dům spolu s 5 seriálovými postavami. Z Brna Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
2: V lese na Českobudějovisku děsí ženy nahý muž. Litvínovice proto vyzývají obyvatele, aby v případě, že ho potkají v nedalekém Homolském lese, volali policii. Na muže upozornilo několik žen, které ho potkali. Muž se podle některých svědků objevoval v lese už loni. Podle některých diskutujících na sociálních sítích měl muž na nohou ponožky a na zádech malý batoh. Někdo zatím neznámý ničí stromy v Otrokovicích na Zlínsku. Město podalo trestní oznámení a žádá veřejnost o pomoc. Škody jdou do desítek tisíc korun.
10: Během 2 týdnů druhé trestní oznámení na neznámého pachatele a výzva radnice pro všímavé. Vybavte si neobvyklé situace a pomozte. Nedaleko nádraží někdo navrtal kmeny a mechanicky různě poškodil javor, smrk a 2 vzrostlé sakury. Ty už teď jeví znaky klinické smrti a usíchá. Vrtáci bez mozku se vyřádili také nedaleko odsud na 5 břízách, které vrtáním a řezáním velmi vážně poškodili. Jan Čada, Rádio Impuls, Otrokovice.
2: Evropská unie se shodla na přístupových jednáních pro Ukrajinu a Moldavsko. Začnou v pondělí, uvedli podle agentury Reuters předseda Evropské rady Antonio Costa a kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Agentura AFP připomíná, že přístupový proces Ukrajiny byl znovu nastartován poté, co ho přestalo blokovat Maďarsko. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v Augsburgu. 24-letý český reprezentant navázal na týden staré vítězství v pražské Troji a je v čele seriálu. Na stupně vítězů se prosadili i ve 3. letošním závodě. Koncem května vstoupil do světového poháru 3. místem v Tacenu. Přidám i počasí na sobotu. Jihmoravina měří až 25, jinde to bude do 23 stupňů. Zpočátku čekáme zataženo, mraky a občas déšť. Během odpoledne se vyčasí na polojasno a pršet přestane. Klidný víkend přeje Iva Horáková.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak kam si nasedla, těžko zabrzdím.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na rádiu Impuls.
4: Uživatele sociálních sítí postihl celosvětový výpadek. Mrazy dali třešním na východě Moravy zabrat. Krejčíková i Lehečka se utkají o finále turnajů. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: Sociální sítě společnosti Meta Platforms se dávají do pořádku po masivním výpadku. Ten podle webu Down Detector hlásili včera tisíce uživatelů po celém světě. Problémy postihly sítě Facebook a Instagram a potíže měla i komunikační platforma Messenger. Uživatelé uváděli, že byli nečekaně odhlášení ze svých účtů. Aplikace se jim nenačítala nebo se nemohli přihlásit. Mluvčí společnosti Meta se podle agentury Reuters nevyjádřil k tomu, co by za obřím výpadkem mohlo stát. Včera jen ujišťoval, že firma na řešení problému pracuje. Třešně jsou letos na východě Moravy vzácným artiklem. Velká část jich totiž pomrzla a tak v době dozrávání není pohled do korun stromů příliš veselý.
5: Pan Milan pěstuje u rodného domu třešně 40 let. Stromy naprosto nenáročné na péči nezůstaly ještě nikdy úplně, ale úplně prázdné. Co nezvládly dubnové mrazy, dokončilo letos dlouhotrvající sucho. Tak to vypadá na mnoha místech Zlínska i Vsetínska, přitom třešně bývají ceněny pro přemnoho zdraví prospěšných látek, vitamínů a minerálů. O fous lépe dopadly sestřenice sladkého ovoce višně, ale také letos žádná sláva. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
4: Třídenní veteránská jízda míří do finále. Závod 1000 mil československých má cílovou pásku před budovou Národního technického muzea v Praze. Předtím se ale v Letenských sadech uskuteční dětský závod. Mluvčí Národního technického muzea Adam Dušek proto láká rodiče s dětmi.
6: Si budou moci vyzkoušet speciální autíčka ze dílny Czech Pedal Cars a ty autíčka pak od 3 hodin budou mít oficiální závod. Závod bude závod pravidelnosti a v 5 hodin bude vyhlášení, jakmile se vyhlásí, tak se budou moct přesunout před budovu Národního technického muzea a podívat se na skutečné veterány, kteří budou dojíždět.
4: V závodu pravidelnosti nejde o rychlost, ale o přesnost. Jedou se dva okruhy, druhý z nich se dítě snaží dojet ve stejný čas, jako odjelo první okruh. Do Středoafrické republiky přiletělo první letadlo s migranty vyhoštěnými ze Spojených států. Mezi 20 migrantů na palubě byli lidé z Íránu, Afghánistánu, Turecka, Gruzie, Arménie a Jordánska. S odkazem na imigrační právníky o tom informuje agentura AP. Podle ní jde o nejnovější příklad praktikování široce kritizovaných dohod vlády prezidenta Donalda Trumpa s africkými a latinskoamerickými zeměmi o přijímání osob vyhoštěných do třetích zemí. O finále tenisových turnajů se dnes utkají hned dva čeští hráči. Tenistku Barboru Krejčíkovou čeká souboj na travnatém turnaji v Nizozemsku. 30-letá Češka plní roli nasazené osmičky a v cestě do finále jí stojí Polka Linetová. Krejčíková bude usilovat o první finálovou účast od předloňského triumfu ve Wimbledonu. Jiří Lehečka bude naproti tomu hrát semifinále ve Stuttgartu. Jméno svého soupeře se čtvrtý nasazený český tenista ale teprve dozví. Američan Shelton a Japonec Shikabukuro totiž včera stihli odehrát pouze první set svého čtvrtfinálového zápasu, než se utkání přerušilo.
7: 3:30 po 6. sobota 13. června a já přeju dobré ráno, stejně jako Lenka Svobodová, která připravila zprávy. Kdo tady bude kromě nás? Třeba kapela Buty, Činasky a právě teď Holky.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Za 4 minuty už bude 6:45, tady Radio Impuls, od mikrofonu zdraví Jakub Voříšek. Dáme si činasky za malou chvíli. Výkon českých fotbalistů v Mexiku vyvolal pozornost nejen doma, ale i v zahraničí. Podrobně ho hodnotili například noviny v kolébce fotbalu v Anglii.
1: Londýnské Timesy píší, že čeští fotbalisté doplatili na osudové 3 minuty z konce zápasu. Po Součkově hlavičce měli za to, že jsou zpět ve vedení. Gól neplatil a o 3 minuty později vstřelili Korejci vítěznou branku. Češi prý prokázali sílu ve standardních situacích. Vedení se ujali po chytré spolupráci Coufala s Krejčím. BBC si v komentáři k zápasu všímá výtečných výkonů brankářů na obou stranách a přináší bodové hodnocení jednotlivých hráčů. Z české reprezentace obsadili nejvyšší 3 příčky členové týmu se zkušenostmi z anglické Premier League v pořadí Coufal, Krejčí a Souček. Independentu vadily prázdné tribuny a dlouhé přestávky na osvěžení. Byla to prý škoda, protože zápas to byl zrušující. Podle Guardianu šlo o bitvu 2 rozdílných stylů. Technika a kombinace Korejců versus brutální síla a přímočarost Čechů. List cituje trenéra Koupka, soupeř byl velmi rychlý, lepší tým vyhrál. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je po požáru kamionu D2, a to na 11. kilometru ve směru na Brno. Z dálnice se sjíždí na exitu 11 Blučina. Kvůli tomu je uzavřená dálnice také na Břeclav. Na Pražském okruhu ve směru k D1 na 9. kilometru je kvůli nehodě vozovka zúžená na jeden pruh a vytvořila se tam kilometrová kolona. Buďte na sebe hlavně opatrní a mějte na mysli, že Radio Impuls je všude na silnicích i na chodnících s vámi. Takže kdyby něco, informujte nás a ostatní řidiče na 605 222 007. I po celý víkend můžete využívat služeb naší mobilní aplikace, té krásné se čtyřmi áčky. Radio Impuls bude 6:45.

Dobré sobotní ráno, za okamžik na Impulzu, podle mě jeden z vrcholů české hudby, kapela Buty Nad stádem koní. A teď pojďme k pondělnímu ránu, už pozítří pro vás u Impulzových chystáme koncert. Ano, slyšíte dobře, koncert, hned v pondělí ráno vás totiž u Impulzových vytáhne z postele a naladí na cestu do práce Marek Ztracený. Bude hrát, bude zpívat a taky bude rozdávat lístky na Letenskou pláň. Zkrátka a dobře, tohle pondělní ráno budete mít rádi, tak buďte u toho s námi na rádiu Impuls.

No, pohodový den i vám z Krblíku. Čekejte proměnlivou oblačnost, místy přeháňky, na severu a severovýchodě přeháňky četnější. Dnešní nejvyšší teploty budou mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až 25 a v tisíci metrech na horách kolem 14. A pište nám dál na WhatsApp 605 222 007, jak je u vás, anebo co dnes chystáte. Za chvilku se dostaneme k událostem, které dnes možná čekají i vás, ale pozor, máme tu taky jednu spekulaci, dnes by se měla vdávat světově známá zpěvačka Taylor Swift. Detaily za okamžik.

0: 7 minut po půl sedmé posloucháte Rádio Impuls, a to v sobotu 13. června. Za chvilku Impulzovic krabičku obstarají Petr Kotwald a Standa Hložek. Dnes se má podle spekulací vdávat zpěvačka Taylor Swift. Údajně se má vdát za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. A jdeme dál, začíná víkend otevřených zahrad. Lidé můžou navštívit veřejné i soukromé zahrady, parky, sady a další prostranství. V pražských Letenských sadech se koná dětský závod pravidelnosti. Předchází dojezdu veteránů soutěže 1000 mil československých před Národním technickým muzeem. Mluvčí muzea Adam Dušek to řekl Impulzu.
1: Závod pravidelnosti, pojedou se dva okruhy a to dítě se snaží dojet ve stejný čas, jako jelo první kolo, takže to druhé se snaží k tomu co nejvíce přiblížit, aby to bylo co nejspravedlivější, tudíž nerozhoduje rychlost, ale přesnost.
0: Dnes se koná pražská muzejní noc. Lidé můžou navštívit zdarma nebo za snížené vstupné zhruba 60 muzeí a dalších kulturních institucí. Třeba v Národním zemědělském muzeu na Letné si návštěvníci vyzkouší dojení krávy, stloukání másla, praní prádla na valše, mletí obilí na vločky, uklízení chléva nebo šlapání hroznů. Začíná nová outdoorová hra pro rodiny s dětmi Stavitelé hradu. Připravilo ji divadlo Minor s Pražským hradem, kde se hra odehrává. V noci z dneška na zítřek čekají na řidiče na Pražském okruhu omezení. Nad Pražským okruhem se totiž budou demolovat dva nadjezdy v ulicích k Autisku, k Austisku a k Západní Kopanině. Demolice si vyžádá plnou uzavírku D0, která by měla trvat maximálně 16 hodin. Dál se hraje mistrovství světa ve fotbale a Rádio Impuls pro vás všechny zápasy sleduje. V Portugalsku se jede mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Radio Impuls, za 2 minuty už bude 6:45.
1: Radio Impuls, doprava 007.
0: Jdeme na ně, na ty nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává po požáru kamionu v obou směrech D2 na 11. kilometru. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3, a to ve směru na Brno. Je odklon dopravy veden přes exit 11 Blučina. Na D5 na exitu 89 Sulkov ve směru od Prahy na Rozvadov se převrátilo nákladní auto na bok, kolona se netvoří. Kvůli demolici mostu se dnes večer po 19. hodině uzavře v obou směrech D4 mezi exitem 8 a exitem 9 u Jíloviště. Objízdná trasa bude vedena přes Jíloviště Pražskou ulicí. Uzavírka potrvá do zítřejší 9. hodiny raní. Nehodu osobního auta máme hlášenou v Jablonci nad Nisou ve Vrkoslavické ulici a dobrá zpráva přichází z Pražského okruhu ve směru k D1 na 9. kilometru se podařilo nehodu odstranit a kolona se tam rozjela. Buďte na sebe opatrní, v sobotu ráno i vždycky, kdykoliv jindy, je Impuls s vámi, takže 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály. Volejte kdykoliv nebo nahrávejte kdykoliv hlasové zprávy do naší aplikace. Za chvilku muzika v podání Miroslava Žbírky, právě teď na Impulzu zpívá Pink. Krásné

0: Dobré ráno, tady Impuls. Dnes čekejte v Česku proměnlivou oblačnost, místy přehánky, na severu a severovýchodě přehánky četnější. Nejvyšší teploty do 23 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Cože? Kolik je?
2: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulsem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
3: Používání pásů v autě s dětmi může být zásadní. Eva Farná rozdivočí fotbalový Eden. Z Karlova mostu spadl podnapilý muž. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Správné připoutání dítěte v autě je pro řadu rodičů problém. Upozorňuje na to kampaň s názvem Cestujte s dětmi bezpečně. Podle jejího průzkumu rodiče často nečtou návody k autosedačkám. Malé děti tak například vozí otočené po směru jízdy v příliš nízkém věku. Metodička dopravní výchovy Markéta Novotná proto vyzývá k větší zodpovědnosti.
4: Zhruba 65% rodičů nečte návody, to znamená, nebuďme lajdáci, berme to zodpovědně a nespěchejme v tuto chvíli. Dejme si záležet na tom, že dítě správně usadíme, správně připoutáme a v kroku prvním, že správně sedačku nainstalujeme.
3: Řada rodičů si zároveň myslí, že v modernějším autě své děti můžou poutat i bez dětských autosedaček. Odborníci ale před takovým chováním varují. Používání autosedačky je podle nich u malých dětí nutné bez jakékoliv výjimky. V Praze se schyluje k jedné z hudebních událostí roku. Na fotbalovém stadionu Slávie v pražském Edenu proběhne první ze tří koncertů Evy Farné. Následovat bude druhé vystoupení zítra. Oslavy svých 20 let na scéně zakončí zpěvačka v úterý 16. Farná se stane první českou zpěvačkou, která odehraje vlastní show v Edenu na stejném jevišti, kde v minulosti vystoupili Rammstein, Bruce Springsteen, Iron Maiden, Bon Jovi nebo Marek Stracený. Farná své masivní fanouškovské základně slibuje velkolepou show, jaká v Česku nemá obdoby. Z Karlova mostu v Praze večer spadl muž. Podle dostupných zpráv byl nejspíš podnapilý. Z Vltavy museli zhruba 20-letého muže vytáhnout hasiči. Podle zpravodajského serveru Novinky.cz vyvázl bez zranění, byl akorát podchlazený. Zdravotníci ho ale převezli na další vyšetření do nemocnice. Plzeň žije folklorem. Ulice a parky města roztančí až do zítřka mezinárodní folklorní festival. Hostí soubory z Evropy a Jižní Ameriky.
5: Plzeňanům se například představuje soubor z řeckého ostrova Korfu. Do města přijeli Francouzi, Portugalci a Slováci. Nechybí samozřejmě ani český a moravský folklor v dětském i dospělém podání. Z největší dálky dorazili svou hudbu a tanec předvést Čilané. Hlavní festivalová scéna je u branky v centru města. V neděli se účastníci představí také na Habermanově náměstí v Doubravě. Festival se koná už po 28. Zatančit si může i veřejnost. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
3: Střelba v americkém Texasu má jednu oběť a 9 zraněných. Po tragédii ve městě Midland se dal útočník na útěk. Po několika hodinách ho policisté našli v areálu místní veterinární kliniky. Podle svědků na místě proběhla rozsáhlá akce, po které policie informovala, že je pachatel po smrti. Motiv útoku policie vyšetřuje. Zavřená zůstává v obou směrech po nehodě dvou kamionů a následném požáru D2 na 11. kilometru. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3 a ve směru na Brno je odklon dopravy vedený přes exit 11 Blučina.
0: 3,5 minuty po 7. posloucháte Radio Impuls v sobotu 13. června a slyšíte naši muziku Michal David nebo Teď tým.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Dobré sobotní ráno přeje Radio Impuls, od mikrofonu Jakub Voříšek. Za chvilku tady bude třeba Alex Warren a Ordinary. Na nádvořích Valdštejnského paláce se setkávají majitelé a příznivci skútrů. Podle organizátora skútr šňůry Václava Nerada akce pokračuje spanilou jízdou a následným doprovodným programem.
1: Především je to celorepublikový sraz skútrů a to všech kubatur, popřípadně i silničních motorek, pokud to kapacita nádvoří dovolí. Od letošního ročníku je tato akce s charitativním podtextem a jízda pro Emu a Laru se sanitkou naděje.
0: V areálu Muzea památníku Lidice se uskuteční pětní akt k 84. výročí vyhlazení obce Lidice. Zúčastní se i předseda Senátu Miloš Vystrčil. Liberec se pomyslně vrátí do roku 1577, kdy mu císař Rudolf II. Udělil městská práva. Nabídne dvoudenní liberecký jarmark s dobovým tržištěm i dobovými atrakcemi a řemesly. Na svatý kopeček u Olomouce se sjedou Romové z celého Česka i Slovenska, chystá se jejich tradiční pouť. Mši ve svatokopecké bazilice navštívení Panny Marie bude sloužit nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který nad akcí převzal záštitu. Kroměříž zve na den tance, představí se řada tanečních souborů a klubů. Největší český výrobce dopravních letadel otevírá své dveře veřejnosti. V Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku nabídne komentované prohlídky výrobních prostor, výstavu věnovanou 90 letům podniku, vyhlídkové lety, ukázky letadel a letecké techniky i doprovodný program pro děti i velké. Stavbaři v noci na zítřek, a to je praktická informace, zbourají most přes D4 poblíž Jíloviště ve středních Čechách a začnou stavět nový.

pohled na silnice. Uzavřená zůstává v obou směrech po nehodě dvou kamionů a následném požáru D2, a to na 11. kilometru. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3 a ve směru na Brno je odklon dopravy veden přes exit 11 Blučina. Čekejte tam zdržení a komplikace. Tady Radio Impuls, už je 7:45, zpívá Michal David.

0: Radio Impuls. Ve hře Halo tady Impulzovi jsme rozdávali radost i v tomto týdnu a že se tentokrát opravdu dařilo. V pondělí Martin, v úterý Honza a ve středu Zuzka. Ti všichni byli u telefonu připraveni, řekli správné heslo a na výherním kole se vytočili dvojnásobek, každý z nich si tedy odnesl krásných 20 000 korun. A pracovní týden zakončila ve velkém stylu posluchačka Hedvika. Ta si na výherním kole vytočila trojnásobek a odnesla si parádní třicítku.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Překvapení, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Budete hrát? Zkusíte risk?
1: Zkusím.
2: 3, 2, 1, Klárka do toho uhodila a točíme, paní Hedviko. Jedeme, jedeme, Klárka vám vytočila, milá paní Hedviko, hádejte kolik, trojnásobek, blahopřejem.
1: Wow.
0: Hra Halo tady Impulzovi pokračuje i příští týden, tak pokud ještě nejste zaregistrováni, všechno najdete na impuls.cz anebo se registrujte prostřednictvím prémiové SMSky na číslo 906 1109. Držíme palce, třeba příště budeme volat právě vám. Krásné sobotní ráno.

0: Za minutu bude 7:30, tady Radio Impuls a tady vy prostřednictvím WhatsAppu 605 222 007. Krásné ráno nám přeje třeba gladiátor Dan z Horního Slavkova. Dnes je u nás oblačno, až skoro zataženo a teplota 12 stupňů. Děkuju, gladiátore. Krásný ráno, Kubo, Milovice 13 stupňů Celsia a prší. Vláďa Kuchyňka, děkujeme. A ještě Pardubice 15 stupňů zataženo a přehánky. Hezký den přeje Standa. Dnes v Česku čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky, na severu a severovýchodě přehánky četnější. Nejvyšší teploty dnes budou mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až 25 a v tisíce metrech na horách kolem 14.
1: Pozor, pozor, zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online.

0: Tady sobotní ranní impuls, za chvilku Václav Hedeckář s impulzovic krabičky šalalaladí. Právě teď je ve vysílání místo pro našeho dnešního hosta, pro českou fotbalovou legendu, bývalého reprezentanta a jednoho ze stříbrných hochů z Eura 96. Hlásí se brankář Petr Kouba, dobré ráno.
1: Dobrý den všem.
0: Co máte na dnešek v plánu, prosím?
1: Budu zvědavý, co mi přichystá dcera s vnukem a doufám, že uvidím a těším se na to a že někam vyrazíme.
0: Takže sobota v rodinném duchu. Co říkáte na probíhající světový fotbalový šampionát?
1: Tak koukal jsem na oba dva zápasy. Samozřejmě zahájení si myslím, že bylo na úrovni a i ten zápas první se celkem povedl. Ten druhý bohužel pro nás výsledkově tolik ne, ale je to první utkání, víme, jak to třeba bylo před těma 30 lety a ještě není konec pro šampionátu pro nás.
0: Takže znamená to, že na mistrovství světa to s naším národním týmem vidíte optimisticky? Nemáme se čeho bát?
1: Obávat je se proč, protože jsme prohráli, jestli chceme postoupit, tak musíme minimálně jednou vyhrát a jednou remizovat, si myslím, nevím, jestli se třema body v tom novém formátu se bude dát postoupit, ale možná, že ano, ale teď už je ta situace jasná, není kam vlastně ustoupit a je potřeba bodovat.
0: Vy jste sám už před chvílí zmínil šampionát na Euro 96 v Anglii, už je to 30 let, dokonce o tom vznikl film, už jste ho viděl?
1: Tak já jsem byl pozván na předpremiéru do Riegerových sadů, takže už jsem ten dokument viděl, byla tam velice pěkná atmosféra, musím říct, že se to tvůrcům povedlo nejenom ten večer, ale hlavně ten dokument, myslím si, že je velmi zajímavý a i vlastně ty reakce těch lidí, kteří to sledovali spolu s námi, s hráči, kteří jsme tam byli, tak prostě byla skvělá a si myslím, že je tvůrcům na místě jako poblahopřát.
0: Mluvím s brankářem Petrem Koubou. Kromě toho, že máte stříbro z mistrovství Evropy ve fotbale, máte ještě jeden majstrštyk. Jste pouze jeden ze dvou fotbalistů naší historie, který se svým týmem vyhrál první španělskou ligu. Tehdy to bylo v roce 2000 s Deportivem.
1: No tak byla to samozřejmě pro Deportivo La Coruña velká událost. Já jsem tam přestupoval v době, kdy už sahali po tom titulu velmi reálně. Rok předtím vlastně v poslední minutě penaltou, kterou nedal srbský reprezentant Jukić, tak vlastně přišli o ten titul a Deportivo hrálo špičku španělské ligy, takže byl to velmi silný tým a i těm velikánům se proti nám nehrálo dobře.
0: No, tak my budeme určitě společně přát našim fotbalistům, aby se jim na světovém šampionátu hrálo dobře. Děkuji za váš čas, mějte se moc hezky, na impulzu naslyšenou.
1: Mějte se hezky, taky děkuji za zavolání. Naschle.
0: Hostem impulzu byl v sobotu ráno fotbalista Petr Kouba.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Radio Impuls za minutu 7:45. Uzavřená zůstává v obou směrech po nehodě dvou kamionů a následném požáru D2 na 11. kilometru. Za chvilku jsou tady dopravní informace, potom zaspívá Glenn Hansard.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává v obou směrech po nehodě dvou kamionů a následném požáru D2 na 11. kilometru. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3 a ve směru na Brno je odklon dopravy veden přes exit 11 Blučina. Z místa nám volá také náš agent, jak to tam vypadá.
2: D2 kvůli havárce kamionu je zablokovaná v obou směrech. Policie odklání dopravu na Blučinu a okolní vesnice, a to včetně kamionů, které zablokovali už úplně všechno. Takže pokud můžete, na D2 vůbec nejezděte.
1: Děkujeme za upřesnění. V Brně v Hybešově ulici havaroval motorkář. Dále na D6 ve směru na Prahu mezi 25. a 16. kilometrem probíhají opravy vozovky. Dálnice je tam uzavřena a doprava odkloněna po objízdné trase. Na D5 na exitu 89 Sulkov ve směru od Prahy na Rozvadov se převrátilo nákladní auto na bok, kolona se netvoří. V Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most za sjezdem na Spořilov stojí na vozovce odstavená dodávka. Řidička Aja volá a přeje pohodovou jízdu z D1.
3: Projela jsem od Prahy směrem na Brno, úsek 40 km D1, zatím bez problémů, jen prší. Tak šťastnou cestu všem.
1: Děkujeme, jsme vděční i za pozitivní zprávy. Kdybyste cokoliv měli, 605 222 007 nebo pošlete hlasovku přes aplikaci Impulzu.

0: Za minutu od 2:08, jaké je počasí u vás? Tak třeba Pavel napsal z Živogošče, Morava 23 stupňů a jasno, přeji krásný a pohodový den, my taky a zdravíme, děkujeme za zprávy. Krásný den nám z Plzně přeje Stáňa, tam je 16 stupňů polojasno, nefouká, i sluníčko prokukuje, dobré zprávy. Dnes v Česku můžeme čekat proměnlivou oblačnost, místy přehánky, na severu a severovýchodě přehánky četnější, nejvyšší teploty do 23 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Při nehodě kamionů před Brnem zemřeli oba řidiči. Ústecký kraj v zimě obohatí nové vlaky. Americko-íránská dohoda se možná blíží. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Ranní nehoda dvou kamionů na D2 před Brnem skončila tragicky. O život přišli oba řidiči. Havárie se stala na 11. kilometru v místě zúžení. Podle mluvčí policie přijížděl maďarský kamion od Brna a z neznámých důvodů narazil do betonových svodidel. Dostal smyk a zůstal stát napříč dálnicí. Přijíždějící rumunský kamion narazil do prostřední části tahače a oba vozy začaly hořet. Dálnice zůstává uzavřená v obou směrech, tedy na Brno i na Břeclav. Dopravu policisté odklánějí. Podle naší dopravní centrály se ve směru na Břeclav sjíždí z dálnice na exitu 3. Ve směru na Brno je odklon vedený přes exit 11 Blučina. Čekejte tam komplikace. Ústecký kraj se těší na nové vlaky. Po jeho hlavních tratích se poprvé projedou v prosinci. Někteří cestující si je ale mohou vyzkoušet už s předstihem. Dvě soupravy budou od začátku července jezdit mezi Děčínem a Kadaní. Dopravu v kraji bude po dalších 15 let zajišťovat RegioJet, který se podle mluvčího Lukáše Kubáta připravuje i po personální stránce.
5: Nabíráme zhruba 200 zaměstnanců pro nás, největší část tvoří strojvedoucí, těch zbývá v tuhletu chvíli nabrat zhruba 20 a od července začne velký nábor, ať už personálu do vlaku, stewardů, tak i pokladních a podobně, nebo technických pracovníků.
4: Celkem 23 nových vlakových jednotek vyšlo RegioJet na zhruba 4 miliardy korun. Služby společnosti kraj během zmíněných 15 let vyjdou na 11 miliard. Pod Krušnými horami se mění názvy zastávek. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova ruší neaktuální nebo zavádějící názvy.
6: Některé stanice tramvají nebo autobusů připomínaly minulost a s dneškem nemají nic společného. Jako příklad poslouží litvínovská Mototechna. Firma tady dávno není a tak se stanice začíná jmenovat ke Střelnici podle nedalekého areálu. Nejvíc změn je zatím v Litvínově mezi Boří nebo Horními Řetíně. Chystá se ale i další vlna přejmenování. Týkat se má mosteckých stanic. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Mírová dohoda Íránu se Spojenými státy se rýsuje. Její návrh počítá s ukončením americké blokády íránských přístavů a s novým uspořádáním v Hormuzském průlivu. Prohlásil to večer íránský ministr zahraničí, podle kterého žádné rozhovory o íránském jaderném programu nezačnou, dokud se úmluva kompletně nepřevede do praxe. Podle něj do jednání dohody nikdy nebylo blíž. Írán ale včera zároveň odmítl zprávy, že by byl podpis dohody připravený už na zítřek v Ženevě. To dřív uvedla agentura Bloomberg s odkazem na obeznámené zdroje. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek sdělil, že memorandum o porozumění s Íránem by se mohlo podepsat už během víkendu, a to za účasti viceprezidenta J.D. Vance.
0: Tady sobotní ranní impuls, který nabízí kromě zpráv i spoustu muziky, také namátkou Mike Oldfield, Krištof, Smokey, Xindl X nebo právě teď Petr Muk. Pohodové sobotní ráno přejeme.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: 4 minuty zbývají do času 8:45, sobotní ranní impuls jede dál, za chvilku s puberťákem Xindlem X. A nejenom celé Česko, ale celý svět žije fotbalem, tak pojďme na něj. Výkon českých fotbalistů v Mexiku vyvolal pozornost nejen doma, ale i v zahraničí. Podrobně ho hodnotili například noviny v kolébce fotbalu v Anglii.
1: Londýnské Timesy píší, že čeští fotbalisté doplatili na osudové 3 minuty z konce zápasu. Po Součkově hlavičce měli za to, že jsou zpět ve vedení, gól neplatil a o 3 minuty později vstřelili Korejci vítěznou branku. Češi prý prokázali sílu ve standardních situacích, vedení se ujali po chytré spolupráci Coufala s Krejčím. BBC si v komentáři k zápasu všímá výtečných výkonů brankářů na obou stranách a přináší bodové hodnocení jednotlivých hráčů. Z české reprezentace obsadili nejvyšší 3 příčky členové týmu se zkušenostmi z anglické Premier League v pořadí Coufal, Krejčí a Souček. Independentu vadily prázdné tribuny a dlouhé přestávky na osvěžení. Byla to prý škoda, protože zápas to byl zrušující. Podle Guardianu šlo o bitvu 2 rozdílných stylů. Technika a kombinace Korejců versus brutální síla a přímočarost Čechů. List cituje trenéra Koupka, soupeř byl velmi rychlý, lepší tým vyhrál. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
5: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.

0: 9:15, tady jsou rychlé dopravní informace. I nadále neprojedete v obou směrech po nehodě dvou kamionů a následném požáru na D2 na 11. kilometru. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3 a ve směru na Brno je odklon dopravy veden přes exit 11 Blučina. Krásné a pokud možno pohodové sobotní ráno přeje Impuls, tady je Xindl X.
1: Je mi 17, problém je v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla,

Máte pocit, že jste se něco naučili ve škole? Možná se zeptám trošku lépe. Máte pocit, že vám něco v hlavách zůstalo? Nebo si spíš myslíte, že spousta věcí už trochu zapadla? Na Impulzu teď máme svého vlastního pana profesora a ten vás každé všední ráno vezme zpátky do lavic. I když pochvalu nedá jen tak někomu, jedno je jisté, nudit se u toho rozhodně nebudete. Tak zaměřte společně s rádiem Impuls zpátky do lavic, a to každé všední ráno. Teď s námi zaměřte za další muzikou, za chvíli jsou tady třeba opět Radeček anebo kapela Smoky, ale právě teď v 8 hodin a 23 minut začíná zpívat Richard Krajčo, jsou tady Krištof a ty.

tady Radio Impuls. Pojďme se podívat, jaké dnes bude počasí, ale nejprve, jaké počasí je právě teď u vás. Vy mi píšete z nejrůznějších regionů Česka. Pojďme třeba do Zahrádek u České Lípy, 15 stupňů a zataženo. Pohodovou sobotu přeje Vladimír. Krásné sobotní ráno z Lobendavy přeje Olda společně s Hankou a mají pršivo 14 stupňů. Děkujeme. Krásné ránko z Hoštic u Volině, kde máme proměnlivo 14 stupňů. Krásný den přeje Zdeňka a ještě stihneme jeden vzkaz. V Telči, odkud vás Kubo zdravím, máme dnes deštivo a 13. Pohodovou sobotu z Telče přeje Zdeňka. Tak dnes v Česku čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, na severu a severovýchodě přehánky četnější. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14.

0: za chvíli česká muzika na Impulzu. Impulzovic krabička, Olympik, okno mé lásky. A teď jdeme na aktuální události. Dnes se má podle spekulací vdávat zpěvačka Taylor Swift. A má se vdát za hráče amerického fotbalu Travise Kelseho. Začíná víkend otevřených zahrad. Lidé můžou navštívit veřejné i soukromé zahrady, parky, sady a další prostranství. V pražských Letenských sadech se koná dětský závod pravidelnosti. Předchází dojezdu veteránů soutěže 1000 mil československých před Národním technickým muzeem. Mluvčí muzea Adam Dušek to řekl Impulzu.
1: Závod pravidelnosti, pojedou se dva okruhy a to dítě se snaží dojet ve stejný čas, jako jelo první kolo, takže to druhé se snaží k tomu co nejvíce přiblížit, aby to bylo co nejspravedlivější, tudíž nerozhoduje rychlost, ale přesnost.
0: Dnes se koná pražská muzejní noc. Lidé můžou navštívit zdarma nebo za snížené vstupné zhruba 60 muzeí a dalších kulturních institucí. Třeba v Národním zemědělském muzeu na Letné si návštěvníci vyzkouší dojení krávy, stloukání másla, praní prádla na valše a tak dále. Začíná nová outdoorová hra pro rodiny s dětmi Stavitelé hradu. Připravilo ji divadlo Minor ve spolupráci s Pražským hradem, kde se hra odehrává. V noci ze dneška na zítřek čekají na řidiče na Pražském okruhu omezení. Nad Pražským okruhem se totiž budou demolovat dva nadjezdy v ulicích k Austistu a k zadní Kopanině. Demolice se vyžádá plnou uzavírku D0, která by měla trvat maximálně 16 hodin. Jdeme ještě ke sportu. Dále pokračuje mistrovství světa ve fotbale a Impulz ho pro vás sleduje. A ještě do Portugalska, tam se jede mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Další příspěvek k muzice sobotního rána na Impulzu. Za chvíli Dalibor Janda a potom třeba skupina Roxette a ještě do 9. hodiny Sarah Connor. Uzavřená zůstává v obou směrech D2 na 11. kilometru. Podíváme se nejenom tam za minutu a půl.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Sobotní ranní nejrychlejší dopravní informace z celého Česka přesně ve 8:45. Uzavřená zůstává v obou směrech po nehodě dvou kamionů a následném požáru D2, a to na 11. kilometru. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3, ve směru na Brno je odklon dopravy veden přes exit 11 Blučina, čekejte tam zdržení a komplikace. Na D6 ve směru od Karlových Varů na Prahu mezi 25. a 16. kilometrem probíhají opravy vozovky, dálnice je tam uzavřena a doprava odkloněna po objízdné trase. Na příjezdu do Žatce od Plzně došlo k dopravní nehodě, osobní auto se srazilo s dodávkou. Dále na D5 na exitu 89 Sulkov ve směru od Prahy na Rozvadov se převrátilo nákladní auto na bok, probíhá tam jeho vyprošťování. Kvůli demolici mostu se dnes večer po 19. hodině uzavře v obou směrech D4, a to mezi exitem 8 a exitem 9 u Jíloviště. Objízdná trasa bude vedena přes Jíloviště Pražskou ulicí. Uzavírka potrvá do zítřejší 9. hodiny raní. Tak ať je vám na silnicích dobře při poslechu Impulzu a ať se vám nic nestane. Buďte na sebe opatrní a myslete na to, že jsme tu pro vás na lince 605 222 007 a jsme tu taky díky naší aplikaci, kam nám můžete nahrávat hlasové zprávy. Velmi rádi uslyšíme váš hlas, tak vysílejte s námi. Krásný den.

0: Radio Impuls, minuta zbývá do 9. hodiny dopolední. Dnes čekejte v Česku proměnlivou oblačnost, místy přehánky, na severu a severovýchodě četnější. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23, na jihu Moravy až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Víkend s Rádiem Impuls. Marek Ztracený bude mít v pondělí ráno u Impulzových koncertní trénink před Letnou. Živě. Máte rádi jeho písničky, kterou nejvíc? Chodíte na velké koncerty nebo spíš na komornější akce? Co se vám vybaví, když se řekne Letná? A byli jste někdy ztraceni v Praze? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
3: Bourání mostu přes D4 omezí dopravu. Muž v Británii bodl 17-letou dívku. Je 9 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Stavbaři dnes večer začnou bourat most přes dálnici D4 u Jíloviště. Dálnice bude na 9. kilometru uzavřená. Objízdná trasa vede po dálnici i místních silnicích. Obnovit by se provoz mohl zítra dopoledne. Nejprve se bude jezdit v každém směru jedním pruhem. K večeru by dálnice měla být průjezdná bez omezení. Původní most ze 70. let minulého století nahradí nový. Hotový bude příští rok v září a vyjde na 195 milionů korun. Demolovaný most nebyl v dobrém technickém stavu. Do jeho konstrukce zatéká, má poškozené římsy i další části. Podle silničářů tak představuje i bezpečnostní riziko pro provoz přímo na dálnici. Součástí nového železobetonového mostu bude i 2 metry široký chodník. Teď chodcům slouží provizorní lávka. V Británii vyšetřují včerejší napadení 17-leté dívky. Asi 30-letý muž ji odpoledne ve městě Bryfield bodl do krku. Na případ upozornil server novinky.cz, podle kterého je dívka v nemocnici. Její zranění by ale nemělo ohrožovat na životě. Stanice BBC informovala, že policie muže dopadla a umístila do vazby. K incidentu došlo jen několik dní poté, co se v severoirském Belfastu pokusil asi 30-letý Súdánec uříznout hlavu asi o 10 let staršímu muži. Útok v Belfastu vyvolal nepokoje, během kterých maskovaní radikálové pálili auta a poškozovali domy. Třídenní veteránská jízda míří do finále. Závod 1000 mil československých má cílovou pásku před budovou Národního technického muzea v Praze. Předtím se ale v Letenských sadech uskuteční dětský závod. Mluvčí Národního technického muzea Adam Dušek proto láká rodiče s dětmi.
4: Si budou moci vyzkoušet speciální autíčka ze dílny Czech Pedal Cars a ty autíčka pak od 3 hodin budou mít oficiální závod. Závod bude závod pravidelnosti a v 5 hodin bude vyhlášení, jakmile se vyhlásí, tak se budou moct přesunout před budovu Národního technického muzea a podívat se na skutečné veterány, kteří budou dojíždět.
3: V závodu pravidelnosti nejde o rychlost, ale o přesnost. Jedou se 2 okruhy, druhý z nich se dítě snaží dojet ve stejný čas, jako odjelo první okruh. Nápisy v Olomouci upozorňují cyklisty, aby v podchodech nejezdili na kolech. Město tak zareagovalo na stížnosti lidí, kterým vadí rychlá jízda cyklistů a koloběžkářů. Velké bílé nápisy jsou nastříkané u několika nejfrekventovanějších podchodů, například u fakultní nemocnice.
5: Cyklisto, sesedni z kola, chraň sebe i ostatní. Takové výzvy si přečtou lidé u podchodů pod ulicemi Ferstrova a Brněnská. Město oznámilo novinku na sociálních sítích s argumentem, že podchody mají sloužit především chodcům, včetně seniorů, dětí a rodičů z kočárky. A právě v těchto místech může neohleduplná jízda přivodit neštěstí. Městská policie eviduje v Olomouci ročně několik stovek přestupků cyklistů a koloběžkářů. Daří se jí ale hříšníky umravňovat. Zatímco před 4 lety jich strážníci zaznamenali 1500, loni se jejich počet snížil téměř na polovinu. Eva Panošová, Radio Impuls Olomouc.
3: O finále tenisových turnajů se dnes utkají hned dva čeští hráči. Tenistku Barboru Krejčíkovou čeká souboj na travnatém turnaji v Nizozemsku. 30-letá Češka plní roli nasazené osmičky a v cestě do finále jí stojí Polka Linetová. Krejčíková bude usilovat o první finálovou účast od předloňského triumfu ve Wimbledonu. Jiří Lehečka bude naproti tomu hrát semifinále ve Stuttgartu. Jméno svého soupeře se čtvrtý nasazený český tenista ale teprve dozví. Americko-japonské čtvrtfinále se totiž včera dohrát nepodařilo. Uzavřená stále zůstává v obou směrech po nehodě dvou kamionů a následném požáru D2 na 11. kilometru. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3 a ve směru na Brno je odklon dopravy vedený přes exit 11 Blučina. Komplikace a zdržení čekejte na objízdných trasách.
0: A na Impulzu čekejte spoustu skvělých interpretů, za všechny jmenuju třeba skupinu Nazaret, Shakespeare's Sister za malou chvíli, ale právě teď otevíráme hodinu Česky s kapelou Činasky každý ráno.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Tohle je Radio Impuls, posloucháte nás v 9 hodin a 12 minut. Máme pro vás další muziku, za chvilku Miroslav Žbírka s Davidem Žbírkou, Nejsi sám. Na nádvořích Valdštejnského paláce se setkávají majitelé a příznivci skútrů. Podle organizátora skútršňůry Václava Nerada akce pokračuje spanilou jízdou a následným doprovodným programem.
1: Především je to celorepublikový srav skútrů a to všech kubatur, popřípadně i silničních motorek, pokud to kapacita nádvoří dovolí. Od letošního ročníku je tato akce s charitativním podtextem Ale jízda pro Emu a Lauru se sanitkou naděje.
0: V areálu Muzea památníku Lidice se uskuteční pietní akt k 84. výročí vyhlazení obce Lidice. Zúčastní se i předseda senátu Miloš Vystrčil. Liberec se pomyslně vrátí do roku 1577, kdy mu císař Rudolf II. Udělil městská práva. Nabídne dvoudenní liberecký jarmark s dobovým tržištěm i dobovými atrakcemi a řemesly. Na svatý kopeček u Olomouce se sjedou Romové z celého Česka i Slovenska, chystá se jejich tradiční pouť. Mši ve svatokopecké bazilice Navštívení Panny Marie bude sloužit nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, ten nad akcí převzal záštitu. Kroměříž zve na den tance, představí se řada tanečních souborů a klubů. Největší český výrobce dopravních letadel otevírá své dveře veřejnosti, v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku nabídne komentované prohlídky výrobních prostor, výstavu věnovanou 90 letům podniku, vyhlídkové lety, ukázky letadel a letecké techniky i doprovodný program. Stavbaři v noci na zítřek zbourají most přes D4 poblíž Jíloviště ve středních Čechách a začnou stavět nový.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
7: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci. Vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.
8: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
8: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice, dodávce neoznačený.
8: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

Rychlý pohled na silnice. Uzavřená zůstává v obou směrech po nehodě dvou kamionů D2 na 11. kilometru. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3 a ve směru na Brno je odklon dopravy veden přes exit 11 Blučina. Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Za okamžik na Impulzu zaspívá Karel Gott, Pretty Woman, a my jdeme ke hře Halo tady Impulzovi. I v tomto týdnu jsme rozdávali radost a že se tentokrát opravdu dařilo. V pondělí Martin, v úterý Honza a ve středu Zuzka, ti všichni byli u telefonu připraveni, řekli správné heslo, na výherním kole si vytočili dvojnásobek, každý z nich tedy 20 000 korun. A pracovní týden zakončila ve velkém stylu posluchačka Hedvika, na výherním kole jí padl trojnásobek.
1: Halo tady Impulzovi.
2: Překvapení, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Budete hrát? Zkusíte risk?
1: Zkusím.
2: 3, 2, 1, Klárka do toho uhodila a točíme, paní Hedviko. Jedeme, jedeme, Klárka vám vytočila, milá paní Hedviko, hádejte kolik, trojnásobek, blahopřejem.
0: Hra Halo tady Impulzovi pokračuje i v příštím týdnu. Pokud ještě nejste zaregistrovaní, všechno najdete na impuls.cz nebo se zaregistrujte prostřednictvím SMSky a nebo naší aplikace. Držíme palce, třeba příště budeme volat právě vám. Tady Impuls, dobrý den.

0: Na impulzu mistra za chvilku nahradí Eva Farná s Mirajem Vzpomeneš si. A my teď budeme zmiňovat vaše zprávy, protože mi neustále píšete a taky nahráváte hlasovky na WhatsApp 605 222 007. Hlasovky týkající se počasí a hlavně tedy textově. Teď třeba Ilča, krásné sobotní dopoledne, Trojanovice bez kydy, po dešti, sluníčko se klube a teploměr ukazuje plus 15. Pohodovou sobotu přeje Ilča. Konečně po dešti, napsala nám Mendy. Polojasno a 15 stupňů, to jsou zprávy z Polánky u Nepomuku. Krásnou sobotu i vám. A ještě do třetice Otaslavice, 15 stupňů oblačno. Hezký den přejí Luboš a Eva a my zdravíme na Prostějovsko. Dnes čekáme v Česku proměnlivou oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě četnější. Nejvyšší teploty do 23 stupňů, na jihu Moravy až 25, v 1000 metrech na horách 14.
1: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.

0: Za chvíli na Impulzu necháme znít zvony. Marta Kubišová zaspívá, bude tady písnička z Impulzovic krabičky. Ale právě teď náš dnešní host, česká fotbalová legenda, bývalý reprezentant a jeden ze stříbrných hochů z Eura 96, brankář Petr Kouba. Petře, dobré ráno.
1: Dobrý den všem.
0: Jaké jsou vaše dnešní plány?
1: Budu zvědavý, co mi přichystá dcera s vnukem a doufám, že je uvidím. Těším se na to, že někam vyrazíme.
0: Takže sobotní program v rodinném duchu. Dostaňme se ke stěžejnímu tématu těchto týdnů. Co říkáte na probíhající světový fotbalový šampionát?
1: Tak koukal jsem na oba dva zápasy. Samozřejmě zahájení si myslím, že bylo na úrovni a i ten zápas první se celkem povedl. Ten druhý bohužel pro nás výsledkově tolik ne, ale je to první utkání, víme, jak to třeba bylo před těma 30 lety a ještě není konec pro šampionátu pro nás.
0: Ano, vy jste to sám teď zmínil, už je to 30 let od vašeho skvělého finále na Euro 96 v Anglii, dokonce o tom vznikl film, už jste ho viděl?
1: Tak já jsem byl pozván na premiéru do Rigrových sadů, takže už jsem ten dokument viděl. Byla tam velice pěkná atmosféra. Musím říct, že se to tvůrcům povedlo nejenom ten večer, ale hlavně ten dokument. Myslím si, že je velmi zajímavý a i vlastně ty reakce těch lidí, kteří to sledovali spolu s námi, s hráči, kteří jsme tam byli, tak prostě byla skvělá a si myslím, že je tvůrcům

0: na místě jako poblahopřál.
1: Když jste ten dokument viděl, připomněl jste si tam nějaké situace, oživilo vám to nějaké chvilky, nebo dokonce objevil jste třeba i něco nového?
0: No, tak v tom filmu se připomínaly věci, které jsem ani třeba nevěděl, že se udály, kam kluci tam měli nějaké svoje vlastně zpovědi, svoje vyjádření, o kterých jsme se třeba tenkrát ani nebavili, ani později, takže určitě jsem si tam ty novinky našel, třeba jsem netušil, že jak to bylo s Páťou Bergerem, že uvažoval o tom, že reálně odjede od nás z Anglie, tak to bylo prostě historky, který si člověk i po těch 30 letech vlastně nějak jako rád poslechne, no a připomene mu to trošku i z jiný perspektivy, tu atmosféru toho šampionátu a to, co jsme tam prožívali.
1: Tehdejší český tým je důkazem toho, že povést se může ledacos, tak když se ještě podíváme na aktuální stav, na americký kontinent, na aktuální šampionát ve fotbale, myslíte, že stát se může cokoliv, třeba i velký úspěch?
0: Jestli to myslíte z našeho pohledu, ano, tak by se toho muselo stát hodně, to je asi potřeba říct. To už by si myslím byl větší zázrak, nežli jsme spáchali v tom 96. my, kdyby se naši kluci dostali do finále, protože tam jsou daleko větší favoriti. Myslím, že momentálně i tak jako mančafty, který mají lepší formu, nežli zatím máme my. Já tam chci říct zatím, že věřím, že to teď prostě kluky nakopne a že do toho půjdou.
1: Uvidíme. Děkujeme za váš čas, mějte se krásně, na Impulzu se na vás budeme zase někdy těšit.
0: Mějte se hezky, taky děkuju za zavolání. Naschle.
1: Hostem Impulzu byl v sobotu dopoledne fotbalista Petr Kouba.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Za chvíli na Impulzu zaspívá Celine Dion, později třeba Kelly Clarkson a ještě do desáté irští YouTube. A dáme si dopravní informace. Evergreenem dnešního rána a dopoledne je 11. kilometr D2.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. I nadále neprojedete v obou směrech po ranní nehodě dvou kamionů a následném požáru na D2 na 11. kilometru. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3 a ve směru na Brno je odklon dopravy veden přes exit 11 Blučina. Na dálnici D6 ve směru na Prahu mezi 25. a 16. kilometrem probíhají opravy vozovky. Dálnice je uzavřena a doprava odkloněna po objízdné trase. V Karlových Varech v Bezručově ulici na křižovatce s Americkou došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Víc než kilometrová kolona se vytvořila v Praze, a to na jižní spojce u Spořilova ve směru do centra. A na Novopatské za sjezdem z Kbelské ve směru k D10 je provoz sveden do jednoho pruhu, i tady čekejte zdržení v koloně. A ještě praktická informace, kvůli demolici mostu se dnes večer po 19. hodině uzavře v obou směrech D4, a to mezi exitem 8 a 9 u Jíloviště. Objízdná trasa bude vedena přes Jíloviště Pražskou ulicí. Uzavírka potrvá do zítřejší 9. hodiny raní. To je pro tuto chvíli všechno, ostatní informace klidně můžete dodávat i vy přes 605 222 007 nebo přes aplikaci. Lenka Hluzová opět přinesla slunce. Ahoj.
2: Ahoj. A dneska jsem na to přesně myslela. Jak jsi mi to říkala ten minulý týden, že přinesu slunce, tak dneska to teda nevypadalo. Já jsem se vzbudila kolem 6:30 ráno a to byla teda apokalypsa. Úplně jako černo, zamračeno, deštivo a pak najednou se to
1: Ale pozor, bude to proměnlivé. To znamená, že se klidně může zase vrátit mráček. Ale to nevadí. Prosím tě, my tady jsme v očekávání.
2: Ano.
1: Teď v sobotu a v neděli čekáme na Marka Ztraceného, který tedy přijde v pondělí ráno.
2: Ano.
1: Tak jedno z takových pod témat víkendových je, jestli ses třeba někde ztratila v Praze. Stalo se ti to jako Pražandě?
2: Hele, já mám pocit, že jsem takové jako ženské kliše, jo? Jak se říká, že ty ženy nemají ten orientační smysl, tak já to plně splňuji. Já se ztratím jako ale úplně všude.
1: Proto neřídíš?
2: To je taky jeden z důvodů, no. A tam bych si jako dala navigace, tam zase jsou možná ještě jako další ty věci
1: ne,
2: k tomu.
1: Tak díky ale... tomu já nevysílám třeba do 11, do 12, ale jenom do 10, protože vždycky přijdeš včas. Tramvaj nezabloudí.
2: Tramvaj nezabloudí, přesně tak.
1: Máš pro nás vtip?
2: Mám vtip.
1: Pojďme na něj.
2: Jenom pod pantoflák, se ptá manželky, zda může večer do hospody. Opravdový chlap totiž ví, že nemůže.

0: Clarkson právě dospívala písničku volně přeloženo, co tě nezabije, to tě posílí. Za chvíli bude 10 dopoledne, s vámi je Lenka Haluzová, přeju vám krásnou sobotu, máme 13. června, svátek slaví Antonín, neříkám to jen tak. Protože Antonínům se budeme věnovat za chvíli, v našem pořadu máme Česko rádi, tedy po 10. dopolední, ale teď už se dívám na náš WhatsApp 605 222 007. Zdeněk píše, přeju vám dobré ráno z Ostravy, momentálně máme 18 stupňů a po nočním dešti už svítí sluníčko. Podobně to mají i v Krasové, v Moravském Krasu, tam je 15 stupňů a polojasno, píše odtamtud Ivona spolu s Františkem. Napište i vy, jak je právě teď u vás, ať to dáme tak nějak dohromady skrz tu republiku. 605 222 007, ještě jednou připomínám číslo sem k nám na WhatsApp. Podle meteorologů dneska proměnlivá oblačnost, to znamená, že na každém kousku jinak, místy přeháňky na severu a severovýchodě pak budou ty přeháňky četnější. Teploty 19 až 23, tepleji bude na jihu Moravy, tam naměříme až 25 stupňů Celsia.
1: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
2: Následky ranní nehody dál blokují D2. Ostravská policie si doplní vybavení. Na jihu Evropy se oteplí a rozfouká. Je 10 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Po tragické ranní nehodě zůstává D2 u Brna uzavřená. Na 11. kilometru v místě zúžení přijížděl podle policie maďarský kamion od Brna, když z neznámých důvodů narazil do betonových svodidel, dostal smyk a zůstal stát napříč dálnicí. Narazil do něj ale přijíždějící rumunský kamion a oba vozy začaly hořet. Řidiči obou kamionů zemřeli. Dálnice zůstává zablokovaná v obou směrech a policisté dopravu odklánějí. Podle naší dopravní centrály se ve směru na Břeclav sjíždí z dálnice na exitu 3. Ve směru na Brno vede odklon dopravy přes exit 11 Blučina. Čekejte tam komplikace. Nehoda se totiž navíc stala nedaleko místa, kde silničáři pracují na přestavbě křížení dálnic D1 a D2. Kolony se tak v této oblasti tvoří i za běžného provozu. Ostravská policie pořídí paralyzéry a drony. Město na nákupy uvolnilo přes 1,5 milionu korun. Konkrétně má v plánu kupovat 2 drony a 4 elektrické paralyzéry s výcvikovým trenažérem pro městskou policii. Magistrát tak chce posílit akceschopnost strážníků. Podle ostravského primátora Jana Dohnala drony využijí v městském prostředí třeba pro monitoring zahrad nebo vodních toků při pohromách.
3: Nějaký průzkum lokality může zabrat hodně času, tím dronem opravdu proletí tu lokalitu podstatně rychleji. Samozřejmě tasery do městského prostředí se hodí, protože ty střelné zbraně jako v ulicích plných lidí samozřejmě máme je, umíme je nasazovat, ale ten taser z tohohle pohledu je určitě jakoby bezpečnější.
2: Policisté můžou drony podle ostravského primátora využít i k dohledu při hromadných akcích. Umožňují totiž včas identifikovat rizika a bezpečně koordinovat hlídky. Plzeň žije folklorem. Ulice a parky města roztančí až do zítřka Mezinárodní folklorní festival. Hostí soubory z Evropy a Jižní Ameriky.
4: Plzeňanům se například představuje soubor z řeckého ostrova Korfu. Do města přijeli Francouzi, Portugalci a Slováci. Nechybí samozřejmě ani český a moravský folklor v dětském i dospělém podání. Z největší dálky dorazili svou hudbu a tanec předvést Čilané. Hlavní festivalová scéna je u branky v centru města. V neděli se účastníci představí také na Habermanově náměstí v Doubravce. Festival se koná už po 28. Zatančit si může i veřejnost. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
2: Na jihu Evropy se výrazně oteplí. Týden by mohly zakončit teploty blížící se ke 40 stupňům. V některých oblastech se očekává i silný vítr, který tak zvedne nebezpečí vzniku a šíření lesních požárů. Právě lesní požáry jsou problémem, kterému každoročně země ve středu moří čelí. Teploty výrazně nad 30 stupňů s výkyvy až ke 40 se v příštích dnech čekají v celém pevninském Portugalsku. Civilní ochrana vydala před lesními požáry varování. Podobné podmínky budou panovat i ve Španělsku, Francii a výrazné zvýšení teplot se očekává i v Itálii, kde od zítřka platí v některých městech varování ministerstva zdravotnictví.
5: Takhle 40 ne, ale já tady koukám na výhled u nás a tam potom jako propadu, kdy je to teďka kolem těch maximálně 20, máme mít v pátek až 33.
6: Ale no tak.
5: Jako za mě příjemnější než 40. Určitě. A taky než těch 20. To by byly zprávy, posloucháte Radio Impuls. No a my dneska slavíme svátek Antonínů, takže jsme se tím nechali inspirovat i v pořadu Máme Česko rádi. Za chvíli rozjedeme turistický pořad, kde se na Toníčky podíváme z několika stran.
0: Radost ze života.

0: Rádio Impuls, za chvíli Taylor Swift a nebo taky Eláni a Kaskader. Máme 13. června, svátek slaví Antonín. No a my v pořadu Máme Česko rádi budeme spolu s naším turistou z povolání Mirkem Tausigem cestovat právě po místech spojených se svatým Antoníčkem. Mirku, dobrý den.
1: Krásný dobrý den, takže jenom v krátkosti. Antonín je mužské křestní jméno latinského původu, pochází ze jména Antonius, to byly označováni adoptivní příslušníci starého římského rodu Antoniů. No a co to asi znamená nějaký jako patřící Antoniovi? Protože vykládá se jako vynikající, přední, čelný. No a mimochodem podle údajů je jméno Antonín 55. nejčastější jméno u nás.
0: No tak to máme spoustu toníčků. Co nějaké ty výlety?
1: Představte si, že u nás máme dvě Antonínova údolí, jedno je v Krkonoších, druhé v Lužických horách. No a tím, když začnu, tak to je malá samota nedaleko obce Mařenice u Hamerského potoka, takové hezké pohádkové místečko. Jméno dostalo podle kapličky svatého Antonína Paduánského. Ta je tady vyhloubená přímo do té pískovcové skály u mostku přes potok. No a když se tady na chvilku zastavíte, tak máte pocit, že to ticho a všechno se zpomalilo.
0: Antonínovo údolí ale nebylo vždycky tak tiché. V roce 1842 tady vyrostla přádelna bavlny.
1: No jo, vlastně to máte pravdu. Továrnu poháněla voda z potoka, to tady bylo opravdu hodně rušno. Ale v roce 1878 fabriku zničil požár, pak budova dostala nový život jako zámečnictví, pak se tady ještě vyráběly nábojnice, no a nakonec to všechno skončilo a zůstalo tady jenom to klidné údolí. Dnes je tady ta jedna technická zajímavost a to je nad potokem vodní náhon. Jeho součástí je asi 75 metrů dlouhý tunel, vytesaný do té pískovcové skály tady. Tady tudy právě proudila ta voda, ta poháněla ty tovární stroje.
0: To bychom tedy měli Antonínovo údolí v Lužických horách. V příštím vstupu se přesuneme kam?
1: Podíváme se do Krkonoš, to jsou moje oblíbené hory.
0: No tak jo.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Vyrážíme na silnice, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává v obou směrech po nehodě dvou kamionů D2 na 11. kilometru. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3 a ve směru na Brno je odklon dopravy vedený přes exit 11 Blučina. Dvoukilometrovou kolonu vidíme na silnici 50 na příjezdu do Slavkova u Brna ve směru od Holubic. V Praze na Kbelské před sjezdem na Prosek se stala nehoda a do kolony se dojíždí u sjezdu z Cínovecké. O kus dál na nájezdu na Novopatskou je provoz svedený do jednoho pruhu a i tady je kolona. Na D6 ve směru na Prahu mezi 25. a 16. kilometrem probíhají opravy vozovky, dálnice je tam uzavřená a doprava odkloněná po objízdné trase. Číslo jsem k nám 605 222 007 nebo můžete využít naši mobilní aplikaci. Já vám přeju šťastnou cestu s Impulzem.

0: Impuls. Za chvíli mám pro vás chuťovčičku. Bude to živá verze písničky Štěstí je krásná věc od Richarda Millera. Dnešní pořad Máme Česko rádi věnujeme Antonínům, kteří dneska slaví svátek. Povídáme si o místech spojených právě s tímto jménem. A teď jsme virtuálně dorazili do Antonínova údolí. V Krkonoších pokračuje Mirek Tausek z Klubu českých turistů.
1: Antonínovo údolí patří k méně známým koutům Krkonoš. Leží mezi Mladými Buky a Svobodnou nad Úpou. Je to vlastně na úpatí Rýchor. No a nejkrásnější je to tady na jaře, kdy se to promění v takovou pohádkovou krajinu, louky, břehy potoka Kaona, tady pokryjí tisíce různých katiček, bílých bledulí, sněženek, takže to jsou ale fakt takový úplný koberce kytek.
0: Říkáte na jaře, ono už je teda půlka června, to jsme trošku prošvihli, ne?
1: To sice jo, ale i tak sem stojí za to vyrazit, je to místo, kde najdete klid, přírodu, žádný turisty. Údolím vede nenáročná cesta nejenom pro pěší turisty, ale pro rodiny z kočárky, seniory, vozíčkáře. A ta pomalá procházka tady je ten nejlepší způsob, jak si místo vychutnat. Mimochodem krásný výhledy, šumí tady horský potok, takže ty Krkonoše se na chvilku zastavují v čase, aby vlastně dýcháte ten nádherný horský vzduch.
0: A kromě přírody má prý tato oblast taky hornickou historii, že by nějaká zlatá horečka?
1: No horečka nevím, těžilo se tady zlato, to jo, ale řady dalších kovů. No a do dneška tu najdete pozůstatky starých šachet, kamenný most po zaniklé horské vesnici Sklenářovice. No a když se vydáte na výlet podél potoka, můžete dojít k přírodní památce Slunečná stráň, kde rostou různé horské rostliny, hodně vzácný a dokonce orchideje. Představte si to.
0: No orchideje mám moc ráda. Mirku, ve třetím vstupu se přesouváme kam?
1: Podíváme se do Jihomoravského kraje na úpatí Bílých Karpat, ale už to nebude údolí, ale poutní místo. Představte si Blatnice pod svatým Antonínkem.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A do ručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Plan.

0: radost připravená. Máj je máj, Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek za chvíli v Impulzově z krabičce. Vy posloucháte Impuls, pořád máme Česko rádi. My jsme se teď přesunuli do Jihomoravského kraje na úpatí Bílých Karpat a naším cílem je poutní místo Blanice pod svatým Antonínkem.
1: Je to tak. Blatnici pod svatým Antonínkem najdeme na Slovácku v okrese Hodonín. Dominantou obce je poutní kopec svatý Antonínek s barokní kaplí svatého Antonína Paduánského. No a sem po staletí směřují různí poutníci a dle pověsti tady dokonce procházeli i Cyril Metoděj, to bylo myslím v 9. století. No a právě první neděli po svátku Antonína, tedy zítra, se tady bude konat velká pouť.
0: Takhle, já nechci být úplně za milovníka alkoholu, ale vyhlášené je také zdejší víno, že?
1: No vidíte, vy víte všechno, takže je to tak. A ví se dokonce, že tady měl vinohrad i Jan Amos Komenský, protože v obci měl rodinné vazby. No, když víno, tak nesmí chybět ani vinné sklepy, je jich tady desítky, jsou velmi zachovalé, říká se jim bůdy, jsou památkově chráněné a představte si, že některé z nich vznikly už v 16. století.
0: A co nějaká osvěta?
1: No, komu se nechce vylézt na kopec nebo ochutnat místní víno, může zavítat do Blatnického muzea. Je relativně mladé, myslím v roce 2006 vzniklo, nachází se tady v budově mateřské školy, no a tady je desítky šicích strojů, různých značek. Dvě dílny, jedna z nich je doplněna sbírkou knoflíků, asi 15 tisíc, v druhé dílně jsou kroje, součásti krojů, výšivky, různý nábytek, kočárky z minulého století, dobová kuchyně, představte si, první pračku tady mají. A různé pomůcky při práci, v hospodářství, takže práci mají místních malířů, vyšívaček. Jo a pak je tady ještě jedna specialita a to jsou místní kraslice. Ty jsou totiž zvláštní tím, že mají černý podklad a na nich je vlastně barevný ornament.
0: Panečku, no tak já už jenom doplním, že tohle muzeum je otevřené jenom v neděli odpoledne. Mirku, moc děkuji za zajímavá místa, na další setkání se budu těšit zase za týden. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a mějte Česko rádi.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Klauzovic krabička se za hodinu, za chvíli, ale třeba slza a jejich celibát. Předtím ale zkontrolujeme silnice, i nadále neprojedete D2 na 11. kilometru, všechny podrobnosti za minutu a půl.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. I nadále neprojedete v obou směrech po nehodě dvou kamionů na D2 na 11. kilometru. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3 a ve směru na Brno je odklon dopravy vedený přes exit 11 Blučina. Na dálnici D6 ve směru na Prahu mezi 25. a 16. kilometrem probíhají opravy vozovky. Dálnice je tam uzavřená a doprava odkloněná po objízdné trase. V Praze na Kbelské před sjezdem na Prosek se stala nehoda a do kolony se dojíždí u sjezdu z Cínovecké. Dále v Příbrami v Žežické ulici na křižovatce s ulicí Politických vězňů bourali dva osobáky a na Českobudějovicku mezi Hlubokou nad Vltavou a Velechínem leží na vozovce spadlý strom a pravý pruh je tím pádem neprůjezdný. Tak na sebe buďte opatrní, je toho poměrně dost takhle na sobotní dopoledne. Kdyby něco, ozvěte se 605 222 007 nebo samozřejmě můžete nahrát hlasovou zprávu přes naši mobilní aplikaci.

0: Radio Impuls, za chvíli 11 dopoledne, s vámi Lenka Haluzová. Dívám se na náš WhatsApp 605 222 007. Dneska máme polojasnou oblohu a 18 stupňů, to hlásí Kristýna z Olomouce, teď jedná téměř profesionální zpráva.
1: Počasí v Dolní Světle, v sobotu 13.6 v 10 hodin. Sluníčko se snaží protlačit skrz mraky, je 14 stupňů Celsia, vlhkost 98%, tlak vzduchu 1016 hektopaskalů, UV index 2,4.
0: Díky za zprávu. Mili píše, tady na jihu Čech, val u Veselí nad Lužnicí, je polojasno a 16 stupňů. Doufám, že to vydrží, protože slavím 40. narozeniny. Tak, Mili, všechno nejlepší a taky držím palce, ať to sluníčko zůstane. Dneska proměnlivá oblačnost, místy přeháňky na severu a severovýchodě přeháňky četnější, naměříme 19 až 23, na jihu Moravy až 25 stupňů.
2: Přichází hrdina, který zachraňuje ráno. Nemá plášť, nemá meč, má kytaru
3: a písničky, které si tak rádi zpíváte.

0: Impulzový. V pondělí 15. června v 8 hodin ráno bude hrát, zpívat a rozdávat lísky na Letenskou pláň. Tohle pondělní ráno budete mít rádi. Díky Rádiu Impuls.
1: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Užívání dětské autosedačky rodiče podceňují. Ve Španělsku zadrželi českého podvodníka. V Indii se zřítil vojenský letoun. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Správné připoutání dítěte v autě je pro řadu rodičů problém. Upozorňuje na to kampaň s názvem Cestujte s dětmi bezpečně. Podle jejího průzkumu rodiče často nečtou návody k autosedačkám. Malé děti tak například vozí otočené po směru jízdy v příliš nízkém věku. Metodička dopravní výchovy Markéta Novotná proto vyzývá k větší zodpovědnosti.
3: Zhruba 65% rodičů nečte návody. To znamená, nebuďme lajdáci, berme to zodpovědně a nespěchejme v tuto chvíli. Dejme si záležet na tom, že dítě správně usadíme, správně připoutáme a v kroku prvním, že správně sedačku nainstalujeme.
2: Řada rodičů si zároveň myslí, že v modernějším autě své děti můžou poutat i bez dětských autosedaček. Odborníci ale před takovým chováním varují. Používání autosedačky je podle nich u malých dětí nutné bez jakékoliv výjimky. Dopadnout hledaného muže pomohli českým úřadům kolegové ve španělské Valencii. Po muži pátrali policisté kvůli závažnému podvodu, který se měl týkat podvodné dodávky ropy z Venezuely. Poškozeným firmám vznikla škoda v přepočtu skoro 50 milionů korun. Úřady o zadržení muže informovali v tiskovém prohlášení, ve kterém dotyčného označují za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v České republice. K dopadení přispěla mezinárodní akce, která měla za cíl zlepšit předávání informací mezi policiemi v evropských zemích. Ve Višňové na Liberecku dnes lidé hlasují o výstavbě 8. Větrné elektrárny, a to i přesto, že obec nevyhlásila referendum. Místo něj se rozhodla uspořádat anketu. Zapojit se do ní mohou jen lidé z osad Andělka, Filipovka, Loučná a Saň, které jsou projektu nejblíž. Hlasovat mohou trvalí obyvatelé i vlastníci staveb pro bydlení nebo rekreaci bez trvalého pobytu, kterým je nad 18 let. Vyplněné anketní lístky mohou lidé ve Višňové na Liberecku vyplňovat v kulturním domě v Andělce do 8 hodiny večer. V Indii se během přistání zřítil vojenský letoun Antonov. Stalo se to na základně na severovýchodě země. Informovala o tom armáda, která zatím neposkytla podrobnosti. V indických médiích se objevily záběry hustého černého dýmu nad základnou a zničeného trupu letadla obklopeného vojenským personálem. Píše to agentura AFP. Armáda v krátkém prohlášení uvedla, že v případě nehody je nařízené vyšetřování.
0: S Impulzem na fotbal.
2: Fotbalové mistrovství světa je v Mexiku cítit na každém kroku, obzvlášť v momentě, kdy hraje domácí národní tým. To je pak fotbal prioritou číslo jedna.
4: Zatímco čeští fotbalisté v Guadalajáře svůj úvodní zápas mistrovství světa s Korejci prohráli, celé Mexiko bylo na nohou. Když domácí reprezentace v zahajovacím duelu celého šampionátu porazila jeho Africkou republiku, proměnilo se celé město v obrovský zelený festival. V centru od rána korzovali lidé v dresech, davem se do fanzóny prodíral i vozíčkář, místní křičeli, zpívali, tančili a hlavně se radovali. I takhle šílí fotbalem poblázněné Mexiko. A to je samotný turnaj teprve na začátku. Z Guadalajary Jiří Čihák, iDnes.cz.
5: Zprávy máme, za chvíli se spolu vypravíme do Krkonoš, ale předtím muzika, pustím vám kapelu Olympic a nebo teď na úvod No Name a jejich Nie, alebo Ano. Hezkou sobotu.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Ze pánskou kapelu Olympic za chvíli vystřídají dámy. Mám pro vás připravenou Anouka a nebo třeba taky Miley Cyrus s písničkou Flowers. Prázdniny jsou za dveřmi. Vy si možná právě říkáte, kam vyrazit s dětmi na pár dní, aby si to užili malí i dospělí. Pokud plánujete strávit 2 až 4 dny v Krkonoších bez neustálého přemýšlení, co všechno kde navštívit, tak máme pro vás jeden tip. Ve východních Krkonoších mezi Pecí pod Sněžkou a Janskými Lázněmi totiž funguje Enjoy Card, o které si teď budu povídat se Zinou Plchovou ze ski resortu Černá hora Pec. Zino, hezký den.
1: Hezký den z Krkonoš. Letos je to hlavně o tom užít si hory pohodlně a naplno. Pokud se míříte na 2 až 4 dny, tak Enjoy Card je podle mě nejšetřejší způsob, jak si užít pohyb, výlety a zároveň ušetřit. Na jednu kartu máte neomezené jízdy na 3 lanovkách ski resortu a vstupy na 10 atrakcí. Děti si užijí dětské parky Kabinka nebo herní krajina Pecka. V Peci pod Sněžkou bobovou dráhu Relax Park i přilehlý dětský park Lemurii nebo lanové centrum Monkey Park s novými překážkami. A letošní velkou novinkou jsou živí medvědi na stezce korunami stromů v Janských Lázních a to je skvělá podívaná.
0: A když tolik dní nemám, kde si v Krkonoších užijeme naplno jednodenní výlet?
1: Děti to nejvíc bude bavit v Janských Lázních. Zaparkujete u jediné 8-místné kabinkové lanovky v Čechách. Vyjedete s ní pohodlně na Černou horu a tam je dětský park Kabinka, kousek odtud i černohorské rašeliniště. Atraktivní zážitek je sjezd Černé hory na koloběžkách. Jedna z tras vede přímo ke stezce korunami stromů, kde můžete pozorovat živé medvědy Alici a Michala, vystoupat na vyhlídkovou věž nebo na vysuté trampolíny a tobogán. Jakmile se děti vyřádí u stezky, stačí vzít zase koloběžky a dojet pohodlně k parkovišti u kabinky k autu. To je ve zkratce den plný zážitků pro děti i dospělé. Všechny výlety, atrakce i informace o Enjoy Card najdete na webu skiresort.cz a já všem moc přeji, ať se jim léto vydaří.
0: Tolik Zina Plchová ze ski resortu Černá hora Pec. Já děkuju.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
3: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
4: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává v obou směrech po nehodě dvou kamionů D2 na 11. kilometru. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3 a ve směru na Brno je odklon dopravy veden přes exit 11 Blučina. Přerušovaná kolona popoježdí na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi 18. a 22. kilometrem. Na trojce ve směru na Tábor doprava vázne mezi Mračí a Benešovem. Na D8 ve směru od Lovosic na Prahu se zbrzdíte mezi Klíčany a Zdiby. V Praze na Kbelské před sjezdem na Prosek bouraly dva osobáky a do kolony se dojíždí u sjezdu z Cínovecké a uzavřená je D6 mezi 25. a 16. kilometrem ve směru od Karlových Varů na Prahu. Na vině je oprava vozovky. Jezděte opatrně, 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály, kam můžete kdykoliv zavolat, ozvat se ze svojí trasy, no anebo nám nahrávajte vzkazy přes naši mobilní aplikaci.

0: navážeme na ženskou vlnu, čeká nás Tereza Mašková a její hořko-sladký valčík. A ve hře Halo Tadej Plozovi jsme rozdávali radost tento týden a že se opravdu dařilo. Tak poslouchejte, v pondělí Martin, v úterý Honza a ve středu Zuzka. Ti všichni byli u telefonu připraveni, řekli správné heslo a na výherním kole se vytočili dvojnásobek. Každý z nich si tak odnesl krásných 20 000 korun a pracovní týden zakončila ve velkém stylu posluchačka Hedvika. Ta si totiž na výherním kole vytočila trojnásobek a odnesla si tedy parádních 30 000 korun.
1: Halo, tady Impulsovi.
2: Překvapení, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Budete hrát? Zkusíte risk?
1: Musím.
2: 3, 2, 1, Klárka do toho uhodila a točíme, paní Hedviko. Jedeme, jedeme, Klárka vám vytočila, milá paní Hedviko, hádejte kolik, trojnásobek, blahopřejem.
1: Wow.
0: Hra Halo tady Impulzovej pokračuje i příští týden, takže pokud ještě nejste zaregistrovaní, tak to udělejte buď na našem webu Impuls.cz, anebo třeba přes žlutou mobilní aplikaci. Držím palce, třeba příště budeme volat právě vám.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Klasika pro radost je připravená na Impulzu, za chvíli Jaroslav Uhlíř a Severní vítr.
1: Auto Impulzy.
0: Blíží se doba dovolených a na ty mnozí cestují letecky. Jak tedy ideálně u pražského letiště zaparkovat, aby vás to úplně nezrujnovalo, tak to zjišťují dnešní autoimpulzy.
2: Před letištěm je možné zastavit zdarma jenom na 10 minut, a to jednou za 24 hodin. To je tak na vyzvednutí někoho. O kousek dál pak stojí hodina 80 korun, tak tady to tím pádem taky nemá smysl nechávat třeba na týden. Tisková mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmanková nám tedy radí.
3: Pokud se chystají odcestovat na několik dní, mohou využít dlouhodobé parkování v PD Holiday nebo službu Flexi Parking, při které zaparkují u Pop Airport a na letiště je pohodlně odveze transfer zhruba za 5 minut. Dlouhodobé parkování je ideální rezervovat s dostatečným předstihem.
2: Se svou čtyřčlennou rodinou pravidelně cestuje pan Michal, který už upustil od ambice parkovat v areálu pražského letiště.
4: Na tom letišti třeba před 2 lety byly ještě, řekněme, lidské sazby za to parkování, no ale asi před rokem došlo ke změně ceníku a od té doby už se to opravdu nerentuje a raději parkujeme někde. Třeba v Tuchoměřicích je spoustu společností, které nabízejí alternativní parkování. Je sice pravda, že si potom člověk musí sednout do jejich dodávky a cesta na letiště trvá třeba 10 minut, ale i tak za ty peníze to za to stojí.
2: Pokud auto necháte jinde s tím, že na pražské letiště pojedete hromadnou dopravou, dejte si pozor na jednu past. V autobuse dopravního podniku, který je označený jako Airport Express a jezdí mezi hlavním nádražím a letištěm, neplatí klasické jízdenky. Za přepravu dáte 200. Na letiště je tak výhodnější jet z pražského Veleslaví na trolejbusem, kde jízdenky normálně platí. Krásnou dovolenou přeje Tomáš Kabát.
1: Autoimpulzy vám přináší aplikace OMV MyStation. Dopřejte si skvělou brazilskou kávu Viva na čerpacích stanicích OMV. Zastavte se na cestách a potěšte sebe i svou posádku. 2 kávy za 109 korun exkluzivně s aplikací MyStation. Více na www.omv.cz. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: To jsme měli kraj, který pod sněhem mlčí, a za chvíli úplně naopak čekají nás Last Ketchup a The Ketchup Song, což je pro mě absolutně letní hit. Předtím ale ještě na silnice, tam stále špatná situace na D2, neustále je na 11. kilometru uzavřená po nehodě kamionu. Podrobnosti vám přinesu už za minutku.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D2. Ta je po ranní nehodě dvou kamionů na 11. kilometru v obou směrech stále uzavřená. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3 a ve směru na Brno je odklon dopravy vedený přes exit 11 Blučina. Na trojce ve směru na Tábor doprava vázne mezi Mračí a Benešovem. Na D8 ve směru od Lovosic na Prahu se zbrzdíte mezi Klíčany a Zdiby. Bouralo se na D10.
2: Silnice 1/10 od Prahy na Liberec, zhruba na 10. kilometru dopravní nehoda, štosuje se to tam, jsou tam záchranné složky, teď kolona zhruba 2 kilometry, takže kdo jedete od Prahy na Liberec, opatrně už od 7. kilometru brzděte, do toho nevlítnete.
1: Díky moc za informaci, další srážku dvou osobáků vidíme na D11. Na 35. kilometru ve směru od Prahy na Hradec Králové. Čekejte tam zdržení v 6-kilometrové koloně. A uzavřená je D6 mezi 25. a 16. kilometrem ve směru od Karlových Varů na Prahu. Na vině je oprava vozovky. Je toho spousta, ale jestli ještě máte co doplnit, ozvěte se ideálně přes naši žlutou mobilní aplikaci. Šťastnou

0: Radio Impuls za chvíli bude poledne. Já vám přeju krásnou sobotu, s vámi Lenka Haluzová. Marta, zdraví z Vysočiny. Lije a lije, hlásí slunce nikde. Vladimír píše od České Lípy, 19 stupňů a polojasno. V Jílemnici taky prší a je zatažno jenom 15 stupňů, to hlásí Petra. No, dneska meteorologové slibují proměnlivou oblačnost, já potvrzuji, protože ještě před chvíli se sem opíralo slunce a teď taky začalo trošku pršet na pražském Smíchově. Četnější přehánky budou na severu a severovýchodě našeho území. Naměříme 19 až 23 a na jihu Moravy bude nejtepleji, tam až 25 stupňů Celsia.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Partnerem hry je Betáno. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Vláda může rozšířit seznam zakázaných psychoaktivních látek. Eva Farná rozdivočí fotbalový Eden. V lese u Českých Budějovic se může pohybovat nahý muž. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Vláda po víkendu rozhodne o rozšíření seznamu zakázaných návykových látek. Zařadit se na něj chystá dva opioidy. Celkem 17 substancí by se pak mělo dostat na seznam zkoumaných látek. Díky tomu by nebylo možné je v Česku legálně prodávat a vyrábět. Část z nich tvoří látky podobné konopnému HHC. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, které by měl kabinet projednat hned v pondělí. Od července pak nebude agenda s problematikou závislostí spadat pod premiéra Babiše, ale pod Ministerstvo zdravotnictví. Předseda vlády už ohlásil změnu české protidrogové politiky se zpřísněním postupu. V Praze se schyluje k jedné z hudebních událostí roku. Na fotbalovém stadionu Slávie v pražském Edenu proběhne první ze tří koncertů Evy Farné. Následovat bude druhé vystoupení zítra. Oslavy svých 20 let na scéně zakončí zpěvačka v úterý 16. Farná se stane první českou zpěvačkou, která odehraje vlastní show v Edenu na stejném jevišti, kde v minulosti vystoupili Rammstein, Bruce Springsteen, Iron Maiden, Bon Jovi nebo Marek Stracený. Farná své masivní fanouškovské základně slibuje velkolepou show, jaká v Česku nemá obdoby. Litvínovice u Českých Budějovic řeší nahého muže. Obyvatele vyzývají, aby zavolali policii, pokud ho potkají v nedalekém homolském lese. Podle serveru novinky.cz na muže upozornilo několik žen, které ho potkali. Podle některých svědků se v lese objevoval už loni. Starosta Litvínovic Martin Král upozornil, že výzvu uveřejnil hlavně z preventivních důvodů, protože zatím není hlášené, že by muž komukoliv jakkoliv ublížil. Policie by případ řešila podle jeho závažnosti, která zatím právě není jasná. Mluvčí jeho české policie naznačil, že by se mohlo jednat o přestupek, ale také třeba o výtržnictví nebo exhibicionismus. Brno má nově most Adama Bernaua. Stojí v místě, kde byl v minulosti dům této fiktivní postavy ze seriálu Návštěvníci. Natáčení proběhlo právě tam předtím, než na místě vznikl silniční obchvat města. U příležitosti oficiálního pojmenování mostu se včera přímo u něj konala oslava nejen pro místní.
8: Happening odstartovala živě zahraná seriálová melodie. Následovala ukázka
9: z myšlenkového odkazu Adama Bernaua těží naše civilizace do nic.
8: A tak jako v seriálu hořel dům, symbolicky ho přijeli hasiči uhasit i na této akci.
10: A už jedou, jedou hasiči, pozor!
8: Mezi diváky dorazil i jeden z herců, Josef Dvořák.
11: Já mám hroznou radost z toho nápadu.
8: Představitel Adama Bernaua, herec Viktor Král, poslal video zdravici.
12: Je mi velkou ctí, že si na mě vzpomínáte a na tento výjimečný seriál.
8: Starosta Filip Lédr.
13: V Řečkovicích mají Járu Cimrmana, tak proč my bychom nemohli mít Adama Bernaua?
8: Zlatým hřebem bylo odhalení nástěnné malby, kterou vytvořil sprejem umělec Oliver Heller.
14: Začali jsme v pondělí v poledne a pracoval jsem až do poslední chvilky. Bylo to náročné.
8: Vyobrazuje právě dříve zde stojící dům spolu s pěti seriálovými postavami. Z Brna Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: S Impulzem na fotbal.
7: Českým fotbalistům drží při mistrovství světa palce i legendární předchůdci. Na zápas s Koreou si přivstal třeba někdejší brankář Petr Kouba, který se podílel na dosud největším úspěchu samostatného fotbalového Česka. V roce 1996 na Euro vybojovalo druhé místo, což nově připomíná dokument Stříbrná cesta.
15: V tom filmu se připomínaly věci, které jsem ani třeba nevěděl, že se udály. Třeba jsem netušil, jak to bylo s Páťou Bergerem, že uvažoval o tom, že reálně odjede od nás z Anglie.
7: Kouba v ranním rozhovoru Rádia Impuls mluvil nejen o slavných dnech reprezentace, zavzpomínal i na svůj největší úspěch z klubů. V roce 2000 byl totiž součástí mistrovské sestavy španělského Deportiva La Coruña.
0: Tak tolik zprávy, ale o fotbale se budeme bavit i dál. Protože výkon našich fotbalistů sledovali třeba i v Anglii. Já se spojím s naším tamním zpravodajem, probereme to za 10 minut. Teď ale Lucie a šťastný chlap, tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: To byl šťastný chlap od skupiny Lucie a o jiném šťastném chlapovi nám přišla povědět Lenka Svobodová z redakce Zpravodajství.
1: Dřív než ostatní.
2: Kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru, získal tak 14. evropský titul. Víc řekneme ve zprávách v celou.

0: ztracený, dámy a pánové, bude mít v pondělí ráno u Impulzových trénink před Letnou. Speciálně pro vás, pro posluchače Radio Impuls, odehraje koncert Na cestu do práce. Ono se s tím pojí i naše víkendové téma. Ptáme se vás, kterou písničku od Marka Ztraceného máte nejradši. A co se vám vybaví, když se řekne Letná? Pojďte se mnou zapisílat 605 222 007, to je číslo sem k nám do studia. No a teď už k fotbalu. Výkon českých fotbalistů v Mexiku vyvolal pozornost nejenom doma, ale i v zahraničí. Podrobně ho hodnotili například noviny v kolébce fotbalu v Anglii.
1: Londýnské Times si píší, že čeští fotbalisté doplatili na osudové 3 minuty z konce zápasu. Po Součkově hlavičce měli za to, že jsou zpět ve vedení. Gól neplatil a o 3 minuty později vstřelili Korejci vítěznou branku. Češi prý prokázali sílu ve standardních situacích. Vedení se ujali po chytré spolupráci Coufala s Krejčím. BBC si v komentáři k zápasu všímá výtečných výkonů brankářů na obou stranách a přináší bodové hodnocení jednotlivých hráčů. Z české reprezentace obsadili nejvyšší 3 příčky členové týmu se zkušenostmi z anglické Premier League v pořadí Coufal, Krejčí a Souček. Independentu vadily prázdné tribuny a dlouhé přestávky na osvěžení. Byla to prý škoda, protože zápas to byl zrušující. Podle Guardianu šlo o bitvu 2 rozdílných stylů. Technika a kombinace Korejců versus brutální síla a přímočarost Čechů. List cituje trenéra Koupka, soupeř byl velmi rychlý, lepší tým vyhrál. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci. Vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.
8: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
8: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
8: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony.

0: moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává v obou směrech po nehodě dvou kamionů D2 na 11. kilometru. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3 a ve směru na Brno je odklon dopravy vedený přes exit 11 Blučina. Zavřená je také D6 mezi 25. a 16. kilometrem ve směru od Karlových Varů na Prahu. Na vině je oprava vozovky. Na D10 na 10. kilometru ve směru od Prahy na Turnov bourala dvě osobní auta a kolona tam má víc jak 5 kilometrů. Další srážku dvou osobák ušetří policie na D11 na 35. kilometru ve směru od Prahy na Hradec Králové. Tam se zdržíte v 6-kilometrové koloně. No a dvoukilometrovou kolonu tu ještě vidíme na D5 před omezením na 41. kilometru ve směru na Rozbadov. Já vám všem přeju pevné nervy, posílám aspoň tu písničku, kdyby něco, zvěte se 605 222 007 nebo využijte naši mobilní aplikaci.

0: Impulzu, za chvíli Petr Kolář a jeho vyznání. V každé práci jsou kolegové, no a pak jsou tu kolegové, bez kterých by to prostě nešlo. Milionoví kolegové, ti, na které je spolek, kteří podrží celý tým, když je potřeba a ještě dokážou zlepšit den. A právě takový si zaslouží vědět, jak moc je máte rádi. Takže jestli v práci máte milionové kolegy, tak nám o nich dejte vědět. Na našem webu impuls.cz je můžete přihlásit do našeho vysílání a my jim každý všední den v 9 zahrajeme 7 pecek bez reklam.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Krásnou sobotu s Impulzem. Za chvíli už Helena Vondráčková a její Přejdi Jordán v Impulzově skrabičce. Na některé otázky nejspíš odpověď neexistuje. Ale na ty, které se týkají Impulzu, máme naštěstí odpověď vždycky. Přichází náš tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Krásnou sobotu, přátelé. Je čas podívat se zase na vaše zprávy, dotazy i připomínky. Tak pojďme na to. Píše nám paní Ivana, nestihla jsem páteční vtip Vlasty Korce a manžel se mu směje ještě teď. Nemáte ho někde? Milá Ivanko, to je dobře, že jste nám napsala. Tak poslouchejte, o tenhle kousek vás nemůžeme připravit.
3: Drahá, prosím tě, miláčku, a kdy se konečně vezmeme? Hele, a mluvil jsi už s mojí mámou? Ano, mluvil, i tak tě chci.
2: Ozval se také Martin. Prosím, jak poznám, že mi opravdu volají Impulzovi a není to nějaký podvodník? Milý Martine, to je naprosto jednoduché. Podvodníci po vás většinou chtějí peníze. My se vám je naopak snažíme dát. A navíc podvodníci nevstávají tak brzy jako náš Honza s Klárkou. A ještě dotaz od Petra. Proč je ve hře Halo tady Impulzovi na kolečku smolík? Není to nefér, když už se člověk do hry dostane? Ajejej, Petře, vy jste si ho asi vytočil. Ale myslím, že nefér to není, no je to prostě hra. Ale budu vám držet palce, ať si příště vytočíte minimálně jackpot. Mějte krásnou sobotu a já se na vás budu těšit zase zítra. Váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: To bychom měli splněnou Impulzovec krabičku pro tuhle hodinu. Za chvíli Bruce Springsteen, anebo taky třeba Mirai s písničkou Tenkrát. Předtím na silnice, bohužel D2 stále uzavřená a na D10 narostla kolona už na 6 kilometrů. Všechny podrobnosti pro vás budu mít už za minutu a půl v dopravě 007.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. I nadále neprojedete v obou směrech po ranní nehodě dvou kamionů na D2 na 11. kilometru. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3 a ve směru na Brno je odklon dopravy veden přes exit 11 Blučina. Na D10 na 10. kilometru ve směru od Prahy na Turnov bourali dva osobáky a kolona tam narostla na 6 kilometrů. Na D8 ve směru od Lovosic na Prahu se zbrzdíte mezi Klíčany a Zdiby. Dvoukilometrovou kolonu vidíme na D5 před omezením na 41. kilometru ve směru na Rozvadov. Na dálnici D6 ve směru na Prahu mezi 25. a 16. kilometrem probíhají opravy vozovky. Dálnice je tam uzavřená a doprava odkloněná po objízdné trase. No a kvůli demolici mostu se dneska večer po 19. hodině uzavře v obou směrech D4 mezi exitem 8 a 9 u Jíloviště. Objízdná trasa bude vedená přes Jíloviště Pražskou ulicí. Uzavírka potrvá do zítřejší 9. hodiny raní. Šťastnou cestu s Impulzem, kdyby něco ozvěte se přes naši mobilní aplikaci.

0: Sandra nám uzavírá 12. hodinu, za chvíli 13. S vámi stále Lenka Haluzová, přeju vám krásnou sobotu. Píše další Lenka, to z Krnova, zdravím všechny posluchače. V Krnově máme 19 stupňů, polojasno a pozdravy posílám na Dívčí hrad. Jiřinka, zdraví z Děpoltovic u Karlových Varů. Máme dneska jenom 16 stupňů, ale nám to nevadí. Připravujeme s manželem narozeninovou oslavu a taky menší svatbu. Na nohou jsme už od 4 ráno. No tak Jiřinko, doufám, že se vám to všechno krásně vyvede. A Míra se hlásí z Vojetína, máme zataženo a čekáme déšť 17 stupňů. Díky za vaše zprávy, napište i vy na 605 222 007, jak je právě teď u vás. Zítra čekejte proměnlivou, ale převážně velkou oblačnost, na většině území přehánky, ojediněle taky bouřky. Ovšem na jihu a jihozápadě přehánky spíš ojediněle. Nejvyšší teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů Celsia.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Kanoista Fuchsa je znovu mistrem Evropy. V Lidicích dnes zavzpomínali na tragédii. Mrazy dali třešním na východě Moravy zabrat. Je jedna hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa je mistrem Evropy. Na kilometru si tak do sbírky připsal svůj 14. evropský titul a získal celkem 21. evropskou medaili. Olympijský šampion dnes na šampionátu v Portugalsku porazil ve finiši Rusa Petrova. Druhý český zlatý medailista z her v Paříži kajakář Josef Dostál skončil v závodě na 1000 metrů, stejně jako na evropském šampionátu loni v Račicích čtvrtý. Na této trati je to jeho nejlepší výsledek v sezóně. Lidé si dnes v Lidicích připomněli tragickou historii. Uběhlo už 84 let od vyhlazení obce. Nacisté zavraždili 340 lidických obyvatel. Tradičního kladení květinových darů na hrob lidických mužů se zúčastnilo i několik přeživších dětí z Lidic a desítky představitelů institucí, organizací a spolků, mimo jiné i místopředsedkyně vlády Alena Schillerová a předseda senátu Miloš Vystrčil. Akce byla stejně jako v předchozích letech bez projevů. Celkem se jí zúčastnilo několik stovek lidí. Ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík pro agenturu ČTK uvedl, že význam připomínání zločinu, který byl v Lidicích spáchaný, opět v současném kontextu roste. Začátkem července odstartuje generální oprava třetího nejstaršího dochovaného mostu u nás. Spojuje břehy řeky Moravy a najdeme ho v Litovli. Starosta Litovle Viktor Kohout to Rádiu Impuls potvrdil s tím, že opravit se svatojánský most už prostě musí.
3: Teď asi zhruba 5-6 let se objevovaly takové skvrny nepříjemné, takže jsme lokálně zjišťovali sbornou firmou, co se děje, a opravdu na lokální opravu to není, ale je to na celou rekonstrukci. Prostě do něho, když to řeknu, jednoduše zatéká. A je potřeba tedy, aby se nám nerozpadl časem, to řešit.
2: Rozhovor se starostou Litovle Viktorem Kohoutem o opravě mostu z roku 1592, ale také o komárech si poslechněte za 35 minut. Pan Kohout je naším sobotním mužem na radnici. Třešně jsou letos na východě Moravy vzácným artiklem. Velká část jich totiž pomrzla a tak v době dozrávání není pohled do korun stromů příliš veselý.
4: Pan Milan pěstuje u rodného domu třešně 40 let. Stromy naprosto nenáročné na péči nezůstaly ještě nikdy úplně, ale úplně prázdné. Co nezvládly dubnové mrazy, dokončilo letos dlouhotrvající sucho. Tak to vypadá na mnoha místech Zlínska i Vsetínska, přitom třešně bývají ceněny pro přemnoho zdraví prospěšných látek, vitaminů a minerálů. O fous lépe dopadly sestřenice sladkého ovoce višně, ale také letos žádná sláva. Jen Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
2: Bazilika na svatém kopečku u Olomouce dnes ožila romskou poutí. Hostila mši provázenou kytarami, harmonikou, houslemi i zpěvem. Přijeli Romové všech věkových skupin. Mši v bazilice Navštívení Panny Marie sloužil nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který nad akcí převzal záštitu. Do mše poutníci z řad mladších generací vstupovali i divadelními scénkami. Právě atmosféra tohoto setkání je podle účastníků důvodem, proč Romové na pouť míří z celé republiky i ze zahraničí. Radili to agentuře ČTK. Litva dnes ve svém vzdušném prostoru zaznamenala podezřelý objekt. Obyvatele hlavního města varovala před možnou hrozbou v podobě vojenského dronu. Později se ale podle agentury Reuters ukázalo, že poplach vyvolal meteorologický balón.
5: Je, a já jsem se těšila, že budeš mít ufonky ve zprávách.
0: Ne. No nic, nedá se svítit, musíme si pomoct sami. Za chvíli Činasky a jejich Vákuum, nebo třeba taky Abba a Eláni, a budeme si povídat taky o Heleně Růžičkové, ta by dnes oslavila 90 let.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Iveta Bartošová bude za chvíli na vlnách Impulzu přivolávat léto. 90 let by dnes bylo Heleně Růžičkové. Dětská baletka a vystudovaná zubní laborantka se pro celý národ zapsala jako nezapomenutelná herečka komediálních, ale i několika vážných rolí.
1: Jako prostá žena z lidu se všemi jeho neduhy. Zároveň ale elegantní, moudrá a osobnostně silná. Právě tak se Růžičková zapsala třeba ve vlaku dětství a naděje.
2: Ježišmarja, na tragický život. Já jsem pes.
1: Jindy už hrála prim mohutná postava Růžičkové, jako když si na tanečním parketu v Popelce pohrávala s drobným princem.
3: Paní Soutlova s dcerou Droběnou.
1: K jedinečné vizáži skvěle pasoval i hřmotný projev, který uměla Růžičková chrlit třeba i jako pohádková čarodějnice.
4: Když vy jste mi takhle poschramostil, tak si tamhle vaše hezule nevezme za muže nikoho jinýho než usmolenýho šepce.
1: Životní rolí pro Helenu Růžičkovou zřejmě zůstane nekompromisní hoštická hospodyně Škopková z trilogie Slunce seno.
2: Ježiši Kriste, samice s tvrdým i.
5: Mami, a co je to coura?
4: Jo!
2: Hajzlére, máš místo mozku smyva kostku. Fanka, drž mě! Tak toho si vemeš, kdybych tě za tyhle ty vlasy měla dotáhnout na národní výbor. Neser mě blaženo! Toho si vemeš, jakože já se jmenuji já!
1: Helena se stala členem každé rodiny v republice a symbolem češství v tom dobrém slova smyslu. To jsou slova režiséra Zdeňka Trošky. Růžičková zemřela roku 2004 v 67 letech po boji s rakovinou, o kterém napsala několik knih. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
9: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Už to vezu. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává v obou směrech po nehodě dvou kamionů D2 na 11. kilometru. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3. Ve směru na Brno je odklon dopravy vedený přes exit 11 Blučina. Uzavřená je také D6 mezi 25. a 16. kilometrem ve směru od Karlových Varů na Prahu. Na vině je oprava vozovky. Nehoda dvou osobáků stále částečně brání provozu na D10 na 10. kilometru ve směru na Turnov. Zdržíte se tam v 6-kilometrové koloně. Na D8 ve směru od Lovosic na Prahu popojíždí kolona mezi Klíčany a Zdiby a 2-kilometrovou kolonu ještě vidíme na D5 před omezením na 41. kilometru ve směru na Rozvadov. 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály. Kdykoliv se tam můžete ozvat ze svojí trasy nebo nahrát vzkaz na naší mobilní aplikaci.

0: jsme měli takový trénink na léto, za 14 dnů je tady, já se nemůžu dočkat. No a Marek Ztracený, ten bude mít taky trénink, a to v pondělí ráno u Impulzových před jeho velkým koncertem před Letnou. Speciálně pro posluchače Rádia Impuls odehraje koncert Na cestu do práce. Součástí mimořádného vysílání bude samozřejmě i rozhovor, no a taky soutěž o vstupenky na Markův srpnový koncert právě na pražské Letenské pláni. My se vás ptáme, jestli máte rádi písnička Marka Ztraceného a kterou nejvíc, a jestli chodíte rádi na velké koncerty, nebo jste spíš ten typ na tu menší, komornější akci. Číslo sem k nám je 605 222 007 nebo nahrávejte vzkazy přes mobilní aplikaci.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A do ručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
6: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: tam klasiku pro radost. Václav Neckář, Miluju a maluju. Za chviličku v Impulzovi z krabičce.
1: Muž na radnici.
0: Blíží se oprava svatojánského mostu v Moravské Litovli. On to teda není ledajaký most. Dostavěli ho v roce 1592 a je tak

0: třetím nejstarším funkčním mostem u nás a úplně nejstarším na Moravě. Volám proto starostu Litovle Viktora Kohouta. Dobrý den, pane starosto.
1: Dobrý den, zdravím Radio Impuls.
0: Kdy ta oprava začne?
1: Měla by začít začátkem července, protože ještě ladíme jednu přeložku, ale každopádně všechno máme vyčleněno, jak financování, tak projekt stavební povolení i vybranou firmu.
0: V jakém stavu Svatojánský most je? Přece jenom už na svém místě drží déle než 4 století.
1: Tak je zajímavé to, že ten most prostě přežil několik povodní. Poslední rekonstrukce byla v roce 97. No a od té doby prakticky funguje i jako pro silniční dopravu v jednosměrném provozu. Je pravda to, že teď asi zhruba 5-6 let se objevovaly takové skvrny nepříjemné, takže jsme lokálně zjišťovali odbornou firmou, co se děje, a opravdu na lokální opravu to není, ale je to na celou rekonstrukci. Prostě do něho, když to řeknu, jednoduše zatéká.
0: Jak vůbec most vnímají občany Litovle? Vědí, po čem přecházejí z jednoho břehu řeky Moravy na druhý?
1: Myslím si, že většina lidí samozřejmě ano. My víme, že to je nejstarší most na Moravě, třetí nejstarší v České republice, po Jurutín, respektive Karlovém mostě Píseckým. Je to taková dominanta naše, kde i turisté, kteří semka jezdí, tak využívají focení. Je to i krásný pohled na Moravu. Myslím si, že jsme pyšní za to, že takový most tady máme, a je potřeba se o památky starat.
0: A obligátní otázka pro vás jako každý rok, co komáři?
1: Komáři zatím jsou v pohodě, ale uvidíme. Samozřejmě máme preventivní opatření už připravený, máme dokonce i dron na stříkání ekologicky nezávadných hodnot přímo do lagún, aby jsme předcházeli líhnutí, ale přesto samozřejmě je to taková naše rita v tomto nepříjemná, protože jsme obklopeni lužními lesy, a zatím ale musím říct, že je to pořádku.
0: Hostem vysílání Rádia Impuls byl starosta Litovle Viktor Kohout. Pane starosto, díky za to, ať se všechno podaří. Nashledanou.
1: Já taky děkuji a se máte všichni fajn.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: Radio Impuls, za chvíli Škorpioni nebo Lucie Vondráčková a Kdy vzlétnu já. Předtím doprava 007, D2 stále uzavřená, ale dobrou zprávu mám taky, ta je z D10, podrobnosti už za minutu.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začínáme na D2. Ta je po ranní nehodě dvou kamionů na 11. kilometru v obou směrech stále uzavřená. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3 a ve směru na Brno je odklon dopravy vedený přes exit 11 Blučina. V Brně v Zámecké ulici na křižovatce se Šromovou se srazila dvě osobní auta. Neprůjezdná zůstává D6 mezi 25. a 16. kilometrem ve směru od Karlových Varů na Prahu na vině oprava vozovky. Na D8 ve směru od Lovosic na Prahu se zbrzdíte mezi Klíčany a Zdiby. Na trase mezi Mladou Boleslaví a Děčínem na průjezdu Ohařicemi bourali dva osobáky. No a teď už konečně ta dobrá zpráva. Na D10 na 10. kilometru ve směru od Prahy na Turnov byla nehoda odklizená a dlouhá kolona se tam pozvolna rozjíždí. Já vám přeju šťastnou cestu, budu se na vás těšit zase zítra po 14. hodině s vámi Zdeněk Sekanina, ale i jemu se můžete ozývat do dopravy, stále platí 605 222 007 naše dopravní centrála nebo žlutá mobilní aplikace.

0: Tam je Radio Impuls, krásné odpoledne přeje Zdeněk Sekanina. V Karlových Varech fouká, ale svítí sluníčko, napsala Vladimíra, moc díky. V Beskyde 21 stupňů, ve Frýdlantu nad Ostravicí napsala Jana. Třeba Šárka z Krnova hlásí báječných 20 stupňů a polojasno. Tak pište i vy ostatní, jaké máte počasí. Jinak zítřek bude o proměnlivé oblačnosti, převážně však velké. Na většině území přehánky, teploty 16 až 20 stupňů Celsia, stejně jako dnes to bude i dost foukat.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Marek Ztracený bude mít v pondělí ráno u Impulzových koncertní trénink před Letnou. Živě. Máte rádi jeho písničky, kterou nejvíc? Chodíte na velké koncerty nebo spíš na komornější akce? Co se vám vybaví, když se řekne Letná? A byli jste někdy ztracení v Praze? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: D2 zůstane po nehodě blokovaná asi do večera. Dopravu dnes omezí na D4 bourání mostu. Ostravská policie si doplní vybavení. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: D2 je po tragické nehodě zablokovaná už skoro 10 hodin. Omezení na 11. kilometru před Brnem může podle serveru dopravní info.cz trvat až do večera. Při tragické nehodě dnes zemřeli 2 řidiči kamionů. Maďarský vůz přijížděl od Brna, když v místě zúžení z neznámých důvodů narazil do betonových svodidel. Dostal smyk a zůstal stát napříč dálnicí. Přijíždějící rumunský kamion narazil do prostřední části tahače a oba vozy začaly hořet. Na místě dál pokračuje úklid vozovky a výměna betonových svodidel. Dopravu policisté odklánějí. Podle naší dopravní centrály se ve směru na Břeclav sjíždí z dálnice na exitu 3. Ve směru na Brno vede odklon dopravy přes exit 11 Blučina. Čekejte tam komplikace, zdržení řidiči nabírají i na objízdných trasách. Stavbaři dnes večer začnou bourat most přes dálnici D4 u Jíloviště. Dálnice bude na 9. kilometru uzavřená, objízdná trasa vede po dálnici i místních silnicích. Obnovit by se provoz mohl zítra dopoledne. Nejprve se bude jezdit v každém směru jedním pruhem, k večeru by dálnice měla být průjezdná bez omezení. Původní most ze 70. let minulého století nahradí nový. Hotový bude příští rok v září a vyjde na 195 milionů korun. Demolovaný most nebyl v dobrém technickém stavu, do jeho konstrukce zatéká, má poškozené římsy i další části. Podle silničářů tak představuje i bezpečnostní riziko pro provoz přímo na dálnici. Součástí nového železobetonového mostu bude i 2 metry široký chodník. Teď chodcům slouží provizorní lávka. Ostravská policie pořídí paralyzéry a drony. Město na nákupy uvolnilo přes 1,5 milionu korun. Konkrétně má v plánu kupovat 2 drony a 4 elektrické paralyzéry s výcvikovým trenažérem pro městskou policii. Magistrát tak chce posílit akceschopnost strážníků. Podle ostravského primátora Jana Dohnala drony využijí v městském prostředí třeba pro monitoring zahrad nebo vodních toků při pohromách.
4: Nějaký průzkum lokality může zabrat hodně času, tím dronem opravdu proletí tu lokalitu podstatně rychleji. Samozřejmě tasery do městského prostředí se hodí, protože ty střelné zbraně jako v ulicích plných lidí samozřejmě máme je, umíme je nasazovat, ale ten taser z tohohle pohledu je určitě jakoby bezpečnější.
3: Policisté můžou drony podle ostravského primátora využít i k dohledu při hromadných akcích. Umožňují totiž včas identifikovat rizika a bezpečně koordinovat hlídky. Pod Krušnými horami se mění názvy zastávek. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova ruší neaktuální nebo zavádějící názvy.
5: Některé stanice tramvají nebo autobusů připomínaly minulost a s dneškem nemají nic společného. Jako příklad poslouží litvínovská Mototechna. Firma tady dávno není a tak se stanice začíná jmenovat ke Střelnici podle nedalekého areálu. Nejvíc změn je zatím v Litvínově, Meziboří nebo Horními Řetíně. Chystá se ale i další vlna přejmenování. Týkat se má mosteckých stanic. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Pohřeb iránského duchovního vůdce Alího Chameneího dostal symbolický termín. Šestidenní rozloučení začne v Teheránu 4. července, tedy přesně v den, kdy Spojené státy slaví Den nezávislosti. Informují o tom iránská státní média. Alí Chamenejí zemřel ve věku 86 let při útoku na Teherán, kterým Spojené státy a Izrael zahájili 28. února válku s Íránem. Nejvyšším iránským vůdcem byl od roku 1989. Od té doby měl v Íránu poslední slovo mimo jiné v zahraniční politice, jaderném programu nebo vojenských záležitostech. Tenistka Barbora Krejčíková si na turnaji v Nizozemsku zahraje o titul. V semifinále porazila Polku Linetovou. O tamní trofej si zahraje po 2 letech. Naposledy se ve finále Krejčíková představila během předloňského triumfu ve Wimbledonu. O 9. titul v kariéře se 30-letá Krejčíková utká buď s Američankou Montgomeryovou nebo Australankou Tomljanovičovou.
0: Máme 4,5 minuty po 14. hodině, ptáme se, jestli máte rádi písničky Marka Ztraceného, chodíte na velké koncerty a když se řekne Letná, chtěli byste být třeba na Letné na koncertu Marka, pište.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

S láskou k Marku ztracenému, tohle tedy byla Petra Janu, ale my o Markovi mluvíme celý víkend, ptáme se, jestli máte rádi písničky Marka ztraceného, jestli chodíte třeba na velké koncerty, nebo máte raději spíše komornější akce, eventuálně co se vám vybaví, když se řekne Letná. Ano, na Letné Marek bude. Zbyněk píše, moc se mi líbí ta svatební, tuším, že se jmenuje Bílá tě sluší a také novinka, kde se modlí za pátek, je super. Díky Zbyňku. Vojta píše, že kdyby měl lístky na koncert Marka na Letnou, hned by věděl, koho vzít, protože jeho maminka Marka ztraceného prý miluje a v Praze ještě nebyla, tak to je velká výzva. Kačka píše, Marka ztraceného poslouchám roky a přála bych si ho zažít naživo, vidět ho osobně zdraví. Mi to dosud neumožnilo slyšet ani vidět. Nejraději od něj mám Naše cesty a Tak už se nezlob. No a co se mi vybaví z Letnou, jen samé demonstrace. No tak já vám můžu, Kačko, slíbit, že demonstrace v den, kdy tam vystoupí Marek, určitě nebude a rozhodně ne proti němu. Naopak, tak jak to vidíte vy, pište nám na 605 222 007, což je číslo pro WhatsApp, a nebo nahrávejte vzkazy do žluté mobilní aplikace našeho rádia.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává, a to v obou směrech, po ranní nehodě dvou kamionů D2 na 11. kilometru. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3 a tady se zdržíte ve více jak kilometrové koloně. Ve směru na Brno je pak odklon dopravy veden přes exit 11 Blučina. Tady se popojíždí ve více jak 2-kilometrové koloně. No a komplikace a zdržení čekejte samozřejmě i na objízdných trasách. Neprůjezdná zůstává také D6 mezi 25. a 16. kilometrem ve směru od Karlových Varů na Prahu. Na vině je oprava vozovky. No a jak to vypadá na vaší sobotní trase, o tom můžete spravit ostatní motoristy jen a jen vy tím, že namluvíte vzkaz do žluté mobilní aplikace našeho rádia, anebo nám jednoduše zavoláte na 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Radio Impuls, žijeme českou muzikou, dokážu to Anouka už za malou chvilku a dokážeme to také v pondělí, protože pro vás chystáme koncert. Ano, u Impulzových hned v pondělí ráno vás bude tahat z postele a naladí na cestu do práce Marek Ztracený. Takže se tady bude nejenom zpívat, samozřejmě česky, bude se krásně hrát, ale také se budou rozdávat lístky na Letenskou pláň. Jestli Marka Ztraceného máte rádi, buďte u toho nejenom v pondělí, ale klidně mi už teď o víkendu napište, proč zrovna vy byste měli jít na Letenskou pláň na koncert Marka Ztraceného, kterou písničku od něj máte nejraději a třeba koho byste vzali. Buďte u toho s Impulzem.
1: Filmové premiéry.
2: Horory všech zemí, bojte se. Přichází Scary Movie, film, který se z vás bude drze, nechutně a nestydatě střílet. Vrcholné dílo legendární parodické série, které není vůbec nic svaté a věří, že sranda musí být, i kdyby vám maskovaný zabiják do ucha dýchal.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio.

0: lásky číslo 10 s Karlem Gottem připraven v Impulzovic krabičce. Teď už reportér Rádia Impuls Václav Komárek opět hledal kuriozní policejní případy. A tady jsou.
1: Krimi na víkend.
2: Hezký den, žena z Vyškovska potřebovala vyvést septik. Na její internetovou poptávku se nejrychleji ozval podvodník, který přesvědčil, že přijede do hodiny. Na oplátku chtěl uhradit zálohu ve výši 5 000 korun. Přepojujeme na policistu Davida Chaloupku.
3: Žena proto podle pokynu odeslala na uvedený účet požadovanou částku. Za chvíli však podvodník kontaktoval znovu, že platba neproběhla. Chtěl, aby peníze odeslala znovu. Platbu tak odeslala znovu s jiným variabilním symbolem a čekala na příjezd fekálního vozu.
2: Podvodník ale nepřijel, teď po něm pátrá policie. Míříme do Kladna za mužem, který chtěl překvapit svou milou a před vchod do paneláku přinesl obrovský růžový balík s vyznáním lásky. Poté zazvonil a odešel domů, jenže si spletl zvonek a zazvonil na úplně jinou ženu. Ta se bála balík otevřít a zavolala policii. Růžové překvapení tak čeká na policejní stanici. 29letý řidič z Plzně se chtěl nenápadně projet městem. Doufal, že ho nezastaví policisté, protože před časem přišel o řidičák, jenže to by si ke své jízdě nesměl vybrat možná nejvíce nápadné auto široko daleko. Šlo o velmi starý Golf bez registračních značek. Hlídka šoféra zastavila po pár minutách. Je jisté, že si nějakou dobu nezařídí a v krajním případě může skončit i ve vězení. Zaměstnanec autoservisu v Karlových Varech vyrazil na výlet Teslou, kterou opravoval, jenže to jaksi zapomněl říci majiteli auta. Automechanik se navíc před jízdou opil, stáhnul okénka a zesílil hudbu na maximum. Policisté ho zastavili a poté zavolali majiteli. Ten byl v šoku, protože si myslel, že je auto rozbité a čeká na opravu. Případ řeší policie. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme s vámi, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. I nadále neprojedete v obou směrech po nehodě dvou kamionů a následném požáru po D2 na 11. kilometru. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3, tady se zdržíte ve více kilometrové koloně. No a ve směru na Brno je odklon dopravy veden přes exit 11 Blučina. Tady se popojíždí ve více jak 2 kilometrovce. Komplikace a zdržení čekejte samozřejmě a bohužel i na objízdných trasách. Na jedničce ve směru od Prahy na Brno se před omezením na 111. kilometru vytvořila asi 3-kilometrová kolona. Tu čekejte také v Praze ve Kbelské od sjezdu z Cínovecké až po nájezd na Novopatskou. Tam je provoz sveden totiž do jednoho jízdního pruhu. D6 ve směru na Prahu mezi 25. a 16. kilometrem tam probíhají opravy vozovky. Dálnice je uzavřena a doprava odkloněna po objízdné trase. No a připomínám, že kvůli demolici mostu se dnes večer po 19. hodině uzavře v obou směrech také D4, a to mezi exity 8 a 9 u Jíloviště. Objízdná trasa bude vedena právě přes Jíloviště Pražskou ulicí. Uzavírka potrvá do zítřejší 9. hodiny raní. Pojďte doplňovat 007 tím, že nahlásíte komplikace na číslo 605 222 007 anebo nahrajete váš vzkaz do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls. Šťastnou cestu!

0: Rádio Impuls, krásný den přeje Zdeněk Sekanina. V Českém Krumlově 17 stupňů, píše Standa, v Kolíně, nebo kousíček od Kolína 21 a vypadá to na déšť, napsala Jarmila, tak nám napište i vy, jaké máte počasí na 605 222 007. A teď už zítřek čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů Celsia. A na jihu Moravy budou mít tepleji, tam bude i 22 stupňů a jinak to bude opět foukat. Čekáme čerstvý západní vítr místy z nárazy až 55 km v hodině, ale k večeru bude slábnout.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: D2 před Brnem je už 10 hodin zavřena. Mezi Smíchovem a Řeporyjemi stojí vlaky. Křetínský bude největším akcionářem ve Zemu. U zpráv ve 3 vás zdraví Jiřina Součkova.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: D2 před Brnem zůstává zavřená v obou směrech, tedy na Brno i na Břeclav. Dopravu policisté už 10 hodin odklánějí. Při nehodě a požáru dvou kamionů na 11. kilometru dálnice zemřeli oba řidiči. Kvůli požáru po havárii hasiči vyhlásili druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Jak dlouho uzavírka potrvá, není stále jasné. Pokračuje úklid vozovky a výměna betonových svodidel. Nehoda se stala nedaleko místa, kde silniční čáři pracují na přestavbě křížení dálnic D1 a D2. Kolony se tak tady tvoří i za běžného provozu. V Praze se zastavily vlaky. Jedna ze souprav mezi stanicemi Smíchov a Řeporyje narazila do větví. Nikomu se nic nestalo. Vlak nevykolejil, jak pro ČTK uvedla zpráva železnic. Jednokolejná trať mezi Berounem a Smíchovem je kvůli nehodě zavřená. Vlaky místem neprojedou zhruba ještě hodinu. Jak informovali České dráhy na webu, od cestující mají využít pražskou integrovanou dopravu.
1: S Impulzem na fotbal.
4: Ceny piva na mistrovství ve fotbale se liší i šestinásobně. Nejlevnější bude pro fanoušky na dvou mexických stadionech, kde odehrají dvě utkání i Češi. Podle dostupné analýzy vyjde půl litr ve Stadio Akron v Guadalajaře a na Aztéckém stadionu v hlavním městě Mexiko v průměru na necelé 3 dolary, tedy na téměř 60 korun. Naopak nejdražší pivo na stadionu je v Los Angeles a v Dallasu. Tam stojí víc než 16 dolarů, což je přes 330 korun. Analýza vychází z porovnání cen na všech 16 stadionech, které budou hostit zápasy světového šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku. Právě v Mexiku je fotbalové mistrovství světa cítit na každém kroku, obzvlášť v momentě, kdy hraje domácí národní tým. To je pak fotbal prioritou číslo 1.
5: Zatímco čeští fotbalisté v Guadalajáře svůj úvodní zápas mistrovství světa s Korejci prohráli, celé Mexiko bylo na nohou. Když domácí reprezentace v zahajovacím duelu celého šampionátu porazila jeho Africkou republiku, proměnilo se celé město v obrovský zelený festival. V centru od rána korzovali lidé v dresech, davem se do fanzóny prodíral i vozíčkář, místní křičeli, zpívali, tančili a hlavně se radovali. I takhle šílí fotbalem poblázněné Mexiko. A to je samotný turnaj teprve na začátku. Z Guadalajáry Jiří Čihák, iDnes.cz.
4: Daniel Křetínský bude mít největší podíl ve West Hamu United. Jeho podíl v britském fotbalovém klubu vzroste na 43%. Křetínský se tak stane největším akcionářem. Londýnský celek o tom informoval na webu. West Ham nedávno sestoupil z Premier League do druhé anglické ligy. Český miliardář a majitel fotbalové Sparty Křetínský je jedním z vlastníků klubu od roku 2021. Tak to byly zprávy, poslouchejte. Posloucháte Impuls a za mikrofon se vrací Zdeněk Sekanina.
0: Krásné odpoledne všem. Za 10 minut vyrazíme do Krkonoš. Za necelou 3/4 hodinku budete mít opět příležitost udělat dobrý skutek. No a za muziku teď nabídnu Petra Muka. Přichází s láskou.
1: Rádio Impuls. radost ze života.

0: Radio Impuls, žijeme českou muzikou, těšit se můžete na zítřejší ráno, zpívat bude Lucie Bílá a Josef Vojtek, ale nebojte, mnohem dříve, už za malou chvilku. Za chvilku jsou také prázdniny, možná i vy právě řešíte, kam vyrazit s dětmi na pár dní, aby si to užili malí i dospělí. Pokud plánujete strávit 2 až 4 dny v Krkonoších bez neustálého přemýšlení, co všechno kde navštívit, máme pro vás jeden tip. Ve východních Krkonoších mezi Pecí pod Sněžkou a Jánskými Lázněmi totiž funguje Enjoy Card, o které si budu povídat se Zinou Plechovou ze ski resortu Černá Hora Pec. Hezký den, Zino.
1: Hezký den z Krkonoš. Letos je to hlavně o tom užít si hory pohodlně a naplno. Pokud se míříte na 2 až 4 dny, tak Enjoy Card je podle mě nejšetřejší způsob, jak si užít pohyb, výlety a zároveň ušetřit. Na jednu kartu máte neomezené jízdy na 3 lanovkách ski resortu a vstupy na 10 atrakcí. Děti si užijí dětské parky Kabinka nebo herní krajina Pecka. V Peci pod Sněžkou bobovou dráhu Relax Park i přilehlý dětský park Lemurii nebo lanové centrum Monkey Park s novými překážkami. A letošní velkou novinkou jsou živí medvědi na stezce korunami stromů v Janských Lázních. A to je skvělá podívaná.
0: Tak už teď to zní jako skvělý výlet, ale kde si třeba v Krkonoších užijeme naplno jednodenní výlet?
1: Děti to nejvíc bude bavit v Janských Lázních. Zaparkujete u jediné 8-místné kabinkové lanovky v Čechách. Vyjedete s ní pohodlně na Černou horu a tam je dětský park Kabinka, kousek odtud i černohorské rašeliniště. Atraktivní zážitek je sjezd Černé hory na koloběžkách. Jedna z tras vede přímo ke stezce korunami stromů, kde můžete pozorovat živé medvědy Alici a Michala, vystoupat na vyhlídkovou věž nebo na vysuté trampolíny a tobogán. Jakmile se děti vyřádí u stezky, stačí vzít zase koloběžky a dojet pohodlně k parkovišti u kabinky k autu. To je ve zkratce den plný zážitků pro děti i dospělé. Všechny výlety, atrakce i informace o Enjoy Card najdete na webu skiresort.cz a já všem moc přeji, ať se jim léto vydaří.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní role ta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci, vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nemůžeme než začínat na D2. Ta je po ranní nehodě dvou kamionů na 11. kilometru v obou směrech stále uzavřená. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3. Ve směru na Brno je pak odklon dopravy veden přes exit 11 Blučina. Před sjezdy se tvoří kolony a na objízdných trasách čekejte komplikace. Na D1 ve směru od Prahy na Brno se před omezením na 111. kilometru vytvořila asi 3-kilometrová kolona. No a když uzavřené dálnice, tak přidáme i D6, a to mezi 25. a 16. kilometrem ve směru od Karlových Varů na Prahu na Vině je oprava vozovky. Co vaše trasa takhle při sobotě 13. června? Jak to vypadá? Buď to nám zavolejte a popište stav na vaší trase na číslo 605 222 007, anebo nahrávejte vzkazy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls. Šťastnou cestu!

0: Je sobota 13. června, ladíte Radio Impuls. I dnes večer budou vysílat milionoví moderátoři Tomáš a Ondra Polákovi z kapely Opět a Radeček startují hned po zprávách v 8.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC Rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
8: Žijeme českou muzikou, žijeme koncerty, živák Rádia Impuls.
9: A protože se nestaká takový pohádkový publikum, zasloužíte si jednu pohádkovou píseň. Už zase skončil plám, do vodky čistě dám, a pak ti spočítám nový ztráty.

0: V Impulzovic krabičce za chvilku Karel Zich, Alenka v říši divů. Na Impulzu teď budeme opět po týdnu pomáhat dobré věci.
1: Dobrý skutek neutek.
0: Tentokrát vám přinášíme příběh 30-letého Petra z Nového Strašecí. Ještě před pár měsíci žil úplně normální život. Jednoho lednového dne šel ale ráno pro rohlíky a jogurt, no a když ho mezi lopatkami píchlo, vypadl mu nákup z rukou a najednou přestal ovládat prsty. Během téhle chvilky se jeho život obrátil vzhůru nohama. Prodělal totiž vzácný infarkt míchy a zůstal zhruba z 80% ochrnutý. Dnes Petr tvrdě rehabilituje v ústavu a nevzdává naději, že jednou zase vyjde schody do svého pokoje v podkroví po svých. Největší překážkou je teď rodinný dům, kde se nemůže samostatně pohybovat. A proto vznikla sbírka, která má pomoci s rekonstrukcí, pořízením invalidního vozíku a dalších pomůcek, aby mohl žít důstojně, ale hlavně co nejvíc samostatně. Celý příběh se dočtete na platformě Donio.cz, kde můžete přispět i malou částkou a dělat dobrý skutek. A zároveň tam najdete další příběhy, na kterých záleží. Moc díky, že pomáháte.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Zlatá česká klasika u nás v Impulzovic krabičce. My se vydáme na uzavřené tuzemské dálnice, je to mimo jiné D2, také D6, chybět nebude D1, ta tedy není uzavřena. Víte co, podrobnosti přidáme za půl druhé minuty v dopravě 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls, doprava 007.
1: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Opět začínáme na uzavřené D2. Ta zůstává v obou směrech uzavřená po ranní nehodě dvou kamionů na 11. kilometru. Ve směru na Břeclav se z D2 sjíždí na exitu 3. Tady se zdržíte ale ve více jak kilometrové koloně. Ve směru na Brno je pak odklon dopravy veden přes exit 11 Blučina. A tady popojíždí více jak 2-kilometrová kolona. Komplikace a zdržení pak čekejte i na objízdných trasách. D1 ve směru od Prahy na Brno před zúžením na 111. kilometru. Tam popojíždí 2-kilometrová kolona. Mezi Rožmitálem pod Třemšínem a Táborem u Kostelce nad Vltavou havaroval motorkář. Buďte tam prosím opatrní. Na D6 ve směru na Prahu mezi 25. a 16. kilometrem probíhají opravy vozovky. Dálnice je tam uzavřena a doprava odkloněna po objízdné trase. No a nehodu 2 osobáků ještě vidíme na trase mezi Ústím nad Labem a Lovosicemi u Dolních Zálezlů. Prosím, buďte opatrní, dodržujte dopravní předpisy, jezděte s úsměvem a kdyby něco vám kazilo na vaší dnešní trase náladu, tak se o to podělte s ostatními motoristy, buď to na čísle 605 222 007 anebo to nahrejte do žluté mobilní aplikace našeho rádia. Šťastnou cestu všem!

0: Jsme Impuls. Rádio Impuls. Krásný den přeje Zdeněk Sekanina. Jaké je počasí u vás? Napište mi třeba, ve Vamberku je od rána aprílově, napsala Dagmar, že teploty se střídají od 14 do 20 stupňů Celsia. Moc díky za to, pište i vy ostatní na 605 222 007. Jinak zítra čekejte proměnlivou, ale převážně velkou oblačnost a na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 16 až 20, na jihu Moravy i 22 stupňům Celsia.
1: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster. Filmové premiéry.
1: Horory všech zemí, bojte se. Přichází Scary Movie, film, který se z vás bude drze, nechutně a nestydatě střílet. Vrcholné dílo legendární parodické série, které není vůbec nic svaté a věří, že sranda musí být, i kdyby vám maskovaný zabiják do ucha dýchal.
2: Motocyklové závody ovládly Jičín. Eva Farna rozespívá fotbalový Eden. Kanoista Fuxa je na kilometru mistrem Evropy. U zpráv ve čtyři vás zdraví Jiřina Součková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Jičínem zní silné stroje. Silniční motocyklové závody ve městě dnes i zítra komplikují dopravu v západní části města. Uzavírka pro auta i MHD se týká i obchvatové silnice z Jičína směrem na Liberec. Řidiči musí objížďkami. Motocyklový závod Cena města Jičína se jezdí na běžných silnicích v Koněvově a Markově ulici a právě i po západním obchvatu. Trať má tvar trojuhelníku. Uzavírka silnic potrvá dnes i zítra od 7 ráno do 20 hodin. Principem závodu je takzvaná jízda pravidelnosti, kdy je závodník hodnocený za to, že jednotlivá kola absolvuje v co nejpodobnějších časech. Lidice se připomínají výročí válečné tragédie. Nacisté obec vyhladili před 84 lety, když se Čechům mstili za atentát na Heydricha. Muže nad 15 let popravili, že neskončili v koncentračním táboře. Jen vybrané malé děti přežili díky převýchově. Památná tragédie je podle ředitele památníku Lidice Eduarda Stehlíka stále aktuální.
3: Před pár lety jsme si mohli myslet, že vzpomínání na lidické mrtvé je věc vzdálená, protože jsme začali brát mír v Evropě jako samozřejmost. A jsme svědky už pátým rokem, že to ta samozřejmost není, ne tak daleko od nás. Opět umírají civilisté, opět jsou děti odvlékány kamsi na převýchovu.
2: Na vzpomínkovou akci v Lidicích dorazilo i několik přeživších, stejně jako zástupci organizací, spolků nebo politici, třeba místopředsedkyně vlády Alena Schillerová a předseda Senátu Miloš Vystrčil. Nápisy v Olomouci varují cyklisty. V podchodech mají sesednout. Město tak reaguje na stížnosti lidí, kterým vadí rychlá jízda cyklistů a koloběžkářů. Velké bílé nápisy jsou nastříkané u nejfrekventovanějších podchodů, třeba u fakultní nemocnice.
4: Cyklisto, sesedni z kola, chraň sebe i ostatní. Takové výzvy si přečtou lidé u podchodů pod ulicemi Ferstrova a Brněnská. Město oznámilo novinku na sociálních sítích s argumentem, že podchody mají sloužit především chodcům, včetně seniorů, dětí a rodičů z kočárky. A právě v těchto místech může neohleduplná jízda přivodit neštěstí. Městská policie eviduje v Olomouci ročně několik stovek přestupků cyklistů a koloběžkářů. Daří se jí ale hříšníky umravňovat. Zatímco před 4 lety jich strážníci zaznamenali 1500, loni se jejich počet snížil téměř na polovinu. Eva Panošová, Rádio Impuls Olomouc.
2: Praze se schyluje k jedné z hudebních událostí roku. Na fotbalovém stadionu Slavie v pražském Edenu dnes proběhne první ze tří koncertů Evy Farné. Zítra bude následovat druhé vystoupení a oslavy 20 let na scéně vyvrcholí v úterý 16. Farna se stane první českou zpěvačkou, která odehraje vlastní show v Edenu na stejném jevišti, kde v minulosti vystoupili Rammstein, Bruce Springsteen, Iron Maiden nebo Bon Jovi. Martin Fuxa se stal mistrem Evropy na kilometru. Rychlostní kanoista dnes na šampionátu v Portugalsku vybojoval svůj 14. evropský titul a celkem získal už 21. evropskou medaili. To byly zprávy, posloucháte Impuls a je s vámi zpátky Zdeněk Sekanina.
5: Který vám přeje krásné odpoledne. Sportovní nebe je bohužel zase o jednu legendu početnější. Za 10 minut budeme vzpomínat na Petra Uličného. No a za 40 minut poradíme, jak parkovat před odletem na Dovču.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: S vámi je Radio Impuls. Život není složený jenom z příjemných událostí. V 76 letech včera odešel do fotbalového nebe známý trenér Petr Uličný. Mezi jeho početné přátele patřil a i nadále patří náš reportér Jan Čada. Honzo, dobré odpoledne, pověz, čím byl Petr Uličný tak jedinečný?
1: Dobré odpoledne přeji. No, těch okolností výjimečnosti Petra Uličného, tak těch by bylo určitě mnoho a vícero. Mimo jiné byl výjimečný tím, že odkoučoval v naší první fotbalové lize 413 zápasů, což ho řadí mezi vůbec nejvytrvalejší v historii. Ale Petr byl výjimečný z mnoha jiných pohledů. Třeba kdybych měl sáhnout hlouběji do paměti, tak byl nejčastěji na disciplinárce. A neb byl to obrovský bouřlivák. Přitom veliký pracant, kabina. A že těch klubů bylo, kde trénoval, šla vždycky za ním. On miloval humor, nadsázku, ale také tvrdou práci. A taky třeba soupeřil se svým častým asistentem Mirkem Poláškem. Oba spolu trénovali na počátku 90. let a soutěžili, a to bylo prosím pěkně v Praze, o to, kdo je větší Moravák.
0: Všichni z širokánské fotbalové rodiny Petru Uličnému říkali John. Netušíš, Honzo, kde se vzala tahle přezdívka?
1: Já jsem to dlouho nevěděl. To zajímavé, opravdu pro každého byl John, někdy také Ulička. A vím to teprve ode dneška, to je zajímavé. Po rozhovoru právě s jeho velkým kamarádem Mirkem Poláškem už to vím. On totiž John Uličný nikdy nebyl na jména. Když přecházel někdy v roce 1972, co by mladý hráč z pražské Sparty do Plzně, nějak se prý nemohl v Plzni zorientovat ve jménech svých spoluhráčů a všem říkal Johne, Johnny a tak dále. A ono mu to, chlapci, jednomu zůstalo. Jinak měl neskutečné množství veselých historek, zážitků, takzvaných, jak se říkalo, šméček. Jednou honil ve Zlíně svěřence po tribuně, jindy soutěžil ve Viktorce Žižkov v přesnosti kopu do popelnice a tak dále a tak dále.
0: No a už se ví, Honzo, kdy bude poslední rozloučení s tímhle bouřlivákem a velkým sympaťákem.
1: Ano, mám před sebou parté, bohužel, které připravila rodina, jeho milá paní Alenka a dva synové. Ví se to, bude to v pátek 19. června, to se s Johnem, Petrem, borcem, který byl mně, ale i mnoha jiným milým, nade vše rozloučí rodina a určitě také početní kamarádi. Bude to chvíli před polednem, konkrétně v 11.20 v obřadní síni olomouckého krematoria.
0: Moc díky, takhle z vesela jsme vzpomínali na fotbalového trenéra Petra Uličného s naším reportérem Honzíkem Čadou. Moc díky, měj se krásně, naslyšenou.
1: Díky, napodobně a naslyšenou.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Vezeme další nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Bohužel i nadále neprojedete v obou směrech po nehodě dvou kamionů a následném požáru po D2 na 11. kilometru. Ve směru na Břeclav se z dálnice sjíždí na exitu 3 a ve směru na Brno je odklon dopravy veden přes exit 11 Blučina. Komplikace a zdržení bohužel musíte očekávat i na objízdné trase. Více jak 3-kilometrová kolona je stále na D1 před omezením na 111. kilometru ve směru na Brno. No a uzavřená zůstává i D6, tentokrát mezi 25. a 16. kilometrem ve směru od Karlových Varů na Prahu. Tam totiž probíhá oprava vozovky. Dejte vědět ostatním motoristům, jak se vám dnes jede, tím, že buď nahrajete vzkaz do žluté mobilní aplikace našeho rádia, anebo nám zavoláte na 605 222 007.

0: Tam je Radio Impuls, bleskový pohled na silnice. Máme dobrou zprávu z D2. Po ranní nehodě dvou kamionů na 11. kilometru u Blučiny se podařilo dálnici zprůjezdnit. Odklon dopravy byl zrušen a kolony by se měly pozvolna rozjíždět. No a když už jsme u těch dobrých zpráv, tak možná, že víte, Radio Impuls má nové webové stránky a vy můžete mít kousíček Radia Impuls u sebe. Na našem webu impuls.cz najdete všechno důležité a hezky na jednom místě, takže třeba živé vysílání. Dozvíte se tam, kdo právě vysílá, co se zrovna hraje, jaké soutěže nám běží ve vysílání i na našich sociálních sítích. No a kromě toho tam najdete také třeba registraci do hry Halo, tady Impulzovi. Můžete poslat někomu úsměv do pořadu Úsměv, prosím, anebo přihlásit se do vysílání své milionové kolegy, kterým pak zahrajeme 7 pecek bez reklam. To všechno na jednom webu, na webu Rádia Impuls www.impuls.cz.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Impulzovec krabičce, za chvilku Hana Zagorová, biograf Láska, no ale protože se blíží doba dovolených a na ty mnozí z nás cestují letecky, je tedy ideálně u pražského letiště možné zaparkovat, aby vás to nezrujnovalo. Právě to zjišťuje náš pořad.
1: Auto Impulzy.
2: Před letištěm je možné zastavit zdarma jenom na 10 minut, a to jednou za 24 hodin. To je tak na vyzvednutí někoho. O kousek dál pak stojí hodina 80 korun, tak tady to tím pádem taky nemá smysl nechávat třeba na týden. Tisková mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková nám tedy radí.
3: Pokud se chystají odcestovat na několik dní, mohou využít dlouhodobé parkování v PD Holiday nebo službu Flexi Parking, při které zaparkují u Pop Airport a na letiště je pohodlně odveze transfer zhruba za 5 minut. Dlouhodobé parkování je ideální rezervovat s dostatečným předstihem.
2: Se svou čtyřčlennou rodinou pravidelně cestuje pan Michal, který už upustil od ambice parkovat v areálu pražského letiště.
4: Na tom letišti třeba před 2 lety byly ještě, řekněme, lidské sazby za to parkování. No, ale asi před rokem došlo ke změně ceníku a od té doby už se to opravdu nerentuje a raději parkujeme někde. A v Tuchoměřicích je spoustu společností, které nabízejí alternativní parkování. Je sice pravda, že si potom člověk musí sednout do jejich dodávky a ta cesta na letiště trvá třeba 10 minut, ale i tak za ty peníze to za to stojí.
2: Pokud auto necháte jinde s tím, že na pražské letiště pojedete hromadnou dopravou, dejte si pozor na jednu past. V autobuse dopravního podniku, který je označený jako Airport Express a jezdí mezi hlavním nádražím a letištěm, neplatí klasické jízdenky. Za přepravu dáte 200. Na letiště je tak výhodnější jet z pražského Veleslavína trolejbusem, kde jízdenky normálně platí. Krásnou dovolenou přeje Tomáš Kabát.
1: Auto Impulzy vám přináší aplikace OMV MyStation. Dopřejte si skvělou brazilskou kávu Viva na čerpacích stanicích OMV. Zastavte se na cestách a potěšte sebe i svou posádku. 2 kávy za 109 korun exkluzivně s aplikací MyStation. Více na www.omv.cz.

0: Zlatá česká klasika, máme také uzavřenou D6, ovšem dobré zprávy z D2, to vše bude náplň dopravních informací 007 za půl druhé minuty.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začínají na uzavřené D6 mezi 25. a 16. kilometrem ve směru od Karlových Varů na Prahu. Na vině je oprava vozovky. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí 2-kilometrová kolona před zúžením na 111. kilometru. Dále na trase mezi Brnem a Uherským Hradištěm na úrovni Velešovic bourala 2 osobní auta. My už jsme pro vás měli dobré zprávy z D2, ty nám teď potvrzuje také mluvčí ŘSD Jan Riedl.
2: Po velmi tragické nehodě na dálnici D2 dnes brzo ráno na 11. kilometru jsme shořelé vraky obou kamionů vyprostili, odvezli, uklidili dálnici, obnovili dopravní značení a v 16 hodin 20 minut jsme obnovili provoz.
1: Moc díky, kvůli demolici mostu se dnes večer po 7. hodině uzavře v obou směrech D4 mezi exity 8 a 9 u Jíloviště. Objízdná trasa bude vedena přes Jíloviště. Uzavírka potrvá do zítřejší 9. hodiny. Raní jezděte opatrně a hlaste nám komplikace do žluté apky Rádia Impuls anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: je Radio Impuls, krásný den přeje Zdeněk Sekanina v Moravském Krumlově, 22 stupňů, velké mraky, napsal Pepa, děkujem. V Tážalech u Olomouce, tam byl pořádný liák, ochladilo se na 18 stupňů, píšou Jana, Petra a Zuzka. No a třeba ještě Lázně Čeladná, 18 stupňů, napsala nám Ilča. Tak pište i vy ostatní, jaké máte počasí a vysílejte s námi. Teď už zítřek ten bude o proměnlivé, převážně velké oblačnosti a na většině území se musíme připravit na přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia.
1: Cože? Kolik je? No!
2: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
3: D2 už je z části průjezdná. Pardubice se loučí s letním kinem. Nehoda 3 aut přerušila provoz u Opatovce. U zpráv 5 vás vítá Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Na D2 před Brnem se částečně obnovil provoz. Průjezdný je jeden pruh pro každý směr. Dálnice byla zhruba 12 hodin zavřená v obou směrech na Brno i na Břeclav. Dopravu policisté odklánili. Při nehodě a požáru dvou kamionů na 11. kilometru dálnice kolem půl páté ráno zemřeli oba řidiči. Maďarský kamion přijížděl od Brna, v místě zúžení z neznámých důvodů narazil do betonových svodidel, dostal smyk a zůstal stát napříč dálnicí. Přijíždějící rumunský kamion narazil do prostřední části tahače, oba vozy vzplanuly. Nehoda se stala nedaleko místa, kde silničáři pracují na přestavbě křížení dálnic D1 a D2. Kolony se tak tady tvoří i za běžného provozu. Pardubice zřejmě přijdou o letní kino. Přitom přesně před 20 roky v Tyršových sadech promotér Jan Motička začal po celé prázdniny promítat filmy.
4: Dá se říct, že letos gradují letité spory mezi Janem Motičkou a vedením radnice. To už před 3 roky odmítlo dát promotérovi dotaci na kino ve výši 300 000 korun kvůli tomu, že pozdě doložil svou bezdlužnost. Vzájemná animozita se stupňovala a nyní podnikatel úplně přestal s městem komunikovat a nezdá se, že by 21. ročník promítání chystal. Radní nemůžou projekt předat ani jiné firmě, protože všechny věci v areálu patří Motičkovi. A výstřel má ještě na 2 roky pronajatý pozemek pod biografem. Všechno tak nasvědčuje tomu, že poprvé od roku 2006 nebudou Pardubice mít v centru letní kino. Přitom projekt přežil opakované stěhování i opatření proti nemoci COVID-19. Pardubic, Milan Zlínský, Mladá fronta dnes.
2: S Impulzem na fotbal.
3: Čeští fotbalisté už jsou zpět na základně. Do Dallasu se národní tým přesunul po prohře s Koreou v Guadalajaře v úvodním utkání. Národní tým se v Texasu už začal chystat na druhý zápas na mistrovství světa proti JAR. Hned po návratu do USA si v podvečer v komplexu v Mansfieldu zatrénoval. Reprezentace o tom informovala na sociálních sítích. Český celek po porážce s Korejci potřebuje v boji o postup do vyřazovací fáze ve čtvrtek nad Jihoafričany zvítězit. Českým fotbalistům drží při mistrovství světa palce i legendární předchůdci. Na zápas s Koreou si přivstal třeba někdejší brankář Petr Kouba, který se podílel na dosud největším úspěchu samostatného fotbalového Česka. V roce 96 na Euro vybojovalo druhé místo, což nově připomíná dokument Stříbrná cesta.
5: V tom filmu se připomínaly věci, které jsem ani třeba nevěděl, že se udály. Třeba jsem netušil, že jak to bylo s Páťou Bergerem, že uvažoval o tom, že reálně odjede od nás z Anglie.
3: Kouba v ranním rozhovoru Rádia Impuls zavzpomínal i na svůj největší úspěch z klubů. V roce 2000 byl totiž součástí mistrovské sestavy španělského Deportiva La Coruña. Nehoda 3 osobních aut zastavila provoz mezi Opatovcem a Lanškrounem. Doprava na silnici první třídy číslo 43 je odkloněná na objízdnou trasu. Podle policie záchranáři 3 lidi převezli do nemocnice. Uzavírka potrvá asi půl hodiny. Za mikrofon Impulzu už se vrací Zdeněk Sekanina.
0: No a o výkonech českých fotbalistů si budeme povídat i za 10 minut a za necelou 3/4 hodinku vás čeká Saša Hemala, bude odpovídat na vaše dotazy. Teď už lhůta záruční, slza.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Slyšíte to sami na Rádiu Impuls. Žijeme českou muzikou. Pokračovat v tom budeme už za malou chvilku. Malý vůz Ilona Čáková připraveni. Výkon českých fotbalistů v Mexiku vyvolal pozornost nejenom doma, ale také v zahraničí. Podrobně ho hodnotili například noviny v kolébce fotbalu v Anglii.
1: Londýnské Times si píší, že čeští fotbalisté doplatili na osudové 3 minuty z konce zápasu. Po Součkově hlavičce měli za to, že jsou zpět ve vedení. Gól neplatil a o 3 minuty později vstřelili Korejci vítěznou branku. Češi prý prokázali sílu ve standardních situacích. Vedení se ujali po chytré spolupráci Coufala s Krejčím. BBC si v komentáři k zápasu všímá výtečných výkonů brankářů na obou stranách a přináší bodové hodnocení jednotlivých hráčů. Z české reprezentace obsadili nejvyšší 3 příčky členové týmu se zkušenostmi z anglické Premier League v pořadí Coufal, Krejčí a Souček. Independentu vadily prázdné tribuny a dlouhé přestávky na osvěžení. Byla to prý škoda, protože zápas to byl zrušující. Podle Guardianu šlo o bitvu 2 rozdílných stylů. Technika a kombinace Korejců versus brutální síla a přímočarost Čechů. List cituje trenéra Koupka, soupeř byl velmi rychlý, lepší tým vyhrál. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Objevte magický svět Energylandie. Největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Jaký byl pracovní týden tady na Impulzu ve hře Halo, tady Impulzovi, tak v pondělí Martin 20 000 korun, Honza hned v úterý 20 000 korun, ve středu Zuzka 20 000 korun. No a týden zakončila ve velkém stylu posluchačka Hedvika, která si odnesla parádních 30 000.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: Překvapení, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Budete hrát? Zkusíte risk?
1: Zkusím.
0: 3, 2, 1, Klárka do toho uhodila a točíme, paní Hedviko. Jedeme, jedeme, Klárka vám vytočila, milá paní Hedviko, hádejte kolik, trojnásobek, blahopřejem. Tak, takhle si můžete povzdechnout hned v pondělí po víkendu i vy. Jestli se ovšem do hry přihlásíte, na nic nečekejte a registrujte se zdarma na našem webu impuls.cz.
2: Filmové premiéry.
3: Horory všech zemí, bojte se. Přichází Scary Movie, film, který se z vás bude drze, nechutně a nestydatě střílet. Vrcholné dílo legendární parodické série, které není vůbec nic svaté a věří, že sranda musí být, i kdyby vám maskovaný zabiják do ucha dýchal.
4: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: si říkám, na kolik otázek asi neznáme odpověď, třeba jestli jsme ve vesmíru sami, nevím, jestli bych našel nějaké další, ale na otázky, které se týkají impulzu, máme odpověď téměř vždycky, a to díky jedné velké legendě. Právě teď přichází náš tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Krásnou sobotu, přátelé, je čas podívat se zase na vaše zprávy, dotazy i připomínky, tak pojďme na to. Píše nám paní Ivana, nestihla jsem páteční vtip Vlasty Korce a manžel se mu směje ještě teď, nemáte ho někde? Milá Ivanko, to je dobře, že jste nám napsala. Tak poslouchejte, o tenhle kousek vás nemůžeme připravit.
3: Drahá, prosím tě, miláčku, a kdy se konečně vezmeme? Hele, a mluvil jsi už s mojí mámou? Ano, mluvil, i tak tě chci.
2: Ozval se také Martin. Prosím, jak poznám, že mi opravdu volají impulzovi a není to nějaký podvodník? Milý Martine, to je naprosto jednoduché. Podvodníci po vás většinou chtějí peníze. My se vám je naopak snažíme dát. A navíc podvodníci nevstávají tak brzy jako náš Honza s Klárkou. A ještě dotaz od Petra. Proč je ve hře Halo tady impulzovi na kolečku smolík? Není to nefér, když už se člověk do hry dostane? Ajejej, Petře, vy jste si ho asi vytočil. Ale myslím, že nefér to není, no je to prostě hra. Ale budu vám držet palce, ať si příště vytočíte minimálně jackpot. Mějte krásnou sobotu a já se na vás budu těšit zase zítra. Váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Hlavně se nám nehádejte za volantem, protože by to nemuselo dopadnout dobře. My se vydáme na D1, na Ostravsko, také do Prahy. To všechno už za chvilku, za necelé 2 minuty v 007.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme s vámi a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 ve směru od Prahy na Brno před omezením na 111. kilometru. Popojíždí 2-kilometrová kolona. Na Ostravsku mezi Starou Vsí nad Ondřejnicí a Proskovicemi tam bourala 2 osobní auta. V Praze na východní spojce na 60. kilometru ve směru k D10 bouralo nákladní auto s osobním. Čekejte tam kolonu. Kvůli demolici mostu se dnes večer po 19. hodině uzavře v obou směrech D4 mezi exity 8 a 9 u Jíloviště. Objízdná trasa bude vedena přes Jíloviště, konkrétně Pražskou ulicí, a uzavírka potrvá do zítřejší 9. hodiny raní. No a ještě dobrá zpráva z D6, bylo na čase ve směru od Karlových Varů na Prahu. Mezi 25. a 16. kilometrem se podařilo silnici opravit a dálnice už je průjezdná. Třikrát sláva. Možná, že chcete zvolat podobné slovíčko i vy, volejte ho do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls anebo do telefonního sluchátka ve chvíli, kdy vytočíte naše číslo 605 222 007. Jezděte s úsměvem, ona ta cesta, když už nic jiného, bude alespoň trochu a lépe ubíhat. Šťastnou cestu!

0: Na Radio Impuls vysílají členové meteo týmu, třeba Ilča v Trojanovicích, Beskydech, hlásí ochlazení, zamračeno, také prý zapršelo, teploměr teď ukazuje 15 stupňů. Kromě toho, že nám píšete i nahráváte vzkazy do žluté mobilní aplikace.
1: Zdravím, tady Lenka, u nás je 23 stupňů Klecany, zdravím babičku.
0: Také zdravíme babičku do Klecan, moc díky, tak to můžete psát anebo nahrávat do žluté apky. A teď už předpověď počasí na zítřek. Proměnlivá, převážně velká oblačnost a na většině území přehánky, jenom ojediněle bouřky. Teploty 16 až 20 na jihu Moravy i 22 stupňů Celsia.
2: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčov.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Kajakář dostal, bral na Evropě zlato. Svatojánský most v Litovli projde rekonstrukcí. Trump přijde o jméno na Kennedyho centru. U zpráv 6 vás zdraví Jiřina Součková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Začínáme skvělou zprávou. Kajakář Josef Dostál má 5. evropský titul. Po diskvalifikaci vítězného Poláka Buruckého se český sportovec posunul na mistrovství Evropy v Portugalsku na první místo v závodě na 500 metrů. Olympijský vítěz Paříže Dostál se tak může radovat z 5. evropského titulu. Celkem vybojoval svou 8. evropskou medaili. Po titulu Martina Fuchsy na kilometru se Dostál postaral o 2. českou medaili na tomto mistrovství Evropy. Dnešní padesátníci se dostávají mezi mlýnské kameny. V tomto věku už často pečují o rodiče, část z nich kvůli tomu skončí s prací. Vyplývá to z analýzy pro projekt Neviditelní, o které informuje ČTK. Výpadek zaměstnanců přitom přináší náklady i státu na neodvedených daních a pojistném. Člověk bez práce pak přichází o mzdu. Starší lidé se navíc jen obtížně na pracovní trh vracejí. Dlouhodobá nezaměstnanost padesátníků tak je podle analýzy drahá pro všechny. Projekt Neviditelní se snaží zvýšit povědomí o znevýhodněných skupinách lidí, kteří propadají systémem státní pomoci. Vedle pečujících o své blízké jde o samoživitele, nízkopříjmové domácnosti nebo plnoleté, kteří odcházejí z dětských domovů. Třetí nejstarší dochovaný most u nás čeká rekonstrukce. Lávka spojuje břehy řeky Moravy a najdeme ji v Litovli. Generální oprava viaduktu odstartuje začátkem července. Starosta Litovle Viktor Kohout to Rádiu Impuls potvrdil s tím, že opravit se svatojánský most už prostě musí.
2: Teď asi zhruba 5-6 let se objevovaly takové skvrny nepříjemné, takže jsme lokálně zjišťovali sbornou firmou, co se děje, a opravdu na lokální opravu to není, ale je to na celou rekonstrukci. Prostě do něho, když to řeknu jednoduše, zatéká. A je potřeba tedy, aby se nám nerozpadl časem, to řešit.
1: Rozhovor se starostou Litovle Viktorem Kohoutem o opravě mostu z roku 1592, ale i o komárech si poslechněte za půl hodiny. Pan Kohout je naším sobotním mužem na radnici. Dělníci ve Washingtonu začali z fasády Kennedyho centra sundávat jméno Donalda Trumpa. Jméno současného amerického prezidenta z budovy musí zmizet na základě rozhodnutí soudu. Trump usiluje o co největší rozšíření svého jména na významných budovách a institucích. V případě Kennedyho centra o tom ale podle soudu musí rozhodnout kongres. Trumpovo jméno se na budově objevilo v prosinci po rozhodnutí správní rady. Tu šéf Bílého domu po návratu k moci nahradil svými příznivci. Podle AP se už včera před Kennedyho centrem desítky lidí fotili a volali na dělníky stavící lešení "Sundejte ho". Doplním, že zítra Trump oslaví 80. narozeniny.
0: S Impulzem na fotbal.
1: Velkou sportovní raritu mají v Uherském Hradišti. Do jedné třídy tam totiž před časem chodili hned 3 současní čeští fotbaloví reprezentanti. Matěj Kovář, Michal Sadílek a David Jurásek.
3: Všichni 3 kluci se od 6. třídy dostali nejen do hledáčku mládežnických trenérů fotbalového Slovácka, ale také do péče pedagogů základní sportovní školy v Uherském Hradišti. Fotbalisté už tehdy dobří, pak výborní a následně vynikající. Dostat se do reprezentace bylo snem každého z nich. Není pak vůbec divu, že právě 3 borcům ze Slovácka bude v ultimativním utkání s Jihoafrickou republikou fandit celá škola, včetně ředitele Milana Melichárka. Janča na Rádio Impuls Uherské Hradiště.
4: Krásné odpoledne přeje Zdeněk Sekanina. My se vás ptáme, jestli máte rádi písničky Marka Ztraceného a co se vám vybaví, když se řekne Letná, že tam bude. Chtěli byste jít na ten koncert? Napište nám.
0: Radio Impuls. Radost ze života. Radost.

0: ABBA už připravena za malou chvilku tady na Impulzu za českou muziku Olga Lounová k výškám. No a teď je vaše příspěvky. My se vás ptáme, jak to máte s Markem Ztraceným. Co se vám vybaví, když se řekne Letná, protože tam Marek odehraje svůj velký koncert. No tak Martin napsal, že Ztraceného nemusí, mimochodem Ztracený se píše se Z, nikoliv se S, ale když se řekne Letná, tak je to prý pro něj naprosto jasná spartička. Moc děkujeme, Martine. Dobrý den. Posílá nám tady někdo fotografie s Markem Ztraceným a píše, že je prostě boží. Na koncert Marka se strašně těším. Bude to můj první megakoncert a těším se na tu atmosféru. Marek je totiž úžasný. Byla jsem vždy na jeho koncertě. Marek to umí vždycky rozbalit a setkání s ním je jako třešnička na dortu. A jeho písnička pak Zastav mě je má osudová. Takže Marku, ty vole, ať už je pátek 7.8., Marek je prostě boží. A tohle celé napsala Verča z Velešína, která má opravdu Marka moc ráda, což dokládá i na společných fotografiích. Tak jak to máte vy? Napište nám na WhatsApp 605 222 007, kam klidně můžete i přidat fotografie, a nebo nahrávejte vzkazy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls.
1: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci, vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou, a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Playback in the Arms of Someone. Kolik vám bylo, když se tahle písnička od Smokey hrála? Bylo vám třeba 18? Právě k takovým vzpomínkám se na Impulzu vracíme a věnujeme se jim každý všední den po 15. hodině. Vždycky do jiného roku. No a zajímá nás, jaké byly třeba vaše první lásky, velké sny a důležité okamžiky. Tak vysílejte s námi a dejte nám vědět, jaké to bylo, když vám bylo 18. Tady na Impulzu. Více na našem webu a nebo ve vysílání.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impulzově z krabičce budeme za chvilku brodit řeku lásky s Marií Rotrovou, no ale přes řeku se dostaneme i díky jednomu mostu, který se bude opravovat. Míříme do vašich regionů.
1: Muž na radnici.
0: Oním mostem je most Svatojánský v Moravské Litovli a není to ledajaký most, dostavěli ho, představte si, v roce 1592. Je tak třetím nejstarším funkčním mostem u nás a také úplně nejstarším na Moravě. Voláme proto starostu Litovle Viktora Kohouta. Krásný den, pane starosto.
2: Dobrý den, zdravím Radio Impuls.
0: Děkujeme, kdy ta oprava tedy začne, povídejte.
2: Měla by začít začátkem července, protože ještě ladíme jednu přeložku, ale každopádně všechno máme vyčleněno, jak financování, tak projekt, stavební povolení i vybranou firmu.
0: No a v jakém stavu Svatojánský most je? Přeci jenom je už na svém místě více než 400 let, to asi nebude dobrá kondice.
2: Tak je zajímavé to, že ten most prostě přežil několik povodní. Poslední rekonstrukce byla v roce 97, no a od té doby prakticky funguje i jako pro silniční dopravu v jednosměrném provozu. Je pravda to, že teď asi zhruba 5-6 let se objevovaly takové skvrny nepříjemné, takže jsme lokálně zjišťovali sbornou firmou, co se děje, a opravdu na lokální opravu to není, ale je to na celou rekonstrukci. Prostě do něho, když to řeknu, jednoduše zatéká.
0: No a vy, jak vlastně most vnímají občané Litovle? Vědí, po čem přecházejí z jednoho břehu řeky Moravy na druhý?
2: Myslím si, že většina lidí samozřejmě ano. My víme, že to je nejstarší most na Moravě, třetí nejstarší v České republice po Juditín, respektive Karlovnosti Písteckým. Je to taková dominanta naše, kde i turisté, kteří semka jezdí, tak využívají focení. Je to i krásný pohled na Moravu. Myslím si, že jsme pyšní za to, že takový most tady máme a je potřeba se o památky starat.
0: No, přeci jenom, co si budeme říkat, léto, voda, tak taková až skoro obligátní otázka pro vás jako každý rok, co komáři?
2: Komáři zatím jsou v pohodě, ale uvidíme. Samozřejmě máme preventivní opatření už připravený, máme dokonce i dron na stříkání ekologicky nezávadných hodnot přímo do lagún, aby jsme předcházeli líhnutí, ale přesto samozřejmě je to taková naše rita v tomto nepříjemná, protože jsme obklopeni lužními lesy a zatím ale musím říct, že je to pořádku.
0: No tak musel jsem vás popíchnout jako správný komár. Hostem vysílání Rádia Impuls byl starosta Litovle Viktor Kohout. Pane starosto, moc díky za povídání, ať se všechno podaří a mějte se tam krásně, naslyšenou.
2: Já taky děkuji a se máte všichni fajn.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Bachová je zlatá česká klasika a jako takovou ji musíme vždycky umístit do Impulzovic krabičky, protože hrajeme to nejlepší. Na příjezdu do Brna po D2 komplikace, stejně jako na Jičínsku, více za chvilku v 007.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme s vámi a nabízíme ty nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na příjezdu do Brna po D2. Ve směru od Břeclavy vjedete do Kolony na 2. kilometru. Přesouváme se na Jičínsko, konkrétně na silnici 35. Na průtahu Hořic na kruhovém objezdu havaroval kamion s návěsem, který sjel do příkopu a blokován je jeden jízdní pruh. Most ulice Svatopluka Čecha, tam došlo k dopravní nehodě osobní auta s nákladním. No a dovolím si připomenout pro všechny motoristy a motoristky, že kvůli demolici mostu se už za pár okamžiků uzavře v obou směrech D4 mezi exitem 8 a 9 u Jíloviště. Objízdná trasa bude snad dobře značená, hlavně vedena přes Jíloviště Pražskou ulicí. No a uzavírka potrvá do zítřejší 9. hodiny dopolední. Prosím, jezděte opatrně. No a stále můžete ještě upozorňovat a varovat motoristy před překážkami na vaší trase. Co je překážka? No třeba kolona, nehoda a nebo i policejní hlídka. To všechno zajímá lidi, kteří právě teď třímají v rukou volant, tak jim dejte vědět do žluté mobilní aplikace našeho rádia, což je to ta žlutá se 4 Ačky, a nebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: Radio Impuls opět vysílají členové Meteo týmu, tedy vy z vás, kteří nám píšete na 605 222 007, jaké máte počasí, anebo nahráváte vzkazy do žluté mobilní aplikace. 19 stupňů mají v Třebařově, napsal Tomáš, který touto obcí projíždí. No a my se přesuneme ještě na Bruntálsko, do moravského Berouna, kde to vypadá na dešť a je 18 stupňů, napsala Erika. Moc díky. No a teď, jak to vidí meteorologové se zítřkem, proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší denní teploty 16 až 20, na jihu Moravy i 22 stupňů Celsia.
1: Víkend s rádiem Impuls. Marek Ztracený bude mít v pondělí ráno u Impulzových koncertní trénink před Letnou. Živě. Máte rádi jeho písničky, kterou nejvíc? Chodíte na velké koncerty nebo spíš na komornější akce? Co se vám vybaví, když se řekne Letná? A byli jste někdy ztraceni v Praze? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: Stavbaři začnou bourat most u Jíloviště. V Itálii zemřel Čech na motorce. Fuxa a Dostál získali evropské zlato. U zpráv 7 vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Motoristi u Jíloviště musí počítat s potížemi. Stavbaři dnes večer začnou bourat most přes dálnici D4. Na 9. kilometru cestu uzavřou. Obnovení provozu silničáři předpokládají zítra dopoledne. Nejprve v jednom pruhu v každém směru a k večeru by dálnice měla být průjezdná bez omezení. Původní most ze 70. let minulého století nahradí nový. Hotový bude příští rok v září. Objízdná trasa vede po dálnici i místních silnicích. V Plané na Tachovsku projdou úpravami hned 3 křižovatky. Křížení na hlavním tahu dostanou semafory. Tady práce odstartují v pondělí.
3: Silničáři do října za 45 milionů korun zrekonstruují povrch více než půlkilometrového úseku průtahu Planou a upraví průsečné křižovatky. Silnice první třídy propojující Plzeňský a Karlovarský kraj je hodně vytížená a akce má zvýšit bezpečnost. Práce budou prováděny po polovinách, doprava bude vedena kyvadlově. Výraznější omezení čekají řidiči na vedlejších komunikacích, kde budou muset využít krátké objízdné trasy. Klára Fajstová, Radio Impuls, Planá.
2: Na severu Itálie zemřel 38-letý Čech. Informaci potvrdilo České ministerstvo zahraničí. Motorkář zahynul po tom, co s motocyklem narazil na silnici do svodidel. Jeho 51-letá spolujezdkyně utrpěla vážná zranění. Je v nemocnici v Bolzánu. Nehoda se stala včera kolem 3 odpoledne v údolí Val Gardena v italských Dolomitech. Motocyklista v zatáčce náhle přejel do protisměru, kde narazil do bariéry na okraji vozovky. Svědci nehody okamžitě volali na tísňovou linku. Záchranáři už ale muži nedokázali pomoci. Česká Lípa opravuje morový sloup. Barokní památku zakrylo lešení, jak vysvětluje mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová.
4: Akademický sochař Jan Vích teď sloup očistí od všech nečistot, opraví trhliny, nahradí chybějící části a především hlavičku andílka, která úplně chybí. Sloup by měl také ošetřit proti další degradaci. Restaurátorské práce vyjdou na 700 tisíc korun.
2: Morový sloup na Českolipském náměstí doplňuje 200 let stará pískovcová kašna, ze které už rok neteče voda. I ta potřebuje obnovu. Česko má po dnešku 2 evropské šampiony v kanoistice. Martin Fuxa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský vítěz dnes na portugalském šampionátu získal svůj 14. evropský titul a celkem už 21. evropskou medaili. Kilometr Fuxa na mistrovství Evropy vyhrál po 5 letech. Zlato vybojoval i další český vítěz z Paříže, Josef Dostál. Na 500 sice o 0,2 sekundy projel cílem druhý, ale po diskvalifikaci vítězného Poláka Alexe Boruckého se posunul na první místo. Na kilometru předtím Dostál skončil 4. A za mikrofon Impulzu se vrací Zdeněk Sekanina.
0: Krásné odpoledne všem. 90 let by bylo dnes jedné úžasné herečce, které bylo opravdu kus. No a určitě vás také nejednou pořádně rozesmála. Kdo to je, za 10 minut prozradím.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Na Impulzu nabízím bleskový pohled na silnice. Připomínám, že kvůli demolici mostu je v obou směrech uzavřená D4 mezi exity 8 a 9 u Jíloviště. Objízdná trasa je vedena přes Jíloviště Pražskou ulicí a v obou směrech už se tam vytvořily 2-kilometrové kolony. Uzavírka potrvá do zítřejší 9. hodiny dopolední. No a teď už slíbené téma. 90 let by dnes bylo Heleně Růžičkové. Dětská baletka, vystudovaná zubní laborantka, se pro celý národ zapsala jako nezapomenutelná herečka komediálních, ale i několika vážných rolí.
1: Jako prostá žena z lidu se všemi jeho neduhy. Zároveň ale elegantní, moudrá a osobnostně silná. Právě tak se Růžičková zapsala třeba ve Vlaku dětství a naděje.
2: Ježišmarja, na tragický život. Já jsem bez.
1: Jindy už hrála prim mohutná postava Růžičkové, jako když si na tanečním parketu v Popelce pohrávala s drobným princem.
3: Paní Soutlova s dcerou Droběnou.
1: K jedinečné vizáži skvěle pasoval i hřmotný projev, který uměla Růžičková chrlit třeba i jako pohádková čarodějnice.
2: Když vy jste mi takhle pochravostil, tak si tahle vaše hezule nevezme za muže nikoho jinýho než usmolenýho šepce.
1: Životní rolí pro Helenu Růžičkovou zřejmě zůstane nekompromisní hoštická hospodyně Škopková z trilogie Slunce Seno.
2: Ježiši Kriste, samice s tvrdým i.
4: Mami, a co je to coura?
2: Já! Hajzle jeden. Máš místo mozku smiva kostku. Fanka, drž mě! Tak toho si vemeš, kdybych tě za tyhle ty vlasy měla dotáhnout na národní výbor. Neser mě blaženo! Toho si vemeš, jakože já se jmenuji já!
1: Helena se stala členem každé rodiny v republice a symbolem češství v tom dobrém slova smyslu. To jsou slova režiséra Zdeňka Trošky. Růžičková zemřela roku 2004 v 67 letech po boji s rakovinou, o kterém napsala několik knih. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.

0: Gaga, tady na Impulzu bude střídat už za malou chvilku Eva Farna a Miraj, Vzpomeneš si. No a střídat mě budou po 8. hodině večerní Tomáš a Ondra Polákovi z kapely Opět a Radeček, protože to jsou pro dnešek naši milionoví moderátoři. Startují hned po zprávách v 8, čili za nějakých 35 minutek.
1: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Podobně ďábelském tempu, v jakém zpívala kapela Rednecks, scháněl i reportér Rádia Impuls Václav Komárek kuriozní policejní případy. No a tady je výsledek.
1: Krimi na víkend.
2: Hezký den, žena z Vyškovska potřebovala vyvést septik. Na její internetovou poptávku se nejrychleji ozval podvodník, který přesvědčil, že přijede do hodiny. Na oplátku chtěl uhradit zálohu ve výši 5 000 korun. Přepojujeme na policistu Davida Chaloupku.
3: Žena proto podle pokynu odeslala na uvedený účet požadovanou částku. Za chvíli však podvodník kontaktoval znovu, že platba neproběhla. Chtěl, aby peníze odeslala znovu. Platbu tak odeslala znovu s jiným variabilním symbolem a čekala na příjezd fekálního vozu.
2: Podvodník ale nepřijel, teď po něm pátrá policie. Míříme do Kladna za mužem, který chtěl překvapit svou milou a před vchod do paneláku přinesl obrovský růžový balík s vyznáním lásky. Poté zazvonil a odešel domů, jenže si spletl zvonek a zazvonil na úplně jinou ženu. Ta se bála balík otevřít a zavolala policii. Růžové překvapení tak čeká na policejní stanici. 29-letý řidič z Plzně se chtěl nenápadně projet městem. Doufal, že ho nezastaví policisté, protože před časem přišel o řidičák, jenže to by si ke své jízdě nesměl vybrat možná nejvíce nápadné auto široko daleko. Šlo o velmi starý Golf bez registračních značek. Hlídka šoféra zastavila po pár minutách. Je jisté, že si nějakou dobu nezařídí a v krajním případě může skončit i ve vězení. Zaměstnanec autoservisu v Karlových Varech vyrazil na výlet Teslou, kterou opravoval, jenže to jaksi zapomněl říci majiteli auta. Automechanik se navíc před jízdou opil, stáhnul okénka a zesílil hudbu na maximum. Policisté ho zastavili a poté zavolali majiteli. Ten byl v šoku, protože si myslel, že je auto rozbité a čeká na opravu. Případ řeší policie. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Radio Impuls, za chvilku nabídnu Roxette, pak bude připravena Verona a její Láskoprout, ale ještě předtím, a to konkrétně za půl druhé minuty, dopravní informace. Vydáme se mimo jiné na příjezd do Brna, do Jihlavy a také na trasu mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jako vždy nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na příjezdu do Brna po dnes asi trošičku nešťastné D2. Ve směru od Břeclavy vjedete do Kolony už na druhém kilometru. Přesouváme se do Jihlavy, do Rantířovské ulice. Tam bourala dvě osobní auta. No a dále pak na trase mezi Bladou, Boleslaví a Nymburkem na úrovni Dobrovice došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Připomínám, že kvůli demolici mostu je v obou směrech uzavřená D4 mezi exity 8 a 9 u Jíloviště. Objízdná trasa je vedena přes Jíloviště Pražskou ulicí a v obou směrech se tam vytvářejí delší kolony zhruba 2-kilometrové. Uzavírka potrvá do zítřejší 9. hodiny dopolední. Prosím, jezděte opatrně, šťastnou cestu všem.

Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: S vámi je Radio Impuls, po celý víkend si s vámi povídáme o tom, jestli máte rádi Marka Ztraceného a chystáte se na koncert na Letnou. Napsala Bobina, že na koncert Marka jdou s celou rodinkou a moc se těší, protože dcera tam oslaví 17. narozeniny. Máme Marka moc rádi, na Letenskou pláň se zatím nechystáme, zkusíme štěstí v pondělí v soutěži u vás, také cesta. Moc díky, že nám píšete, no a třeba nám ještě někdo napsal, že Marek Ztracený je jedinečný. Už dávno říkám, že je to novodobý Karel Gott, za mě další top zpěvák jít. Na jeho koncert je neskutečný zážitek, je to srdcař a jde to vidět a hlavně slyšet. To napsala Andrea. Moc díky, že s námi takovýmto způsobem vysíláte. No a vysílají s námi i členové Meteo týmu. Také vězte, že třeba 15 stupňů je v tento okamžik ještě v Olomouci. Moc díky Iloně, no a teď, jak to vidí meteorologové se zítřkem, podle nich bychom měli očekávat proměnlivou, převážně velkou oblačnost, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 16 až 20, na jihu Moravy i 22 stupňů a zítra to bude opět foukat čerstvý západní vítr z nárazy dokonce kolem 55 km v hodině, tak ať vás to neodnese, ale nebojte, k večeru bude vítr slábnout.
1: Přichází hrdina, který zachraňuje ráno. Nemá plášť, nemá meč, má kytaru
2: a písničky, které si tak rádi zpíváte.
3: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si jistý, že ty jsi obraz a já tvůj dám.
2: Marek Ztracený u Impulzový. V pondělí 15. června v 8 hodin ráno bude hrát, zpívat a rozdávat lísky na Letenskou pláň. Tohle pondělní ráno budete mít rádi. Díky Rádiu Impuls.
4: Hasiče ve středních Čechách zaměstnal vítr. Karviná staví novou lávku přes Olši. Lehečka ve Stuttgartu prohrál semifinále. U zpráv 8 vás vítá Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Silný vítr dnes ve středních Čechách lámal stromy. Hasiči zasahovali na železničních tratích, silnicích i na vodní nádrži Slapy. Tam bylo potřeba pomoci několika lodím. Jedna z nich byla částečně potopená, z další bylo třeba odčerpat vodu a další dvě plavidla pomáhali hasiči odtáhnout. Nikomu se nic nestalo. Spadlý strom pak zastavil provoz třeba na trati mezi Pražskou z Braslaví a Vraným nad Vltavou. Provoz omezil pád stromů i na trati mezi Berounem a Zdicemi. Na jih Evropy dorazilo výrazné oteplení. Týden zakončují teploty blížící se ke 40 stupňům. V některých oblastech Evropy se čeká silný vítr, který tak zvyšuje nebezpečí vzniku a šíření lesních požárů. Teploty výrazně nad 30 stupňů s výkyvy až ke 40 se v příštích dnech čekají v celém pevninském Portugalsku. Podobné počasí očekávají i ve Španělsku, Francii a výrazné zvýšení teplot se čeká i v Itálii. Tam už od zítřka platí v některých městech varování ministerstva zdravotnictví před horkem. Ústecký kraj vyhlíží nové vlaky. Po jeho hlavních tratích se poprvé projedou v prosinci. Dvě soupravy ale budou už od července jezdit mezi Děčínem a Kadaní. Dopravu v kraji příštích 15 let zajistí RegioJet. Podle mluvčího firmy Lukáše Kubáta se připravuje i po personální stránce.
5: Nabíráme zhruba 200 zaměstnanců pro nás. Největší část tvoří strojvedoucí. Těch zbývá v tuhletu chvíli nabrat zhruba 20 a od července začne velký nábor, ať už personálu do vlaku, stevardu, tak i pokladních a podobně, nebo technických pracovníků.
4: Celkem 23 nových vlakových souprav vyšlo RegioJet na zhruba 4 miliardy korun. Karviná staví novou lávku přes Olši. Stavba za 26 milionů vyroste v části Starého města a sloužit bude pěším i cyklistům. Jak vysvětluje mluvčí magistrátu Monika Danková, projekt se neomezuje jen na prostor nad vodou.
6: Součástí projektu je také vybudování navazující cyklostezky o délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
4: Ocelová lávka v Karviné bude po dostavbě měřit 104 metrů, na šířku pak necelé 4. Hotovo má být na jaře příštího roku. Ve Vídni dnes vyšlo do ulic na 320 tisíc lidí. Pochodem centrem rakouské metropole podpořili komunitu LGBT+. Podle agentury APA šlo znovu o největší demonstraci v Rakousku za práva této menšiny. Průvod na svých zastávkách podpořil vídeňský dopravní podnik. Schytal za to kritiku od opoziční Svobodné strany Rakouska. Podle té má vídeňský dopravní podnik zjevně čas a peníze na transgender propagandu. Tenista Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu dohrál. Na druhé finále v sezóně tak nedosáhl. Čtvrtý nasazený český reprezentant ve druhém setu duelu s Američanem Sheltonem nevyužil dva matchboly a s turnajovou jedničkou nakonec po téměř tříhodinovém vyrovnaném boji prohrál 1-2 na sety.
2: Radio Impuls. Vysílají milionoví moderátoři.

0: Krásný sobotní večer vám všem, co posloucháte Rádio Impuls. Jsou tady dnešní milionoví moderátoři, tentokrát s Tomášem a Ondrou Polákovými z kapely Opět a Radeček. Ahoj!
1: Ahoj, a teď už je tady léto s náma, už je to takový letní vysílání, doufáme, že i vy máte krásný letní víkend, takže jste si udělali nějakou takovou tu pohodičku letní, třeba grilovačku, koupání nebo tak, záleží, jak jste otužili, ale v každém případě nastává doba, kdy ten život je takový krásný a můžeme si o tom povídat i v příštím vstupu, o tom, co nás teď vlastně všechno čeká přes léto, no ale když už jsem vlastně nakousl, že život je krásný, tak co si dát písničku od Krištofa? Život je krásný.
0: Souhlasím, i když samozřejmě někomu to může připadat jinak, že? Třeba, že život je krásný v zimě, a ne v létě. Ty se tady jako tak nad tím létem rozměžuješ?
1: No, tak prostě, protože je léto a život je krásný. Přijde, že je život krásný, navíc nás čeká písnička, život je krásný.
0: Dobře, přestávám filozofovat, pojďme na muziku. Rádio Impuls a skvělá česká.

0: Tomáš a Ondra Polákovi jsou vaši dnešní milionoví moderátoři na rádiu Impuls. Moc vás zdravíme. A my jsme už v takovým letním módu dneska. Myslíme si, že už to jde cítit ze všech stran.
1: No, to ono v létě jde občas hodně cítit.
0: Je to pravda, že vlastně my trošku podceňujeme vůně. Třeba když jdeš na dovolenou někam, jo, tak si vzpomínáš na to, co jsi viděl, co jsi slyšel, ale vlastně podle mě strašně intenzivní zážitky si člověk vybaví, když pak něco cítí, tak si řekneš, no, to je ta vůně té Dominikánské republiky.
1: Chtěl říct, ale Dominikánu mám spojenou z vůní benzínu.
0: No, z takového toho smradlavého benzínu z těch aut, co ještě nemají všechny ty evropské nařízení.
1: A taky cítím tu plíseň, která tam byla vzhledem k tomu obrovskému vlhku, co tam panuje, že jo?
0: No je to tak. A co si budeme povídat, jaká vůně pro mě je úplně nejtypičtější k létu a jakou vůni já si nejvíc jako vybavím, když se řekne léto. Ono to bude znít možná trošku jako na jednu stranu tak uchylně, nebo to.
1: Ne, jsem se bál.
0: Ne, počkej. Ale prostě celou zimu vlastně člověk vůbec necítí tojtojku. Jo, to a teď dáru, jak přichází to léto, tak začínáme hrát na letních festivalech a zase už musíme chodit do těch tojtojek. Všichni, kdo rádi jezdíte na festivaly, třeba na Benátskou s Impulzem, a já jsem se na to těšil, ale teď už po pár návštěvách už to mám plný zuby, no ale nevadí, no.
1: Já myslím, že kdo ví svý o tojtojce, to jsou i kluci z Olympiků, nebo i taková Lucka Bílá ví určitě svý o tojtojce, Michal Hruza a taky Tereska Mašková. No tohle to všechno je další skvělá česká muzika.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Tomáš a Ondra Polákovi, vaši dnešní milionoví moderátoři, jsou tu stále s vámi tady na rádiu Impuls.
1: Je to tak a my si povídáme o létě, protože léto je tady už mezi náma, tak se tady snažíme i vám, milí posluchači rádia Impuls, navodit takovou letní chill out, fresh atmosféru. Jo, a co máme ještě s létem spojeného je, že v létě nastává spoustu radostí, ale i starostí, protože nám končí škola, začínají prázdniny a to je ta chvíle, že buď se musíme děcek zbavit někam na tábor, no a nebo nám začíná každodenní vymýšlení, co s nimi.
0: Každodenní šichta. Já o tom vím svý, já s těma svýma třema capartama, miláčkama, ale letos teda musím říct, že jo, že jsme se fakt poctivě připravili už kvůli mýmu, že jo, od srpna mám program jasný já.
1: Aha, brácha naráží na to, že jde do Stardance, takže od srpna jo, začínáš trénovat.
0: Od srpna začínám trénovat a je nějak potřeba se o ty děti samozřejmě postarat. No. A vymyslet jim program, aby ta moje absence nebyla doma tak citelná. Takže no. Například by ses ty mohl pochlubit, že ty a tvoje děti jedete s mojí ženou a s našima dětma na tábor, kde budou rodiče s dětma.
1: A je to tak, my jdeme na tábor s Tomášovou manželkou a jdeme na takový ten pravej echtovní tábor pod stany do přírody, kde není signál. No tak doufám, že letos to bude dobrý, že mě to nějak bude bavit a že mě to uteče, no.
0: Určitě a bavit tě bude i další česká muzika tady na rádiu Impuls. Činasky, Miroslav Žbirka, Poetika, no a nebo Jelen, Jediný, co chci. Zůstaňte s náma, zůstaňte s Impulzem.

0: Krásný sobotní večer vám přeji Tomáš a Ondra Polákovi z kapely Opět Radeček. Dneska patří vysílání Rádia Impuls nám, my jsme vaši milionoví moderátoři a přesto, že je léto a blíží se prázdniny, tak my uděláme takovej kontrakrok, kontrapozvánku, protože vás pozveme na náš zimní koncert na Valentýna, protože my na Valentýna chystáme náš tradiční velký koncert a postupem let se to pořád zvětšovalo, ten koncert. Napřed jsme hráli jen tak v malých kulturácích, pak už v paláci Žofín, další rok v obecním domě a tam se to zase vyprodalo. No tak jsme zkusili O2 Univerzum a tam se to zase vyprodalo. No tak teď jsme si dali vlastně sousto úplně největší a budeme mít koncert v největší hale u nás v O2 aréně, v takové té velké pražské Sokolovně a 26. února roku 2028 tam odehrajeme úplně největší a nejlepší koncert, všechny naše hity a dokonce za doprovodu Moravské filharmonie Olomouc, takže to bude nádherný romantický koncert, který můžete věnovat svému miláčkovi k Valentínovi.
1: Takže ne, že bych vám chtěl radit, ale už teď jsou na našem webu lístky a můžete si vybrat ten svůj vysněný lístek na to své vysněné místečko, ať to prostě nepropásnete, no. A my se budeme moc těšit a můžete nám věřit, že dotrháme všechno.
0: Ale ať tady jenom tak nepovídáme, ale jdeme na nějakou muziku krásnou. Dáme si Mandraže, Kateřinu Knechtovou, no a nebo třeba Miraj.
2: Já

0: Je tady poslední vstup dnešních milionových moderátorů. Pořád ale platí, že jsou s vámi Tomáš a Ondra Polákovi z kapely Opět a Radeček.
1: Je to tak, my se musíme pro dnešek s váma rozloučit, moc nás to s váma bavilo, doufám, že i vás, že jste nepřeladili, no to snad ne, musíte zůstat s impulzem.
0: No a i když jo, tak už nás neslyší.
1: Aha, jo, takže když někdo přeladil, tak už nás neslyší, ale v tom případě to se nemohlo stát. Přesně takový tak. Vtipný moderátory, kde by to kdo pohledal.
0: Prostě dneska to bylo úžasný. Úžasný bude i celý závěr dnešních milionových moderátorů, a to díky skvělý muzice Pavel Calta, Marek Ztracený, Sebastian a nebo kapela Elán. Mějte se krásně, krásnou sobotní noc.
1: A my se na vás těšíme zase zítra v neděli v 8 hodin večer na rádiu Impuls, tak si nás nalaďte a zatím dobrou noc, máme vás rádi.
0: Ahoj.

0: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio Impuls. Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádio Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Silničáři večer zavřeli dálnici D4 na 9. kilometru u Jíloviště. Kvůli nočnímu bourání mostu nad dálnicí se obnovení provozu předpokládá během dopoledne. Ve směru na Prahu se na dálnici před uzavřeným úsekem večer tvořily kolony. Řidiči můžou jet přes Jíloviště do Všenor po místních silnicích. Osobní auta můžou využívat dálnici mezi exity Řitka a Jíloviště bezplatně. Podle předpokladů by se měl dopoledne obnovit provoz v obou směrech po jednom pruhu. V pozdním odpoledni až večer se předpokládá plné obnovení provozu. Původní most ze 70. let minulého století nahradí nový. Hotový bude příští rok v září. Lidice si připomněli výročí válečné tragédie. Nacisté obec vyhladili před 84 lety, když se Čechům mstili za atentát na Heydricha. Muže nad 15 let popravili, ženy odvezli do koncentračních táborů. Jen vybrané malé děti přežily díky převýchově. Památná tragédie je podle ředitele památníku Lidice Eduarda Stehlíka stále aktuální.
2: Před pár lety jsme si mohli myslet, že vzpomínání na lidické mrtvé je věc vzdálená, protože jsme začali brát mír v Evropě jako samozřejmost. A jsme svědky už 5. rokem, že to ta samozřejmost není, ne tak daleko od nás. Opět umírají civilisté, opět jsou děti odvlékány kamsi na převýchovu.
1: Vzpomínková akce v Lidicích proběhla tradičně bez řečnických projevů. Dorazilo i několik přeživších, stejně jako zástupci organizací a spolků a někteří politici. Pardubice zřejmě přijdou o letní kino. Přitom přesně před 20 roky v Tyršových sadech promotér Jan Motička začal po celé prázdniny promítat filmy.
3: Dá se říct, že letos gradují letité spory mezi Janem Motičkou a vedením radnice. To už před 3 roky odmítla dát promotérovi dotaci na kino ve výši 300 000 korun kvůli tomu, že pozdě doložil svou bezdlužnost. Vzájemná animozita se stupňovala a nyní podnikatel úplně přestal s městem komunikovat a nezdá se, že by 21. ročník promítání chystal. Radní nemůžou projekt předat ani jiné firmě, protože všechny věci v areálu patří Motičkovi. Malý sen má ještě na 2 roky pronajatý pozemek pod biografem. Všechno tak nasvědčuje tomu, že poprvé od roku 2006 nebudou Pardubice mít v centru letní kino. Přitom projekt přežil opakované stěhování i opatření proti nemoci COVID-19. Pardubic, Milan Zlínský, Mladá fronta Dnes.
1: Dělníci ve Washingtonu sundali z fasády Kennedyho centra jméno Donalda Trumpa. Jméno současného amerického prezidenta z budovy muselo zmizet na základě rozhodnutí soudu. Trump usiluje o co největší rozšíření svého jména na významných institucích. V případě Kennedyho centra o tom ale podle soudu musí rozhodnout kongres a to se nestalo. Trumpovo jméno se na budově objevilo v prosinci po rozhodnutí správní rady. Tu šéf Bílého domu po návratu k moci nahradil svými příznivci. Doplním, že v neděli Trump oslaví 80. narozeniny. Daniel Křetínský bude mít největší podíl ve West Hamu United. Jeho podíl v britském fotbalovém klubu vzroste na 43%. Křetínský se tak stane největším akcionářem. Londýnský celek o tom informoval na webu. West Ham nedávno sestoupil z Premier League do druhé anglické ligy. Český miliardář a majitel fotbalové Sparty Křetínský je jedním z vlastníků klubu od roku 2021. V neděli čekáme větrno a přehánky, k tomu se přidá proměnlivá, převážně velká oblačnost, ojedinělé i bouřky a teploty 16 až 22 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

už nevrátím. A že to pálí, vyšlo vy kdo.

0: víkend s rádiem Impuls. Marek Ztracený bude mít v pondělí ráno u Impulzových koncertní trénink před Letnou. Živě. Máte rádi jeho písničky, kterou nejvíc? Chodíte na velké koncerty nebo spíš na komornější akce? Co se vám vybaví, když se řekne Letná? A byli jste někdy ztracení v Praze? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Na severu Itálie zemřel 38-letý Čech. Informaci potvrdilo České ministerstvo zahraničí. Motorkář zahynul po tom, co s motocyklem narazil na silnici do svodidel. Jeho 51-letá spolujezdkyně utrpěla vážné zranění. Je v nemocnici v Bolzanu. Nehoda se stala včera kolem 3 odpoledne v údolí Val Gardena v italských Dolomitech. Svědci nehody okamžitě volali na tísňovou linku. Záchranáři už ale muže nedokázali pomoci. Ještě 2 hodiny pokračuje Pražská muzejní noc. K 19. ročníku se připojilo zhruba 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí v metropoli. Letos poprvé se k akci přidala i Národní galerie a Galerie digitálního umění Signal Space. Národní galerie zdarma zpřístupnila Schwarzenberský, Šternberský a Salmovský palác a klášter svaté Anežky České. Řada institucí připravila program pro děti. 90 let by dnes bylo Heleně Růžičkové. Dětská baletka a vystudovaná zubní laborantka se pro celý národ zapsala jako nezapomenutelná herečka komediálních, ale i několika vážných rolí.
2: Jako prostá žena z lidu se všemi jeho neduhy. Zároveň ale elegantní, moudrá a osobnostně silná. Právě tak se Růžičková zapsala třeba ve Vlaku dětství a naděje.
3: Ježíš Maria, na tragický život. Já jsem bez.
2: Jindy už hrála prim mohutná postava Růžičkové, jako když si na tanečním parketu v Popelce pohrávala s Drobným princem.
4: Paní Soukova s dcerou Droběnou.
2: Životní rolí pro Helenu Růžičkovou zřejmě zůstane nekompromisní hoštická hospodyně Škopková z trilogie Slunce Seno.
5: Máš místo mozku sliva kostku. Fanka, drž mě! Tak toho si vemeš, kdybych tě za tyhle ty vlasy měla dotáhnout na Národní výbor.
2: Růžičková zemřela roku 2004 v 67 letech po boji s rakovinou, o kterém napsala několik knih. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Tenista Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu dohrál. Na druhé finále v sezóně tak nedosáhl. Český reprezentant ve druhém setu duelu s Američanem Benem Sheltonem nevyužil 2 matchboly. Nakonec po téměř 3hodinovém vyrovnaném boji prohrál 1-2 na sety. Basketbalisté Pardubic si vynutili rozhodující 7. zápas. Na domácí palubovce zvítězili v 6. finále NBL nad Nymburkem vysoko 86-57. Uštědřili tak 20-násobnému šampionovi nevídaný debakl. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 17 hodin v Praze na Královce. Českým fotbalistům drží při mistrovství světa palce i legendární předchůdci. Třeba někdejší brankář Petr Kouba, který se podílel na dosud největším úspěchu samostatného fotbalového Česka. V roce 1996 na Euru vybojoval 2. místo, což nově připomíná dokument Stříbrná cesta.
6: V tom filmu se připomínaly věci, které jsem ani třeba nevěděl, že se udály. Třeba jsem netušil, jak to bylo s Páťou Bergerem, že uvažoval o tom, že reálně odjede od nás.
1: Kouba byl v roce 2000 také součástí mistrovské sestavy španělského Deportiva La Coruña. Přes den čekáme proměnlivé oblačno s deštěm a silným větrem a s teplotami kolem 18 na Moravě do 22 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přijel.

vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

0: slunce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Žijeme muzikou, žijeme českou muzikou až do rána.

0: Ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Silničáři večer zavřeli dálnici D4 na 9. kilometru u Jíloviště. Kvůli nočnímu bourání mostu nad dálnicí se obnovení provozu předpokládá během dopoledne. Ve směru na Prahu se na dálnici před uzavřeným úsekem večer tvořily kolony. Řidiči můžou jet přes Jíloviště do Všenor po místních silnicích. Osobní auta můžou využívat dálnici mezi exity Řitka a Jíloviště bezplatně. Podle předpokladů by se měl dopoledne obnovit provoz v obou směrech po jednom pruhu. V pozdním odpoledni až večer se předpokládá plné obnovení provozu. Původní most ze 70. let minulého století nahradí nový. Hotový bude příští rok v září. Lidé stále riskují u vlakových kolejí. Přecházejí trať tam, kde je to zakázané. Policie proto kontroluje místa, kudy prochází železnice. Jen v Moravskoslezském kraji odhalila během speciální akce v těchto dnech 75 lidí, které ohrozily svoje zdraví a život vstupem do kolejiště.
5: A nepomohly zákazové cedule ani hrozba pokuty. Z pohledu zákona se totiž jedná o přestupek, za který lze uložit pokutu až do 10 000 korun. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku řešili policisté v našem regionu 500 takových případů. Lidé jsou zkrátka nepoučitelní, ale snad se poučí alespoň dva chlapci ve věku 14 a 15 let, kteří na nádraží v Havířově nasedli na venkovní koncové spřáhlo osobního vlaku a chtěli se povozit. Naštěstí jejich dobrodružnou jízdu odhalila policie a přestupek teď řeší drážní úřad. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
4: Britové oslavili se svým králem narozeniny. Karel III. Se sice narodil v listopadu, oficiálně ale slaví v červnu společně s národem. Tato tradice sahá do dob vlády Jiřího II. Ten se sice narodil v říjnu v roce 1748, slavil ale za letního počasí. Ani letos na královských oslavách nechyběla vojenská přehlídka a procesí, kdy se král a jeho rodina vydali v kočáře z Buckinghamského paláce do ulic. Oficiální narozeniny panovníka probíhají vždy stejně. Pro Karla III. To proběhlo už po čtvrté. Své skutečné letos 78. narozeniny Karel oslaví v soukromí 14. listopadu. Česko má dva evropské medailisty v kanoistice. Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Na portugalském šampionátu získal svůj 14. evropský titul, celkem už 21. evropskou medaili. Stříbro nakonec vybojoval kajakář Josef Dostal v závodě na 500 metrů. Polská výprava nakonec uspěla s protestem proti diskvalifikaci vítěze Alexe Boruckého. Platí tak výsledky, které byly v cíli. Dostal z Borucké na trati prohrál o 28 setin sekundy. Na kilometru předtím skončil čtvrtý. Fuchsu pak finále na 500 metrů na singlu i na deblu čeká dnes. Sportovní raritu mají v Uherském Hradišti. Do jedné třídy tam před časem chodili hned tři současní čeští fotbaloví reprezentanti. Matěj Kovář, Michal Sadílek a David Jurásek.
6: Všichni tři kluci se od šesté třídy dostali nejen do hledáčku mládežnických trenérů fotbalového Slovácka, ale také do péče pedagogů základní sportovní školy v Uherském Hradišti. Fotbalisté už tehdy dobří, pak výborní a následně vynikající. Dostat se do reprezentace bylo snem každého z nich. Není pak vůbec divu, že právě třem borcům ze Slovácka bude v ultimativním utkání s Jihoafrickou republikou fandit celá škola, včetně ředitele Milana Melichárka. Janča na Rádio Impulsu, Uherské Hradiště.
4: V neděli čekáme větrno a časté přehánky. K tomu bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, ojediněle přijdou bouřky s teplotami od 16 do 22 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

kdys byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Silný vítr ve středních Čechách lámal stromy. Hasiči zasahovali na železničních tratích, na silnicích i na vodní nádrži Slapy. Tam bylo potřeba pomoci několika lodím. Jedna z nich byla částečně potopená, z další bylo potřeba odčerpat vodu. Další dvě plavidla hasiči pomáhali odtáhnout. Nikomu se nic nestalo. Spadlý strom pak zastavil provoz třeba na trati mezi Pražskou z Braslaví a Vraným nad Vltavou. Silný vítr meteorologové očekávají i v neděli. Tři křižovatky v Plané na Tachovsku projdou úpravou. Křížení na hlavním tahu dostanou semafory. Práce odstartují v pondělí.
3: Silničáři do Října za 45 milionů korun zrekonstruují povrch více než půlkilometrového úseku průtahu Planou a upraví průsečné křižovatky. Silnice první třídy propojující Plzeňský a Karlovarský kraj je hodně vytížená a akce má zvýšit bezpečnost. Práce budou prováděny po polovinách, doprava bude vedena Kyvadlově. Výraznější omezení čekají řidiči na vedlejších komunikacích, kde budou muset využít krátké objízdné trasy. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Planá.
2: Karviná staví novou lávku přes Olši. Stavba za 26 milionů korun vyroste v části Starého města. Sloužit bude pěším i cyklistům. Jak vysvětluje mluvčí magistrátu Monika Danková, projekt se neomezuje jenom na prostor nad vodou.
4: Součástí projektu je také vybudování navazující cyklostezky o délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
2: Ocelová lávka v Karviné bude po dostavbě měřit 104 metrů, na šířku pak necelé 4. Hotovo má být na jaře příštího roku. V neděli se mezi Berlín a Hamburg vrací vlaky. Železniční trať mezi oběma německými městy byla kvůli generální opravě mimo provoz od začátku loňského srpna. K dispozici tak opět budou všechny přímé spoje s Prahou, Bratislavou, Vídní a Budapeští. Trasa Berlín-Hamburg se díky obnovení provozu stane centrálním koridorem nového přímého spojení tří zemí z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně. Jak informovala společnost Deutsche Bahn, cestující se mimo jiné u některých spojů dočkají kratší doby jízdy. Kajakář Josef Dostál se na mistrovství Evropy vrátil na druhé místo v závodě na 500 metrů. Polská výprava nakonec uspěla s protestem proti diskvalifikaci vítěze Boruckého. Platí tak výsledky, které byly v cíli. Stříbrnou medaili by měl Dostál dostat v neděli. S Boruckým na trati prohrál o 28 setin sekundy. 20-letého Poláka krátce po závodě rozhodčí diskvalifikovali za to, že se příliš přiblížil bojkám na kraji dráhy, což je zakázané. V oficiálních výsledcích tak byl Dostál uvedený jako evropský šampion. Poláci ale nakonec uspěli s oficiálním protestem. Celkem Dostál vybojoval svou 8. evropskou medaili. Po sobotním titulu Martina Fuchsy na kilometru se tak postaralo o druhou českou medaili na tomto mistrovství Evropy. Přes den čekáme proměnlivé oblačno s deštěm a silným větrem a s teplotami kolem 18, na Moravě do 22 stupňů.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

s bezmocí otroků. Pouta schovává občan svobodný, klopí zrak v zemi.

zas na nás dopadá. Je tolik smutných očí v té naší zemi.

je všechno v pořádku, v tom našem okolí, pod teplou peřinou, dobře se chrlí. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

Spousta očí se teď na nás dívá, hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak Tomáš

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.

0: den s rádiem Impuls.
1: Marek Ztracený bude mít v pondělí ráno u Impulzových koncertní trénink před Letnou. Živě. Máte rádi jeho písničky, kterou nejvíc? Chodíte na velké koncerty nebo spíš na komornější akce? Co se vám vybaví, když se řekne Letná? A byli jste někdy ztracení v Praze? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend. Radio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Silničáři večer zavřeli dálnici D4 na 9. kilometru u Jíloviště. Kvůli nočnímu bourání mostu nad dálnicí se obnovení provozu předpokládá během dopoledne. Ve směru na Prahu se na dálnici před uzavřeným úsekem večer tvořily kolony. Řidiči můžou jet přes Jíloviště do Všenor po místních silnicích. Osobní auta můžou využívat dálnici mezi exity Řitka a Jíloviště bezplatně. Podle předpokladů by se měl dopoledne obnovit provoz v obou směrech po jednom pruhu. V pozdním odpoledni až večer se předpokládá plné obnovení provozu. Původní most ze 70. let minulého století nahradí nový. Hotový bude příští rok v září. Lidé stále riskují u vlakových kolejí. Přecházejí trať tam, kde je to zakázané. Policie proto kontroluje místa, kudy prochází železnice. Jen v Moravskoslezském kraji odhalila během speciální akce v těchto dnech 75 lidí, které ohrozily svoje zdraví a život vstupem do kolejiště.
3: A nepomohly zákazové cedule ani hrozba pokuty. Z pohledu zákona se totiž jedná o přestupek, za který lze uložit pokutu až do 10 000 korun. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku řešili policisté v našem regionu 500 takových případů. Lidé jsou zkrátka nepoučitelní, ale snad se poučí alespoň dva chlapci ve věku 14 a 15 let, kteří na nádraží v Havířově nasedli na venkovní koncové spřáhlo osobního vlaku a chtěli se povozit. Naštěstí jejich dobrodružnou jízdu odhalila policie a přestupek teď řeší drážní úřad. Eva Panošová, Radio Impuls, Moravskoslezský kraj.
2: Britové oslavili se svým králem narozeniny. Karel III. Se sice narodil v listopadu, oficiálně ale slaví v červnu společně s národem. Tato tradice sahá do dob vlády Jiřího II. Ten se sice narodil v říjnu v roce 1748, slavil ale za letního počasí. Ani letos na královských oslavách nechyběla vojenská přehlídka a procesí, kdy se král a jeho rodina vydali v kočáře z Buckinghamského paláce do ulic. Oficiální narozeniny panovníka probíhají vždy stejně. Pro Karla III. To proběhlo už po čtvrté. Své skutečné letos 78. narozeniny Karel oslaví v soukromí 14. listopadu. Česko má dva evropské medailisty v kanoistice. Martin Fuxa se stal mistrem Evropy na kilometru. Na portugalském šampionátu získal svůj 14. evropský titul, celkem už 21. evropskou medaili. Stříbro nakonec vybojoval kajakář Josef Dostal v závodě na 500 metrů. Polská výprava nakonec uspěla s protestem proti diskvalifikaci vítěze Alexe Boruckého. Platí tak výsledky, které byly v cíli. Dostal z Borucké na trati prohrál o 28 setin sekundy. Na kilometru předtím skončil čtvrtý. Fuxu pak finále na 500 metrů na singlu i na deblu čeká dnes. Sportovní raritu mají v Uherském Hradišti. Do jedné třídy tam před časem chodili hned tři současní čeští fotbaloví reprezentanti. Matěj Kovář, Michal Sadílek a David Jurásek.
4: Všichni tři kluci se od šesté třídy dostali nejen do hledáčku mládežnických trenérů fotbalového Slovácka, ale také do péče pedagogů základní sportovní školy v Uherském Hradišti. Fotbalisté už tehdy dobří, pak výborní a následně vynikající. Dostat se do reprezentace bylo snem každého z nich. Není pak vůbec divu, že právě třem borcům ze Slovácka bude v ultimativním utkání s Jihoafrickou republikou fandit celá škola, včetně ředitele Milana Melichárka. Janča na Rádio Impuls, Uherské Hradiště.
2: V neděli čekáme větrno a časté přehánky. K tomu bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, ojediněle přijdou bouřky s teplotami od 16 do 22 stupňů.
0: Impuls. Radost ze života.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, že...

karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při zbytku překážky.

0: jsi ve mně na pořád.
1: Vedeš mě po schodech, cítím, že co mi dáš ze sebe je zázrak lásky.
0: Oči
1: přivřený, krajina pod sníhem a my dva pod dekou vracím se zpátky. Slíkáš si šaty, andělé mlčí a ve mně se na chvíli zastaví dech. Přemítám, proč jsi mě vybrala, nechci se probudit, se trvám v snech. Venku mráz, uvnitř nás plameny, na stínách tancují jen naše stíny. Ruce jsou spojený, padáme do sebe vášnivě a já ti má milá slíbil, že tu chvíli nestratím z paměti, že si ji uložím hluboko v sobě. Člověk musí přijít o všechno, aby pak v jeden den najednou prozřel.

0: Vítr se zvedá, já musím užít. Prošel jsem údolí, obeplul přístavy, hledal to místo, kde zavládne klid. Jak voda po zimě stéká, z hor nejdou i zastavit ty cizí přání. Kéž bych čas pomalil, kéž bych se dotihnul, alespoň na chvíli vrátil. A řekl svém mladšímu já, nečekej, bojuj, i tohle se stává. Ještě nevíš, že je to jen párkrát za život, předtím se neschovává. To, co jsi získal, může i odejít, ale co miluješ, o to se pér. Dej jí šanci tě znova obejmout, ještě se nevzdávej, nestrácej směr.
1: Jsme jako ptáci v trní.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Silný vítr ve středních Čechách lámal stromy. Hasiči zasahovali na železničních tratích, na silnicích i na vodní nádrži Slapy. Tam bylo potřeba pomoci několika lodím. Jedna z nich byla částečně potopená, z další bylo potřeba odčerpat vodu. Další 2 plavidla hasiči pomáhali odtáhnout. Nikomu se nic nestalo. Spadlý strom pak zastavil provoz třeba na trati mezi Pražskou z Braslaví a Vraným nad Vltavou. Silný vítr meteorologové očekávají i v neděli. 3 křižovatky v Plané na Tachovsku projdou úpravou. Křížení na hlavním tahu dostanou semafory. Práce odstartují v pondělí.
4: Silničáři do října za 45 milionů korun zrekonstruují povrch více než půlkilometrového úseku průtahu Planou a upraví průsečné křižovatky. Silnice první třídy propojující Plzeňský a Karlovarský kraj je hodně vytížená a akce má zvýšit bezpečnost. Práce budou prováděny po polovinách, doprava bude vedena Kyvadlově. Výraznější omezení čekají řidiči na vedlejších komunikacích, kde budou muset využít krátké objízdné trasy. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Planá.
3: Karviná staví novou lávku přes Olši. Stavba za 26 milionů korun vyroste v části Starého města. Sloužit bude pěším i cyklistům. Jak vysvětluje mluvčí magistrátu Monika Danková, projekt se neomezuje jenom na prostor nad vodou.
5: Součástí projektu je také vybudování navazující cyklostezky o délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
3: Ocelová lávka v Karviné bude po dostavbě měřit 104 metrů, na šířku pak necelé 4. Hotovo má být na jaře příštího roku. V neděli se mezi Berlín a Hamburg vrací vlaky. Železniční trať mezi oběma německými městy byla kvůli generální opravě mimo provoz od začátku loňského srpna. K dispozici tak opět budou všechny přímé spoje s Prahou, Bratislavou, Vídní a Budapeští. Trasa Berlín-Hamburg se díky obnovení provozu stane